Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě začíná pořad Na cestě, věnovaný folku, tramským písničkám, country, bluegrassu a žánrům spřáteleným. Věřím, že jen málo který z posluchačů nezná jeden z nejstarších festivalů této hudby u nás. Jmenuje se Porta. A právě tento víkend se koná už po 60. To už je důvod k oslavě. Zvu vás tedy ke společně strávené hodině věnované právě Portě. Především jejím začátkům, nejstarší historii a to hlavně prostřednictvím muziky. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

S myšlenkou na uspořádání festivalu Country and Western skupin přišel v roce 1966 Jiří Šosvald, který se právě této muzice věnoval aktivně. Společně s přáteli začali v Ústí nad Labem kout plány a protože country kapel bylo málo, přizvali k účasti i tramské sbory. Ty si pak vzal pod křídla Jaroslav Velinský, kapitán Kit. A následující rok 1967 to vypuklo. První ročník festivalu byl na světě. Pojmenovaný byl Porta a kde se název vzal, si po písničce dovolím citovat z festivalového zpravodaje. Ten se pak od roku 1970 jmenuje Portýr.

Místu, kde stará řeka, velká i zlatá řeka, spojené v jeden mohutný tok, rozrážejí české středohoří, říká se od pradávna Porta Bohemica, brána Čech. Je to kraj s prastarou tradicí, tradicí lásky k přírodě. První trampové, časově téměř souběžně s legendární Ztracenkou nebo Kocábou, se usídlili právě v tomto údolí nad Sebuzinem, kde Karel May čerpal inspiraci pro dobrodružství Old Shatterhanda a Winnetoua. Kde jinde, než v srdci tohoto prostředí, by se dal uspořádat první celostátní festival tramských a country and westernových skupin. Symbolický název Porta bude skutečnou bránou pro skupiny zabývající se těmito hudebními žánry. Tolik poetické vysvětlení názvu Porta. První ročník v kategorii country and western vyhráli těsně před Greenhorns Rangers. Obě kapely jsme už slyšeli v historických portovních nahrávkách. Stejné pořadí zůstalo i v ročníku druhém. V tramských sborech vyhráli Mohikáni před Stopou, další rok pak brněnští Bavasač, které si teď poslechneme.

Na druhém ročníku Porty za Vavasač skončil Červánek. Ten v té době byl už vlastně profesionální. Na místě třetím se umístili Hobous, kteří, a opět cituji, na sebe důrazně upozornili s brusnovým pojetím tramské písně. Vítězné kapely na Portě od počátku získávali Portu, takzvaný keramický nesmysl, akademického sochaře Miroslava Rabocha. A mimochodem, docela dlouho se Porty vyráběly nedaleko Olomouce v Hněvotíně.

Slyšeli jsme nahrávku kapely Hobos z druhého ročníku Porty v roce 1968. Ten se rozrostl i o autorskou soutěž. Předcházející poslední míle Mickeyho Rivoli skončila druhá, za krinolinou kapitána Kida. A zatím všechny nahrávky pocházejí z neskutečně bohatého archivu Petra Beneše. Krinolinu si však poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z Kidova stejnojmenného CDčka.

Horta se stávala známou. Muzika se objevovala v rádiu i v televizi. Časopis Mladý svět, potažmo Honza Dobijáš, vydával zpěvníky. Rostl zájem i mezi muzikanty. A proto od třetího ročníku vzniklo 6 oblastních předkol. Rangers a Greenhorns už na Portu nepřijeli. Na stupních vítězů je nahradili White Stars s Benjem Marko Čermáka, které si poslechneme opět autentické nahrávce.

Dnes se pořadu Na cestě věnuju Portě, která právě oslavuje 60. V roce 1969 přibyla taky kategorie folk, kterou vyhráli českobudějovičtí minnesängři, ve kterých hrál třeba Žalman.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla písnička Danny Gold. V nahrávce zpočátku Porty v podání Spiritual Quintetu, který se stal neodmyslitelnou součástí Porty. V tramské kategorii se v roce 1969 rozhořel spor mezi klasiky, například Červánek, a modernisty, což byli vlastně bratři Rivolové či kapitán Kit. Nabídnu vám teď kapelu Scarabeus, která zvítězila před Hobous, ovšem s písničkami Wabiho Rivoli.

Samozřejmě o hobous a bednu od whisky vás pořadu na cestě nemůžu ochudit. Vždyť jde vlastně v uvozovkách o původce všech těch šarvátek. Oběma kapelám společně s Carabeus i Hobous vyšlo jedno z prvních EPček, malá gramodeska se 4 písničkami našeho žánru. Každopádně je to první deska, která byla jenom moje.

Porta 1970 se omezila jen na cenu hlavní a uznání poroty, kterých byla udělena naopak celá řada. Při poslechu nahrávek mě zaujala kapela Drnkači, ve které hráli Maršálkovi, později známi z Pacifiku.

Aporta se chystá oslavit 5. narozeniny. Ovšem doba normalizační ji nepřeje a nejenom v Ústí nad Labem. Musí se proto stěhovat. Díky partě nadšenců se octne v Karviné, ale v podzimním termínu. Paradoxně se v pražské Lucerně koná Folk a Country Festival, který je rozsahem větší. Autorská soutěž se konala v Hostomicích, stejně jako rok následující. A tak soutěž v Karviné probíhala vlastně jen mezi trampskými kapelami a zvítězil sokolovský plížák s Vaby Daňkem.

Rok 1972 přinesl další změny. Předkola se konala ve všech krajích, nesoutěžní finále folkových a country kapel pak v Sokolově. Porty se nemohly udělovat. Tramské skupiny soutěžit mohly a byly rozděleny do kategorií tradiční a moderní. Tu vyhrál Pacifik. V tomto roce se objevilo v Portyru poprvé motto Hudba je lék a Porta je nejlepší apatika.

Porta se v 70. letech stále stěhovala. Třeba v roce 1973 rozhodl Český ústřední výbor SSM, že se finále bude konat na 4 místech, každá kategorie jinde a i v jiném termínu. Vyšla z toho velmi zajímavá statistika. 53 koncertů a 15 000 diváků. Moderní trampskou kategorii vyhrál opět Pacifik a Tony Linhart bodoval taky v autorské soutěži. A v kategorii tradiční byl oceněn brněnský příboj, který zahraje Ontario.

0: veliká nostalgie.
1: Pořadu Na cestě jsem se dnes věnovala nejstarší historii Porty, která právě slaví šedesátiny. Na Portu se ještě párkrát vrátíme, protože má stále v naší muzice nezastupitelné místo. Poslední slovo bude patřit kapele Volupsie. To je vítěz v kategorii country klasiky 7. ročníku Porty. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšme z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
6: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
5: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
6: Ano, myslíte ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
5: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
6: tak,
5: za sebou.
6: Tak, ano, ano, bylo
5: na
6: to nádherné.
5: Na koupališti nebo pláž nebo výlet
6: ne,
5: někam.
6: Ne, ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo. A druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
5: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešní humoriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, ano, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně

0: Tradičně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptíc.
1: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
0: Prokletě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
2: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
3: Bedřich určitě, já jsem ho uváděla mnohokrát, on byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. Velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Béru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
2: Ano.
3: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
2: Tady se projeví to kalendárium Saskie, jak má to naštudované, všechno ví a jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se populární a tohle a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení právě.
3: A hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cenější.
2: To si vždycky říkám jako proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe? A
3: já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
2: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky. A nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Saský Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
4: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u toho Ondra, zdravím tebe i paní Saský Burešovou, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
3: Dobře,
5: ano,
3: děkujeme.
5: My vám taky přejeme krásné chvíle.
3: Ale to, kdo tam je dál?
6: Dobrý den, Jarda z Brna. Ačko. Ačko.
3: Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonuje
7: dost.
3: Ano,
7: dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko.
3: Dobře.
7: Děkujeme.
3: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte
7: ano,
3: se hezky.
7: Děkujem.
3: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto. Ono to i
5: je to jasný.
3: Je to jasný. Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
8: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to takhle, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, tamhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hotelierů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutujou, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lakse máš? Co ti nadělil Ležišek? No léle, lakolóni. Oholt lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou, hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
3: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
5: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Tam si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantánamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladí. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
3: To je pravda a neustále zpívali, tam byla teda taky, takže no, si to pamatuju.
5: Je to pravda.
3: A jsou zpěvní družní, příjemní a takový vlastně, člověk obdivuje ano. V té nouzi, co mají, tak no, právě, ten život si dokáží užívat.
5: Ale něco asi na tom bude.
3: Jo. Tady třeba řekněme evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
5: Itálie, to je krásná, jako. No samozřejmě, jako spousta památek a Řím a dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo, byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
3: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste
5: se? Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chviličku už musíme na to stanoviště, jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
3: Jak to je v krizové situaci, ze sebe dokáže vyplodit ano, i to, co netuší, že by řekl.
5: Jasně.
3: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek St-

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... No, ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No.
3: No
4: a my dvaja, čak? Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: Máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne, a nemusíte vedieť ani plávať.
4: No.
3: Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vrátil.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky. No. Jeden, dva... Už to mám!
4: No.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: No, vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No Saskia? Já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Nakousli jsme kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu vlastně z Expo, pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále. Když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit, co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říct.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prosím, ne, podvod. Ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvěcili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Mm-hmm. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky, takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová a teď tedy jenom shrnutí. Milana Sica, Juliu Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpoledne, tady Vláďa Zbavrý, nejlepší, krásný den.
3: Děkujeme.
4: A si Bčko.
3: Varianta B, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová Sturnová, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano, dobrý den.
7: Tady Monika z Karlových Varů.
6: Ale...
7: Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
6: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkujem.
7: Ano, děkuji.
3: Taky se těším. Výborně.
7: Tak, děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
6: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
6: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
6: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji,
6: naschledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojcích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. No, ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte prečo?
9: Nevím.
10: Nevíte?
9: No povedzte mi to, povedzte mi to. Já si na vás tak strašně vážím, že vy mi odpověte na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte no, to.
10: To není taký kumšt zase, čo? Tak já vám to vysvětlím. Pozrite no. Sa, na čom jsou založené také ty mužské komické dvojice, no?
9: Nevím.
10: Tak nevíte. Viděli jste už směšnou ženu, co?
9: Viděl. No,
10: tak to jste si mysleli vy, ale nie ona. A. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlupý, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, čo ja viem.
10: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obi dve štíhle, krásne a inteligentné.
9: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obi dve boli strašne, ale strašne inteligentné. poznáte vy také dve?
10: Poznám, no.
9: Ano?
10: Naše ženy. Seru stávě.
9: No vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
10: Ne.
9: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
10: Veď vy nemáte deti.
9: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
10: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná, a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy, no.
9: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom?
10: Väčšinou s vlastným.
9: Taká, ktorá vlastného nemá?
10: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té přírodosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
6: No jo,
3: kulatiny.
6: No jo, už se to provalilo, já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama
6: Nechystám,
3: pro sebe?
6: Ne,
3: nebo pro rodinu, ne, aspoň oslavu, nebo
6: jo,
3: tak?
6: Jo, nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
6: Zdraví.
3: To je pravda.
6: No. Protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo ano, tak na něj ano. Jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy, ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
6: tak,
3: ten
6: ano,
3: zdraví
6: humor,
3: ještě umocňuje.
6: Je
3: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 800 900, náš telefon, humoriádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková, nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Miláno. Já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím, paní Bure. Zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou teda obzvlášť.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno.
3: Ano, díky.
1: Děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady pozdravím. Hlasuju pro Ačko. Bydlím v Dietrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam ano. Taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku a ať se daří. Kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla. Uršula Kluková to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá. Ano, ano. A taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra. Máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra tu bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
7: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zastupitelé Bašky na Frýdecko-Místecku podpořili ředitelku základní školy, na kterou si stěžovala část rodičů. Skoro celý den zasahovali hasiči kvůli úhynu ryb v řece Odře v Ostravě. Prezident Pavel odmítl Babišovo nařčení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje tak Česko. Oblačnost se postupně protrhá na polojasno a naměříme do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Ředitelka základní a mateřské školy v Bašce na Frýdecko-Místecku Dagmar Tobolová zůstává ve vedení školy. Zastupitelé obce ji na mimořádném zasedání kvůli sporu vedení školy s částí rodičů žáků podpořili. Rodiče některých žáků už kvůli tomu iniciovali petici. Šetření České školní inspekce a v běhu je i šetření inspektorátu práce. Nezávislý starosta Bašky Tomáš Břežek cituje platné usnesení přijaté většinou zastupitelů.
2: Zastupitelstvo Baška vyjadřuje podporu vedení základní školy a mateřské školy Baška při zajištění společného cíle, kterým je bezpečné, klidné a důvěryhodné prostředí pro žáky, zaměstnance i rodiče.
0: Ředitelka školy Dagmar Tobolová Českému rozhlasu písemně sdělila, že fungování školy má na příští školní rok plně zajištěné. Moravskoslezští hasiči večer dokončili téměř celodenní zásah u řeky Odry v Ostravě, kde uhynulo velké množství ryb. Při zásahu hasiči používali čerpadla pro okysličování vody i nornou stěnu na záchyt uhynulých ryb, říká mluvčí hasičů Petra Lukášová.
3: Příčinou úhynu ryb byla výrazně zvýšená hladina řeky po včerejších přívalových deštích. Ta voda sebou nesla splašky, kaly a bahno, které vlastně následně působily pokles toho obsahu kyslíku v té vodě a vedly k následnému úhynu ryb.
0: Prezident Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce, uvedl to v rozhovoru pro deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy, anebo ať slova vezme zpět. Babiš v serveru taky řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl poškodit Česko. V Rožnově pod Radhoštěm dnes končí týdenní škola mladých odzemkářů, kde se tanečníci z celé republiky učí tradiční valašský tanec. Akci pořádá Valašský folklorní spolek, který zároveň usiluje o zápis školy a předávání odzemku na seznam UNESCO. Kolik toho jde za pár dní zvládnout, popisuje lektor Roman Martínek.
4: Dá se naučit v podstatě celý odzemek, protože oni začínají nějakou průpravou, jak chodit, jak se hýbat, jak držet tělo, jak držet ruce při tom tancování. Už stavíme samotný tanec, to znamená, už spojujeme ty prvky, tak aby byli připraveni zatancovat celý tanec s muzikou.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku skoro zataženo, místy s přeháňkami. Postupně od západu protrhávání oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty je 21 až 25 stupňů, na horách mezi 15 a 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně nejsou hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, máme 4 minuty po páté, což znamená, že začíná další z dobrých rán Českého rozhlasu Ostrava. Dnes tedy 3. červencové. Dobré ráno, budeme poslouchat. Co pro vás máme? Samozřejmě muziku. Sledujeme aktuální dění v regionu a každých 30 minut nabízíme ty nejaktuálnější zprávy. O dnešní hraní vysílání se postarají Tereza Hájková a Petr Soukup. Pokud zůstáváte s námi, těší nás to. Přejeme vám pěkný den.

0: Údolí Bílé Opavy v Hrubém Jeseníku má nový návštěvnický rekord. Za jeden den tam prošly 3000 lidí. Ochránci přírody ale radí, že v okolí je i spousta dalších malebných tras, které lidi příliš neznají. My se tomu budeme věnovat podrobněji krátce před 17:30. Teď si ale pojďme připomenout historii spojenou s datem 3. července.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek a 1. červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 000 vojáků a skončila výra

0: výrazným pruským vítězstvím díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Carl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně. Před 85 lety se narodil Jaromír.
1: To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
0: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
2: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
0: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Český rozhlas Ostrava teď hrál italsky, to byl zpěvák Drupy, 5 hodin 17 minut.
1: Počasí.
0: Věnovat se budeme počasí, než se dostaneme k předpovědi na celý den. Pojďme se podívat, jak to aktuálně v našem regionu vypadá. Je zataženo nízkou oblačností, co se teplot týče. V Karviné v tuto chvíli naměříte 17 stupňů Celsia. Ve Frenštátě pod Radoštěm je teplota nižší 14,5 stupně. Prognóza na pátek říká, že bude zpočátku zataženo, místy mohou přijít přeháňky, pak se ale bude oblačnost protrhávat na polojasno. Teploty od 21 do 25 stupňů na horách naměří maximálně do 19.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Zpíval nám Michal Hrůza, posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 5 hodin 22 minut. Více než 3000 lidí v jeden den. Takový je nový návštěvnický rekord v údolí Bílé Opavy v Hrubém Jeseníku. Padl na začátku května. Agentura ochrany přírody a krajiny nová data zveřejnila v těchto dnech. Turisty na úzké trase mezi vodopády počítají od roku 2009 a nikdy jich tolik nebylo. Začali proto i zveřejňovat tabulku, kdy a v kolik hodin je tam nejméně lidí.
1: Já se pomalu blížím k nástupu na žlutou trasu v údolí Bílé Opavy a potkal jsem Adélu s jejími kamarádkami.
2: Jdeme kolem vodopadu po žluté, nad vodopadem a skončíme a půjdeme po modré zpátky. Je to má nejoblíbenější a nejhezčí.
1: Ta trasa je opravdu malebná, celou dobu vás provází bublající Bílá Opava a potkávám hloučky v obou směrech. Zastihl jsem tady i Kateřinu s velice početnou skupinou, malé děti i dospělé ženy.
3: Tak měříme na vodopády, říkali jsme si, že využijeme prázdniny k tomu, aby jsme se podívali do přírody a taky se trochu schladili a hlavně pobyli spolu někde na hezkém místě. Čekáme, že to bude moc prima.
1: Ten zájem o trasu je opravdu velký a podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky to tady není nic nového. Uznává, že tak vysoká návštěvnost sebou nese i problémy.
4: Takový nápor lidí vytváří nějaký tlak na tu návštěvnickou infrastrukturu, zejména v údolí Bílé Opavy. Někteří se věší na zábradlí, zkouší jeho pevnost, což samozřejmě vede ke zkrácení jeho životnosti a pak si někdo v dobré víře se jenom lehce opře a může dojít skutečně k nějakému úrazu a neštěstí.
1: Na Facebooku zaznívá pár hlasů, které říkají, že by se to mělo spoplatnit.
4: V legislativě podporu nemáme, takže to vlastně nelze. Ale můžeme se bavit o nějakém dobrovolném přispívání lidí právě na údržbu této stezky. Tuhle chvíli my máme prostředky na údržbu ještě na další 3,5 roku, ale potom se současnými škrty je to velká otázka.
1: Agentura ochrany přírody a krajiny vydala i tabulku, kde zprůměrovala návštěvnost. Co z toho můžu vyčíst?
4: Není nutné si přivstávat ani příliš brzo, stačí vyrazit v podstatě v 8 hodin do údolí Bílé Opavy a ještě to může být docela pohodový výlet.
1: Jindřich Chlapek dodává, že v okolí jsou i jiná údolí s vodou, například Skalní potok nebo Studený potok, kde většinou nepotkáte nikoho. Údolím Bílé Opavy projde každoročně zhruba 120 tisíc lidí. Z Hrubého Jeseníku Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ve vodních nádržích Baška a Brušperk na Frýdecko-Místecku hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody. V Bašce koupání omezuje znečištění způsobené tlejícími vodními rostlinami. V Brušperku pak hrozí riziko cerkáriové dermatitidy, která se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkou a intenzivním svěděním. Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, více ve zprávách v celou. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Maďarsko. V hlavním městě Budapešti bude jednat se šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Mluvit mají hlavně o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Zámek v Kravařích na Hlučínsku dnes bude patřit dětem. Začíná každoroční prázdninová série dětských prohlídek, a to vždy v pátek dopoledne až do konce srpna. Pro nejmladší návštěvníky jsou připravené fotokoutky, kde se můžou na chvíli stát historickými postavami a taky hledací hry a zábavné pokusy. Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do poháru dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku skoro zataženo, místy s přehánkami. Postupně od západu protrhávání oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Věra Špinarová, 5 hodin 39 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Možná už také máte naši hrací kartu a pomalu začínáte navštěvovat turistické chaty v rámci velkoletní soutěže Křížem krajem. Redaktorka Romana Kubicová nám každý pátek přinese reportáž z jednoho z 9 zapojených míst. Dnes to bude chata Prašivá, o kterou se stará místo předseda Klubu českých turistů, dobrodruh a cestovatel Martin Štler. A právě na Prašivou se s námi můžete podívat v magazínu Křížem krajem. Ten, jak známo, začíná 10 minut po 9. hodině. Teď ještě 3 minuty muzika a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Přejeme vám pěkné ráno, teď už Jerry Rafferty.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům. Eva Richtáriková na lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme mluvit o aktuálním počasí.
2: No tak nyní už máme většinou zataženo nebo maximálně oblačno a přichází přes nás pás přeháněk, která je už v oblasti Moravské brány a také ještě další přehánky se objevují v oblasti Jeseníku. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 17 a 18 stupni Celsia a na horách je mezi 10 až 13 stupni. Fouká slabý severozápadní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je teď to důležité, předpověď na celý den.
2: Dnes nás čeká zpočátku ještě zatažená obloha, ráno ještě místy i s přeháňkami, které budou doznívat, ale od západu už se bude oblačnost protrhávat a další srážky už během dne nečekáme. Převáží tak polojasná, postupně až jasná obloha. Teploty dnes budou mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni, vítr povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Zejména od vyšších poloh se mohou objevit i nárazy kolem 15 metrů za sekundu a večer bude vítr opět slábnout.
1: Probrali jsme dnešek, to nám nestačí, pojďme dál. Jaká bude noc na sobotu a co zítra?
2: V noci bude už málo oblačnosti, jasno nebo polojasno, teploty mezi 14 až 10 stupni Celsia, vítr povane slabý západních směrů do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne očekáváme polojasnou, přechodně i oblačnou oblohu, ale bez srážek, teploty mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 a vítr mírný, severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, opět od vyšších poloh i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A až večer bude opět vítr částečně slábnout.
1: Informace o počasí pro nás měla Eva Richtáriková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Slza a Český rozhlas Ostrava, přidáme informaci o přesném čase. Teď je 5 hodin a 50 minut. Dnes je pátek, znamená to, že odpoledne po 13. hodině opět nabídneme naši poradnu o zdravém životním stylu a o zdraví. Tu uvádí Patrik Rozehnal a doktorka Kateřina Cajdhamová. Jakému tématu se dnes po 13. budou věnovat?
1: Přejeme vám pěkný den.
2: Ano, hezký pátek. A to dnešní téma se bude točit kolem zmatenosti.
1: Určitě jste se s tím už setkali a možná to vás nebo někoho z vašich blízkých trápí.
2: Máte pocit, že vám to někdy špatně myslí, hůř se orientujete v čase nebo prostoru a nevíte, čí jste?
1: Trvá to jen chvilku? Vrací se to často nebo jenom někdy? Nesoustředíte se tak jako dřív? Máte výpadky paměti nebo špatný úsudek?
2: Třeba je to léky, únavou, dehydratací. Nemusí jít hned o Alzheimera. Zkusíme na to přijít společně.
1: Nezapomeňte, že vše o zdraví a nemocech najdete také na stránce www.veselé a zdravě nebo na našem Facebooku, kde se můžete ptát dnes na své problémy se zmateností.
2: Stejně tak nám můžete nahrát vzkaz s dotazem na náš telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji, ještě jednou náš telefon 221 553 770.
2: A my se na vás budeme těšit dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě na téma zmatenost.
1: A kdo to nestihne, uslyší reprízu ještě večer po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Dopravu mezi Opavou a Slavkovem usměrní nový semafor. V Třinci dnes začne promítat letní kino. Oblačnost se má postupně protrhat na polojasno a naměříme do 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu hlavně při debatách o programu schůzí. Týkat by se časový limit mohl nově taky poslanců s takzvaným přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny za SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
2: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
0: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany. Třeba TOP 09 ale návrh podpoří, jen pokud budou změny platit až od příštího volebního období. Dopravu na rušné výpadovce z Opavy směrem na Slavkov by měl usměrnit nový semafor a přechod pro chodce. Týká se to oblasti známé jako Latarna. Jak potvrdil nezávislý slavkovský starosta Rostislav Musila, na rovném úseku jezdí auta často velmi rychle. Semafor bude stát u autobusové zastávky.
3: My chceme, aby na tom přechodě byl semafor ve stylu, pokud překročíš rychlost, budeš mít červenou, a je to další bezpečnostní prvek. Samozřejmě proti naprostým šílencům, kteří nedržují vůbec nic, nepomůže vůbec nic, ale na většinu lidí si myslím, že to bude mít ten bezpečnostní efekt kladný.
0: Do budoucna chce slavkovská radnice řešit problém dopravy v části Latarna snížením rychlosti na 50 km v hodině. Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. Bezmála 70 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi zasažené zemětřesením zapojilo do záchranných akcí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších malá.
4: V tomto okamžiku je velmi, velmi nepravděpodobné, že by se tam nacházela nějaká živá osoba. Neustále počítáme s tím, že v sobotu dopoledne odletíme a v neděli během dopoledne se dostaneme zpátky do České republiky.
0: Do Venezuely přijeli pomáhat týmy z několika desítek zemí. Některé z nich se taky už vracejí domů. Zemětřesení má aktuálně 2595 potvrzených obětí. Pohřešují se ale desítky tisíc dalších lidí. Dnes večer v Třinci začínají pravidelné projekce letního kina. Letní filmové večery se vrátí na zrekonstruované prostranství před kinem Kosmos. Promítat se bude každý pátek vždy od 9:30. Kapacita je 200 diváků. Za špatného počasí se představení přesunou do kinosálu. Letní kino zavítá taky do Dolní Líštné a Tyry.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku skoro zataženo, místy s přehánkami. Postupně od západu protrhávání oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Vítkovicích v ulici Rudná před Penny Marketem na 278. kilometru ve směru na Havířov se srazilo osobní auto s nákladním. S opatrností místem projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tereza Hájková nabídla zprávy, Petr Soukup od mikrofonu všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava teď pře pěkný a pohodový pátek s datem 3. července. Bývá pravidlem, že krátce po 6. gratulujeme těm, kteří mají svátek, a dnes je v kalendáři jméno Radomír, což je křestní jméno, které má slovanský původ, a ten význam, ten je naprosto jasný. Je to člověk, který je míru milovný, pečuje o mír, tak milí Radkové, ať máte krásný svátek, to vám přeji já a v tuto chvíli i Ilona Čáková.

0: Po sérii stížností rodičů části žáků základní školy v Bašce na Frýdecku-Místecku zůstává vedení školy beze změn. Rozhodli o tom zastupitelé obce. Ze školy odchází desítka zaměstnanců. Někteří rodiče se obávají, jak bude škola po prázdninách fungovat. Tématu se budeme podrobněji věnovat prostřednictvím reportáže už za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Rani Rostličky. Budeme cvičit s ručníkem. Spřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla širší než ramena. Paže před trupem, dlaně vzhůru, drží napnutý ručník. Mírně pokrčíme kolena a s výdechem po oblouku zvedneme pravou paži vpřed do výšky brady a zároveň vyrotujeme pravé rameno. Totéž opakujeme levou paží. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Čeká nás relativně příjemný den. Nejprve ale zhodnotíme, jak to aktuálně v regionu vypadá. Ráno máme víceméně na severní Moravě a ve Slezsku zataženo nízkou oblačností. Pojďme k teplotám v různých částech našeho regionu. Začneme na východě, konkrétně v Horní Lomné na Jablunkovsku teď 13 stupňů Celsia, západněji v Opavě už teď na teploměru 18 stupňů. Prognóza na pátek říká, že zpočátku bude ještě zataženo. Místy se ojediněle můžou vyskytnout přeháňky, pak se ale oblačnost bude rozpouštět a protrhávat na polojasno. Teploty příjemné až 25 stupňů v nížinách, na horách maximálně do 19 stupňů.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: ukrutnou nudu.
1: I o prázdninách pokračuje spor části rodičů žáků s vedením školy v Bašce na Frýdecko-Místecku. Mimořádně se kvůli tomu sešli zastupitelé obce. Vedení školy podpořili a rodiče žáků vyzvali k uklidnění situace. Špatnou atmosféru ve škole popsali někteří rodiče žáků v petici, kterou odevzdali obci. Potvrdilo ji i šetření České školní inspekce.
2: Já jsem viděla požadat o jedno, a to je o klid na práci, protože ten celý rok nemám. Opravdu paralyzuje to práci jak školy, tak zastupitelstva.
3: Ředitelka základní školy v Bašce Dagmar Tobolová a její vystoupení na zasedání zastupitelstva. Klid ale vypadá jinak. Rodiče části žáků chtějí ujištění, že incidenty, jako byla lednová facka žákovi, se nebudou opakovat. Mezi nimi Dagmar Kovalová.
4: Kdo tedy z vás kouhal? Protože do dneška vlastně ti rodiče nikdy vlastně nevidí oficiální vyjádření.
3: Ředitelku přišel na jednání podpořit i bývalý kolega, nyní ředitel základní školy v Šilheřovicích, Jan Pavelka.
5: Dokáže být tvrdá k sobě, dokáže být tvrdá ke kolegům, dokáže být občas velmi přísná i na děti, ano, ale má výsledky.
3: Školní inspekce uložila vedení školy opatření ke zlepšení špatného klimatu. Zastupitelé v čele s nezávislým starostou Tomášem Břeškem ředitelku podpořili.
6: Zastupitelstvo obce Baška vyjadřuje podporu vedení základní školy a mateřské školy Baška při zajištění společného cíle, kterým je bezpečné, klidné a důvěryhodné prostředí pro žáky, zaměstnance i rodiče.
3: Řada rodičů nevěří, že v září bude škola, ze které odchází 10 zaměstnanců, fungovat tak, jak má, ani členka školní rady Tereza Hudečková.
7: Pro mě to úplně nekončí, já to mám pořád jako dvě děti ve škole, ten pedagogický sbor, tam zůstává 9 zaměstnanců. Za mě to jsou zásadní změny, nám se změnilo úplně všechno.
3: Ředitelka Dagmar Tobolová ale ujišťuje, že učitelský sbor bude v září kompletní. Poměry ve škole stále šetří i inspektorát práce. Z Bašky Marta Pilařová, Český rozhlas.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Krátké zprávy má je pro vás Tereza Hájková.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Svrap se letos v Česku šíří rychleji než v minulém roce. Už teď hlásí hygienici více než 7100 případů. To je asi o 40% více než za stejné období loni. Nejvíce nakažených je v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Ve Valašském Meziříčí začala stavba nových bytových domů na Štěpánově. Vzniknout by tam mělo 650 bytů ve čtyřech domech. Zastupitelé města schválili na svém posledním zasedání prodej pozemků pod stavbou investorovi, a to za 11,5 milionu korun. Byty už jsou v prodeji. V nové interaktivní mapě lidé najdou data o dopravních nehodách v Moravskoslezském kraji. Aplikace je součástí krajského datového portálu a obsahuje informace o všech zaznamenaných dopravních nehodách na území regionu za rok 2025. Kromě statistik lidé v mapě zjistí, kde přesně se nehoda stala a co ji způsobilo. Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak mohou platbu přepočítat podle nevýhodného kurzu a zbytečně ji prodražit. V ukrajinském hlavním městě Kyjevě je dnes den smutku. Včera ho vyhlásil tamní starosta Vitalij Kličko poté, co na ukrajinskou metropoli rozsáhle zaútočila Moskva. Při ruských úderech zemřelo nejméně 27 lidí. V Kyjevě jsou proto dnes vlajky spuštěné na půl žerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce. Dnes bude v Moravskoslezském regionu zpočátku skoro zataženo, místy s přehánkami, postupně od západu protrhávání oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Problémy stále hlásíte z ulice Rudná v Ostravě Vítkovicích. Na 287. kilometru před Penny Marketem ve směru na Havířov se vyšetřuje nehoda osobního a nákladního auta. Počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Co dnes se dopoledne budeme vysílat, tak na tuto otázku dám odpověď po písních Leony Machálkové a Radka Tomáška. Mějte pěkné ráno.

Našem dnešním dopoledním hostem bude výkonná ředitelka festivalu Colors of Ostrava Petra Řezníčková. Kdo ji před 20 lety do tohoto týmu přivedl a jak se mění v čase požadavky účinkujících i v čem bude jiný letošní ročník tohoto festivalu? Na to se našeho hosta bude ptát Iva Piskalová a budeme rádi, když budete u toho. Začínáme 10 minut po 11. hodině.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům. Eva Richtáriková na lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme mluvit o aktuálním počasí.
2: No tak nyní už máme většinou zataženo nebo maximálně oblačno a přichází přes nás pás přeháněk, která je už v oblasti Moravské brány a také ještě další přeháňky se objevují v oblasti Jeseníku. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 17 a 18 stupni Celsia a na horách je mezi 10 až 13 stupni. Fouká slabý severozápadní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je teď to důležité, předpověď na celý den.
2: Dnes nás čeká zpočátku ještě zatažená obloha, ráno ještě místy i s přeháňkami, které budou doznívat, ale od západu už se bude oblačnost protrhávat a další srážky už během dne nečekáme. Převáží tak polojasná, postupně až jasná obloha. Teploty dnes budou mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni. Vítr povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Zejména od vyšších poloh se mohou objevit i nárazy kolem 15 metrů za sekundu a večer bude vítr opět slábnout.
1: Probrali jsme dnešek, to nám nestačí, pojďme dál. Jaká bude noc na sobotu a co zítra?
2: V noci bude už málo oblačnosti, jasno nebo polojasno, teploty mezi 14 až 10 stupni Celsia, vítr povane slabý západních směrů do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne očekáváme polojasnou, přechodně i oblačnou oblohu, ale bez srážek, teploty mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 a vítr mírný, severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, opět od vyšších poloh i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a až večer bude opět vítr částečně slábnout.
1: Informace o počasí pro nás měla Eva Richtáriková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
5: Za vodou, za horou.
4: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6:50, správný čas udělat pár pozvánek pro ty, kteří si v pátek najdou nějaký volný čas. Můžeme vás pozvat do Štramberku na Letní kino. Promítá se v amfiteátru pod starou věží od 9:30 večer. Dnes je na programu česká rodinná komedie Nečekané léto. Každý prázdninový pátek se na zámku v Kravařích konají speciální zábavné prohlídky pro děti. Začínají v 9 hodin. Těšit se můžete na zámeckou detektivku s tajemným kufrem, hledání zlatých kačen anebo zábavné pokusy. K dispozici bude i fotokoutek s kostýmy. A na zámku v Bílovci je k vidění výstava Koruny Karla IV. Jedinečný historický počin představí návštěvníkům korunovační klenoty z 5 zemí Evropy. Připomenu, že výstava trvá až do 20. září. Tolik tedy dnešní první sada pozvánek, tu druhou vám nabídneme za 60 minut.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Aktuální situace ve vedení základní školy v Bašce na Frýdecko-Místecku. Téma pro aktuální zprávy za 3,5 minuty je nabídne Tereza Hájková.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Po sérii stížností rodičů některých žáků zůstává ředitelka školy v Bašce na Frýdecko-Místecku ve funkci. Vicepremiér Havlíček připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její termín neupřesnil. V Kravařích začíná prázdninová série dětských zámeckých prohlídek. Během dne bude většinou polojasno a naměříme do 25 stupňů. Hezké páteční ráno vám přeje Tereza Hájková. Vedení obce Baška na Frýdecko-Místecku podpořilo ředitelku tamní základní školy Dagmar Tobolovou. O jejím pokračování ve funkci rozhodli zastupitelé na mimořádném zasedání. Rodiče části žáků proti chování ředitelky podepsali petici. Špatnou atmosféru ve škole konstatovala i Česká školní inspekce. Podle zástupkyně nespokojených rodičů Terezy Hudečkové poměry na škole zkoumá i inspektorát práce.
2: My jsme byli i nařčení z toho, že tady vlastně rozdělujeme tu obec. Já to vnímám. Takže my se prostě ptáme a tak, jak jsem říkala vlastně veřejně tady na zastupitelstvu, že pouze z mého pohledu my nedostáváme ty odpovědi a myslím si, že je to chybou zřizovatele.
1: Ředitelka školy Dagmar Tobolová Českému rozhlasu rozhovor neposkytla a písemně informovala, že fungování v příštím školním roce má plně zajištěné. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO chystá podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její součástí by mělo být i setkání s představiteli tamní vlády. Havlíček to řekl po jednání se zástupci českých firem, které na Ukrajině působí. Termín cesty podle něj zatím není jasný. Včerejší schůze se zúčastnil i premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle Havlíčka se s podnikateli domluvili taky na posílení úřadů, které budou podporovat vzájemný obchod a investice.
3: A v dané chvíli je to na hraně vůbec toho, aby se to dalo zvládnout, spíše je to poddimenzované. Shodli jsme se, že musíme posílit Lvov a současně, že ještě zvážíme se neposílit Kyjev. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která je nesmírně důležitá, musí se rychle dotáhnout programy takzvané finanční nástroje, zejména pro investice na Ukrajině.
1: Tuzemské firmy nejčastěji na Ukrajině působí v obranném průmyslu, strojírenství nebo energetice. Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál Moniová o spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl, psychicky týral a nakonec ji zavraždil. Pracovníkům krizové linky Rosy vzrostl počet telefonátů o více než 80%, potvrzuje ředitelka organizace Martina Hronová.
4: Zvládáme to, ta linka je 116 016 a je bezplatná a je non-stop pro všechny ženy, které zažívají násilí v České republice. Poradně, která je teda jenom pražská, jsme teďka museli zastavit příjem klientek, protože máme na celý červenec už obsazené termíny.
1: Zámek v Kravařích na Opavsku dnes patří dětem. Začíná každoroční prázdninová série dětských prohlídek, a to vždy v pátek dopoledne až do konce srpna. Pro nejmladší návštěvníky jsou připravené fotokoutky, kde se můžou na chvíli stát historickými postavami a taky hledací hry a zábavné pokusy.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku skoro zataženo, místy s přeháňkami. Postupně od západu protrhávání oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor stále v Ostravě Vítkovicích v ulici Rudná. Před Penny Marketem ve směru na Havířov se vyšetřuje srážka osobního auta s nákladním. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Ta má číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Každý den od 5. do 9. ráno vysíláme pravidelný hraní program. Ten dnešní s datem 3. července mají na starosti Tereza Hájková a Petr Soukup. Vše dobré vám přejeme. Co pro vás budeme mít v nejbližší půl hodině? Naši rozhlasovou anketu na téma oblíbená hračka. Ale ještě předtím se zaměříme na to, abychom měli co nejvíce úrody, a to bez použití chemie. Dobré rady k tomuto tématu poskytne Artur Kubica už za pár minut ve své rubrice Dvakrát měř. Jednou řeš. Přejeme dobrý den.

0: Zpívala nám Marta Kubišová, přidáme informaci o přesném čase, teď je 7 hodin 11 minut a posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za okamžik krátce před 7:30 se můžete těšit na naši rozhlasovou anketu. V ní se dnes budeme ptát na oblíbenou hračku z vašeho dětství, tak můžete společně s námi trochu zavzpomínat. Než se tak stane, tak ještě pár dobrých rad od Artura Kubici.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Kdo by nechtěl mít na zahrádce úrodu bez chemie? Jenže to chce snažení. Odborníci radí, že pokud se nechcete živit částečně rozloženými insekticidy a dalšími pesticidy, potom své ovoce a zeleninu uchráníte před všemi škůdci a většinou chorob, takzvanou klecí. Do rohu záhonu zatlučete silné tyče nebo kůly, které třeba spojíte plastovými pásy nebo šňůrami. Na něž upevníte zahradní textilie. Necháte to na kůlech až do sklizně a zvednete tu ochranu jenom tehdy, chcete-li rostliny ošetřit. V praxi to vypadá tak, že se tímto opatřením vyhnete většině škůdcům, jako jsou housenky běláska řepkového, potom například malinovník plsnatý, molice vlaštovičníková, pochmurnatka mrkvová, květilka zelená, listopas čárkovaný a pilatka rybízová. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čeká nás relativně příjemný letní den. Pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Většinou je oblačno nebo zataženo nízkou oblačností. Jaké jsou teploty, tak v Karviné v tuto chvíli naměříte 18 stupňů Celsia, na Bruntálsku konkrétně na Slezské hartě 16,5 stupně. Prognóza od našich meteorologů hovoří o tom, že ta oblačnost se bude ale v průběhu dne rozpouštět a bude se protrhávat na polojasno. Teploty se dnes budou pohybovat maximálně kolem 25 stupňů v nížinách. Na horách naměříte mezi 15 a 19 stupni.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Naším pátečním dopoledním hostem bude výkonná ředitelka festivalu Colors of Ostrava Petra Řezníčková. Kdo ji před 20 lety do týmu přivedl? Jak se mění v čase požadavky účinkujících a v čem bude jiný letošní ročník? Ptát se bude Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Lucie Vondráčková, je 7 hodin 22 minut. Vzpomínky na dětství hmíváme většinou spojené i s nějakými oblíbenými hračkami. Od panenek, autíček a plyšáků třeba až po stavebnice. S jakou hračkou jste si nejraději hráli a po letech na ni s láskou vzpomínáte? Na to jsme se vás zeptali.
1: Si kočárek a panenka.
2: Myslím, že oblíbené hračky byly to, co jsme našli venku. Já jsem byl rád, že jsem dostal líže a to jsem prosil 3 týdny.
3: No tak to knížky. Tak já jsem 50. ročník, tak v té době nějaké mrkací panenky nebyly v Česku.
4: S pokličkama. Takže jsem to roztočil a oni naraželi do sebe a to mě bavilo. Otec toho šílel.
5: Já jsem měla takovou míšu medvěda plišového velkého v červených šatech s puntíkama.
6: No pochopitelně s panenkou.
7: Kolo od tatínka.
8: Jenom z bakelitu takové letadilka a tanky. Takže hračky nebyly a takové, když Slováci prodávali panenky.
9: Kostky? Normální kostičky pak asi Lego.
10: S panenky.
11: Balík Lega, všetky možné, nič speciálného.
12: Já jsem hrála nejradši na piano. Měli jsme ho doma a prostě jsem na něj hrála od začátku.
13: Plyšák jeden, taková nějaká housenka.
14: Tak moje oblíbená hračka, to byly asi panenky v té době.
15: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
1: Co je nového, tak to poví Terza Hajková v krátkých zprávách.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Pohonné hmoty dnes zdražily o desítky haléřů. Za benzín zaplatí řidiči v Česku maximálně 40 korun a 93 haléřů. Oproti včerejšku je to o 29 haléřů víc. Cenový strop na naftu stoupl o 27 haléřů na 37 korun a 1 haléř. Maximální přípustné ceny za paliva bude vláda prostřednictvím ministerstva financí určovat do 19. července. Dopravu na rušné výpadovce z Opavy směrem na Slavkov by měl usměrnit nový semafor a přechod pro chodce. Týká se to oblasti známé jako Latarna. Podle nezávislého starosty Slavkova Rostislava Musily jezdí auta na rovném úseku často velmi rychle. Semafor bude stát u autobusové zastávky. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Maďarsko. V hlavním městě Budapešti bude jednat se šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Mluvit mají hlavně o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Dnes večer v Třinci začínají pravidelné projekce letního kina. Letní filmové večery se vrátí na zrekonstruované prostranství před kinem Kosmos. Promítat se bude každý pátek vždy od 9:30. Kapacita je 200 diváků. Za špatného počasí se představení přesunou do kinosálu. Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do poháru dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku skoro zataženo, místy s přehánkami, postupně se vyjasní až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Karviné Mizerově je zcela uzavřená ulice Kirovova. Opravuje se tam vozovka, chodníky i přilehlá parkoviště. Omezení potrvá do 19. července.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Už za pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava vyrazíme do Jeseníku, konkrétně do údolí Bílé Opavy. Proč? Prozradíme po nahrávkách od Činasky a Heleny Vondráčkové. Pěkné páteční ráno.

0: Tolik Helena Vondráčková v dnešním pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. A my teď míříme do Jeseníku. Více než 3000 lidí v jeden den. To je nový návštěvnický rekord v údolí Bílé Opavy v Hrubém Jeseníku. Padl na začátku května. Agentura ochrany přírody a krajiny nová data zveřejnila v těchto dnech. Turisty na úzké trase mezi vodopády počítají od roku 2009 a nikdy jich nebylo tolik. Začali proto také zveřejňovat tabulku, kdy a v kolik je tam nejméně lidí.
1: Já se pomalu blížím k nástupu na žlutou trasu v údolí Bílé Opavy a potkal jsem Adélu s jejími kamarádkami.
2: Jdeme kolem vodopadu po žluté, nad vodopadama skončíme a půjdeme po modré zpátky. Je to má nejoblíbenější a nejhezčí.
1: Ta trasa je opravdu malebná, celou dobu vás provází bublající Bílá Opava a potkávám hloučky v obou směrech. Zastihl jsem tady i Kateřinu s velice početnou skupinou, malé děti i dospělé ženy.
3: Tak míříme na vodopády. Říkali jsme si, že využijeme prázdniny k tomu, aby jsme se podívali do přírody a taky se trochu schladili a hlavně pobyli spolu někde na hezkém místě. Čekáme, že to bude moc prýma.
1: Ten zájem o trasu je opravdu velký a podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky to tady není nic nového. Uznává, že tak vysoká návštěvnost sebou nese i problémy.
4: Takový nápor lidí vytváří nějaký tlak na tu návštěvnickou infrastrukturu, zejména v údolí Bílé Opavy. Někteří se věší na zábradlí, zkouší jeho pevnost, což samozřejmě mě vede ke zkrácení jeho životnosti a pak si někdo v dobré víře se jenom lehce opře a může dojít skutečně k nějakému úrazu a neštěstí.
1: Na Facebooku zaznívá pár hlasů, které říkají, že by se to mělo spoplatnit.
4: V legislativě podporu nemáme, takže to vlastně nelze. Ale můžeme se bavit o nějakém dobrovolném přispívání lidí právě na údržbu této stezky. V tuhle chvíli my máme prostředky na údržbu ještě na další 3,5 roku, ale potom se současnými škrty je to velká otázka.
1: Agentura ochrany přírody a krajiny vydala i tabulku, kde zprůměrovala návštěvnost, co z toho můžu vyčíst.
4: Není nutné si přivstávat ani příliš brzo, stačí vyrazit v podstatě v 8 hodin do údolí Bílé Opavy a ještě to může být docela pohodový výlet.
1: Jindřich Chlapek dodává, že v okolí jsou i jiná údolí s vodou, například Skalní potok nebo Studený potok, kde většinou nepotkáte nikoho. Údolím Bílé Opavy projde každoročně zhruba 120 tisíc lidí. Z Hrubého Jeseníku Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s meteorologem Václavem Smolkou po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o tom, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně máme oblačno až zataženo, krajem postupuje pásmo občasného deště nebo přeháněk, teďka nám aktuálně prší například na Novojičínsku, Ostravsku nebo Karvinsku. Teploty jsou nejčastěji od 15 do 18 stupňů a vané většinou mírný severozápadní až severní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Je tady pátek, 3. červencový den, jak bude?
2: Tak zpočátku ještě očekáváme hodně oblačnosti, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, zejména tady v té jihovýchodní polovině kraje. Postupně bude ale od západu docházet k ustávání srážek a také protrhávání oblačnosti na polojasno až jasno. Maximální denní teploty budou od 21 do 25 stupňů, na horách to bude kolem 17 stupňů a vítr bude mírný, severozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu, zejména od vyšších poloh potom čekáme místy nárazy kolem 15 metrů za sekundu a večer bude ten vítr slábnout.
1: Probrali jsme tady dnešek, jaké počasí máme očekávat v noci na sobotu a co přinese první víkendový den.
2: Noc by měla být jasná až polojasná, minimální teploty od 14 do 10 stupňů, vítr ze západních směrů do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být polojasno až oblačno s maximálními teplotami podobnými jako dnes, to znamená 21 až 25 stupňů, na horách kolem 16 stupňů a vítr bude mírný severozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu, zejména od vyšších poloh potom místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Ještě nám, prosím, povězte tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepoštěný na hladinu moře je aktuálně 1018 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje v kraji nejčastěji kolem 80%.
1: O počasí jsme mluvili s Václavem Smolkou. Děkujeme a přejeme příjemný pátek.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: nic.
1: Po nahrávce od Evy Farné se zaměříme na akce, které právě dnes a v pátek v regionu můžete navštívit. V Krnově se koná letní knihovnický kvíz pod širým nebem. Přijďte do Smetanových sadů na prostranství u gymnázia, sestavte soutěžní tým a prověřte se znalosti, postřeh i týmovou spolupráci. Začíná se v 18 hodin. Na hradě Houkvaldy si můžete prohlédnout unikátní výstavu kostýmu a rekvizit z pohádky Princezna zakletá v čase. Nahlédnete do zákulisí natáčení a poznáte atmosféru míst, kde příběh vznikal, včetně Houkvald. Výstava se nachází v prostoru 5. hradní brány a je v ceně běžného vstupného. Trvá do 30. listopadu. No a penzion Tyra Stáje zve na vítání prázdnin. Program začíná v 15 hodin a nabídne zábavu pro celou rodinu. V 18 hodin se pak uskuteční koncert skupiny Labajovci.
2: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Svrab se v Česku dál šíří. Nejvíce nakažených hlásí Moravskoslezský kraj. Ve Valašském Meziříčí začaly stavět nové byty na Štěpánově. Hotové budou za 2 roky. Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny, která může prodražit platbu v zahraničí. Bude většinou polojasno a naměříme do 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Svrab se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je o zhruba 40% více než ve stejném období minulý rok. Nejvíce nakažených hlásí Moravskoslezský kraj, Středočeský a Jihomoravský kraj. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat. Letos už v souvislosti se svrabem zemřeli 4 lidé. Ve Valašském Meziříčí začala stavba nových bytových domů na Štěpánově. Vzniknout by tam mělo 650 bytů ve 4 domech. Zastupitelé města schválili na svém posledním zasedání prodej pozemků pod stavbou investorovi, a to za 11,5 milionu korun. Byty jsou podle mluvčí města Veroniky Mackové už v prodeji.
2: Projekt na Štěpánově se posouvá do realizační fáze. Radnice se dohodla s investorem na prodej pozemků už nyní, aby mohl bez problému zajistit financování stavby. Město má zároveň smluvně ošetřeno, že domy musí být dokončeny v dohodnutém termínu, tedy v roce 2028.
0: Přes 60% Čechů plánuje i v zahraničí platit kartou. Ukazuje to studie společnosti Visa, které se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Česká bankovní asociace ale varuje před zbytečnými poplatky, které se s platbou můžou pojit. Expert České bankovní asociace Tomáš Hládek lidem radí, aby při dynamickém převodu měny na terminálu volili možnost platit v místní měně a ne v českých korunách.
3: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem. A pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny.
0: Nové informační tabule o bobrovi evropském najdou turisté ve 2 lokalitách Jeseníků. V okolí přírodní rezervace Niva v Brané a na Rejvízu. Umístit je tam nechala Agentura ochrany přírody a krajiny. Pokračuje její mluvčí Karolína Šulová.
4: Tabule jsou nainstalovány v místech, kde je možné pozorovat právě bobří hráze. Po načtení QR kódu se návštěvníci dozví, jak bobr evropský mění krajinu, proč jsou jeho hráze důležité pro zadržování vody a také, že jeho činnost pomáhá vytvářet vhodné podmínky pro další rostliny a živočichy.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku skoro zataženo, místy s přehánkami. Postupně od západu protrhávání oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříte mezi 15 a 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Karviné v ulici Havířská probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes ulice Havlíčkova a u Barbory. Práce potrvají do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsme Český rozhlas Ostrava jako každý jiný den. I dnes pro vás máme ranní program, který právě teď vstoupil do své poslední 4. vysílací hodiny. U poslechu toho dnešního dobrého rána vás vítá Petr Souku. Přeji vše dobré. Co pro vás mám z muziky No Name, Marie Rotrovou a nebo třeba zpěvačku Danu Dozen. A co se informací týče, už za chvíli ta dobré Martin Písařík s rubrikou Co v učebnicích nebylo. A dnes pro nás má zajímavosti o chobotnicích za pár minut.

0: Po sérii stížností rodičů části žáků základní školy v Bašce na Frýdecko-Místecku zůstává vedení školy beze změn. Rozhodli o tom zastupitelé obce. Ze školy odchází desítka zaměstnanců. Někteří rodiče se obávají, jak bude škola po prázdninách fungovat. Více podrobnějších informací k tématu v reportáži. Krátce před 9:30. Teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto hobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Když se dostaneme k předpovědi na celý den, tak zhodnocení aktuální situace. V regionu je zataženo nízkou oblačností, někde mohou ještě doznívat drobné přeháňky. Co se teplot týče, tak v Třinci v tuto chvíli naměříte 17 stupňů Celsia. Když se podíváme na opačný konec regionu, tak v Jeseníkách na vrcholu pradědu teď 8,5 stupně. Prognóza na celý den hovoří o tom, že zpočátku ještě bude zataženo, nicméně ta oblačnost se bude pak v průběhu dne protrhávat až na polojasno. Teploty příjemné až 25 stupňů v nížinách, na horách počítejte na hřebenech s teplotou od 15 do 19 stupňů.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Kryšťová, Český rozhlas Ostrava, 8 hodin 21 minut. I o prázdninách pokračuje spor části rodičů žáků s vedením školy v Bašce na Frýdecku-Místecku. Mimořádně se kvůli tomu sešli zastupitelé obce. Vedení školy podpořili a rodiče žáků vyzvali k uklidnění situace. Špatnou atmosféru ve škole popsali někteří rodiče žáků v petici, kterou odevzdali obci. Potvrdilo ji i šetření České školní inspekce.
1: Já jsem viděla požadat jedno, a to je uklid na práci, protože ten celý rok nemám. Opravdu paralyzuje to práci jak školy, tak zastupitelstva.
2: Ředitelka základní školy v Bašce Dagmar Tobolová a její vystoupení na zasedání zastupitelstva. Klid ale vypadá jinak. Rodiče části žáků chtějí ujištění, že incidenty, jako byla lednová facka žákovi, se nebudou opakovat. Mezi nimi Dagmar Kovalová.
3: Kdo tedy z vás bolhal? Protože do dneška vlastně ti rodiče nikde vlastně nevidí oficiální vyjádření.
2: Ředitelku přišel na jednání podpořit i bývalý kolega, nyní ředitel základní školy v Šilheřovicích Jan Pavelka.
4: Dokáže být tvrdá k sobě, dokáže být tvrdá ke kolegům, dokáže být občas velmi přísná i na děti, ano, ale má výsledky.
2: Školní inspekce uložila vedení školy opatření ke zlepšení špatného klimatu. Zastupitelé v čele s nezávislým starostou Tomášem Břeškem ředitelku podpořili.
5: Zastupitelstvo obce Baška vyjadřuje podporu vedení základní školy a mateřské školy Baška při zajištění společného cíle, kterým je bezpečné, klidné a důvěryhodné prostředí pro žáky, zaměstnance i rodiče.
2: Řada rodičů nevěří, že v září bude škola, ze které odchází 10 zaměstnanců, fungovat tak, jak má, ani členka školní rady Tereza Hudečková.
6: Pro mě to úplně nekončí, já to mám pořád jako dvě děti ve škole, ten pedagogický sbor, tam zůstává 9 zaměstnanců. Za mě to jsou zásadní změny, nám se změnilo úplně všechno.
2: Ředitelka Dagmar Tobolová ale ujišťuje, že učitelský sbor bude v září kompletní. Poměry ve škole stále šetří i inspektorát práce. Z Bašky Marta Pilařová, Český rozhlas.

0: Krátké zprávy teď je nabídne Tereza Hájková.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ve vodních nádržích Baška a Brušperk na Frýdecko-Místecku hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody. V Bašce koupání omezuje znečištění způsobené tlejícími vodními rostlinami. V Brušperku pak hrozí riziko cerkáriové dermatitidy, která se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkou a intenzivním svěděním. Na Ukrajinu nejspíš ještě letos vyrazí čeští podnikatelé. Delegaci chce vést ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Včera se na tom domluvil s firmami sdruženými v ukrajinsko-české obchodní komoře. České firmy navíc stát v jejich cílech na Ukrajině podpoří částkou 4 miliardy korun. V nové interaktivní mapě lidé najdou data o dopravních nehodách v Moravskoslezském kraji. Aplikace je součástí krajského datového portálu a obsahuje informace o všech zaznamenaných dopravních nehodách na území regionu za minulý rok. Kromě statistik lidé v mapě zjistí, kde přesně se nehoda stala a co jí způsobilo. Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. Bezmála 70 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi zasažené zemětřesením zapojilo do záchranných akcí. Zemětřesení má aktuálně 2595 obětí. Pohřešují se ale desítky tisíc dalších lidí. Zámek v Kravařích na Hlučínsku dnes patří dětem. Začíná každoroční prázdninová série dětských prohlídek, a to vždy v pátek dopoledne až do konce srpna. Pro nejmladší návštěvníky jsou připravené fotokoutky, kde se můžou na chvíli stát historickými postavami a taky hledací hry a zábavné pokusy. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku skoro zataženo, místy s přeháňkami, postupně od západu protrhávání oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 na 51. kilometru ve směru na Český Těšín leží na vozovce velké balíky v igelitu. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: V Kopřivnici v neděli startuje letní koncertní sezóna v sadu Edvarda Beneše. Co nabídne, tak to z našeho vysílání uslyšíte za pár minut.

0: Po nahrávce Jiřího Korna teď míříme na Novojičínsko. Kopřivnický sad Edvarda Beneše se každou červencovou neděli promění v místo pro letní koncerty. První vystoupení obstarají už tuto neděli muzikanti z uskupení Kytarovka. Já už teď po telefonu pozdravím mluvčí města Lucie Macháčkovou. Přejeme vám dobré ráno.
1: Krásný den.
0: Každou červencovou neděli tady zahraje v sadu někdo jiný. Jako první vystoupí zmiňovaná kytarovka. Ta počítá s tím, že si lidé přinesou své nástroje a zahrají si s nimi. Kdo pak vystoupí v těch dalších červencových nedělích a co od těch koncertů můžeme čekat?
1: Po té úvodní ostravské partě kamarádů s názvem Kytarovka, která nám teda přinese známé melodie v akustickém provedení, bude 12. července následovat Jiří Gadula s písněmi Jaromíra Nohavici. O týden později vystoupí duo Bídáci, které tvoří dva dobře známí místní muzikanti Honza Komár-Ražnok a Zdeněk Socha, vystupující jako Zdendalele. No a poslední červencovou neděli sérii uzavře skupina Mr. Day. Všechny tyto koncerty spojuje stejná myšlenka. Nejde jenom o vystoupení na pódiu, ale zejména o společné zpívání, pohodovou atmosféru a příjemně strávený letní podvečer v parku.
0: Ty koncerty jsou zdarma, jsou otevřené všem. Míříte spíše na rodiny s dětmi, nebo na mladé lidi, nebo na všechny generace?
1: Určitě nechceme vymezovat žádnou konkrétní věkovou skupinu. Zveme všechny, kdo mají rádi živou hudbu, letní pohodu a společné zpívání. Z minulých ročníků víme, že se v parku potkávají celé rodiny, seniori, mladí lidé i děti. Právě to je na těch letních koncertech nejhezčí, to, že vytvářejí takovou příjemnou komunitní atmosféru. Pro děti bývají připravené také drobné hry a aktivity, takže se zabaví, i když nevydrží třeba celou dobu poslouchat koncert. Nebude chybět ani občerstvení a ještě doplním, že za příznivého počasí bude připraven také táborák s možností opékání špekáčku.
0: No, já na to navážu, a co když bude právě nepříznivé počasí?
1: Tak v minulosti se nám už stalo, že trošičku zapršelo, ale pokud to bude nějaký lehký letní deštík, tak koncerty se neruší. V případě vytrvalého deště budeme o případných změnách včas informovat, takže doporučuji sledovat sociální sítě města anebo kulturního domu Kopřivnice.
0: A jak náročné bylo se nad vystupující na celý měsíc?
1: Program pro nás připravuje právě Kulturní dům Kopřivnice, takže úplně podrobnosti o oslovování interpretů neznám, ale myslím si, že díky oblíbenosti letních koncertů není o zájem účinkujících nouze. Každoročně mají koncerty skvělou návštěvnost a příjemnou atmosféru, což je pro ty muzikanty určitě lákavé. Navíc se už několikrát ukázalo, že pokud některý interpret nemohl například ze zdravotních důvodů vystoupit, Kulturní dům dokázal velmi rychle zajistit kvalitní náhradu.
0: Na červencové letní koncerty do Kopřivnice nás pozvala Lucie Macháčková. Děkujeme za to, hezký den.
1: Mějte se krásně a na viděnou v Kopřivnici.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: Na většině území Moravskoslezského regionu se už začíná rozpouštět oblačnost. Co se teplo týče, v Havířově naměříte 17 stupňů, Opava teď hlásí o den stupeň vyšší teplotu. Prognóza na pátek zní dobře, většinou dojde k rozpuštění oblačnosti, bude po celý den většinou svítit slunce a teploty by se měly pohybovat v nížinách okolo 25 maximálně. Na horách pak počítejte s teplotou v rozmezí od 15 do 19 stupňů Celsia. Tak hezký den.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Jelen v závěru toho dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava, než nastane ten úplný konec, tak ještě pozvání k poslechu dopoledního vysílání po 11, kdy bude u mikrofonu náš host a tím hostem bude výkonná ředitelka festivalu Colors of Ostrava Petra Řezníčková, kdo ji přivedl před 20 lety do týmu, který festival připravuje, a jak se v čase mění požadavky účinkujících, případně v čem bude jiný ten letošní ročník festivalu. Na to se našeho hosta bude ptát Iva Piskalová 10 minut po 11. hodině. To je pro dnešek vše. Od mikrofonu se loučí Petr Souku. Přeji vám všem krásný a pěkný slunečný letní den. Připomenu ještě, že dobrým dopolednem vás provede už za pár minut Richard Piskal.
1: Zasmějte se s námi! A to sedí takový smutný pán v parku a pláče. A jde kolem jiný pán, zastaví se a povídá: pane, co se vám stalo? Proč pláčete? A ten druhý se rozpláče ještě víc a říká: ale žena mi doma řekla, buď já nebo pivo. A ten druhý povídá: tak to vás tedy lituji. A ten smutný pán povídá: ano, mi je to také moc líto, už jsem si na tu ženskou skoro zvyknul. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci by dnes měli schvalovat změny jednacího řádu. Novela má zajistit omezení obstrukcí. Dopravu mezi Opavou a Slavkovem usměrní nový semafor. V Kopřivnici startuje sezóna letních koncertů. Bude většinou polojasno, teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit, počítá s tím novela koaličních poslanců a zástupců opoziční ODS. Cílem předlohy je hlavně omezit obstrukce, a to zejména při navrhování změn programu schůzí. Limit řečnické doby by se nově vztahoval taky na poslance s takzvaným přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle všech opozičních stran. TOP 09 změny podpoří ale pouze, pokud začnou platit až od příštího volebního období. Pokračuje předseda strany Matěj Ondřej Havel.
2: My dobře víme, proč tedy ta změna jednacího řádu přichází teď. V následujících měsících vy chcete zařadit řadu velmi kontroverzních zákonů. A já to nepovažuji vůbec za náhodu, já si myslím, že to je součást vašeho politického plánu.
0: Podle Havla by po změnách jednacího řádu s nás prošla například mediální novela. Ta počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opozice avizovala, že bude předlohu ve sněmovně blokovat. Dopravu na rušné výpadovce z Opavy směrem na Slavkov by měl usměrnit nový semafor a přechod pro chodce. Týká se to oblasti známé jako Latarna. Jak potvrdil nezávislý slavkovský starosta Rostislav Musila, na rovném úseku jezdí auta často velmi rychle. Semafor bude stát u autobusové zastávky.
3: My chceme, aby na tom přechodě byl semafor ve stylu, pokud překročíš rychlost, budeš mít červenou, a je to další bezpečnostní prvek. Samozřejmě proti naprostým šílencům, kteří nedržují vůbec nic, pomůže vůbec nic, ale na většinu lidí si myslím, že to bude mít ten bezpečnostní efekt kladný.
0: Do budoucna chce slavkovská radnice řešit problém dopravy v části Latarna snížením rychlosti na 50 km v hodině. Lidé už na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům poslali přes 2 miliony 400 tisíc korun. Původní cíl byl přitom jen 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den. Vyplývá to z informací na webu z nesnaze21.cz. Spolek Tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi 100 dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moci děti odjet na náhradní tábory. Už v neděli odstartují v Kopřivnickém sadu Edvarda Beneše letní koncerty. Začátky jsou vždy v 17 hodin. Jako první vystoupí nadšenci z uskupení Kytarovka. Za příznivého počasí program doplní táborák s opékáním špekáčků, uvedla mluvčí města Lucie Macháčková.
4: Připraveny budou noty a akordy k písním a vítání jsou všichni hudebníci s vlastními nástroji. Společně si tak zahrají a zaspívají zkušení muzikanti, začátečníci i lidé, kteří si jen přijdou užít příjemný letní podvečer.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu zpočátku skoro zataženo, místy s přeháňkami, postupně od západu protrhávání oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Přívoze v ulici Mariánskohorská v podjezdu pod železniční tratí havaroval kamion. Právě tam zasahuje policie, s opatrností projedete. A pozor taky v Krmelíně, v ulici Brušperská provádí pracovníci ČEZu výměnu drátu elektrického vedení. Provoz je tam vedený kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám přeji od mikrofonu Richard Piskala. Startujeme první dopolední hodinu, ve které jako vždy uslyšíte magazín Křížem krajem. No a o prázdninách vždy v pátky budeme zařazovat speciální díly, které souvisí s naší velkou turistickou soutěží Křížem krajem. Navštívíme postupně všech 9 horských beskydských chat, které jsou zahrnuty do této soutěže. soutěže, kde jsou ta razítka, kterými razítkujete své hrací karty. No a protože máme kolegyni vášnivou turistku, tak se tam vydala právě ona, je to Romana Kubicová. No a dnes uslyšíte její reportáž z chaty Prašivá. Tam vás vezmeme už za chvilku, jinak samozřejmě nebude chybět zámecké léto ve 3/4 na 10 a taky rubrika Babské rady. K tomu spousta pěkných písniček, právě teď vám zaspívají holky v průběhu hodiny, potom třeba Pavel Bobek, Marek Ztracený nebo Madonna. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ano, je tady dopolední magazín Českého rozhlasu Ostrava Křížem krajem. A možná už máte naši hrací kartu a pomalu začínáte navštěvovat turistické chaty v rámci velké letní soutěže Křížem krajem. Redaktorka Romana Kubicová nám každý pátek během prázdnin přinese reportáž z jednoho z 9 zapojených míst, tedy chat. Pojďme teď na chatu Prašiva, o kterou se stará místopředseda klubu českých turistů, dobrodruh a cestovatel a cyklocestovatel, také to bych podtrhl, Martin Štiller, kterého z našeho vysílání už znáte. I krátký výšlap z Vyšní Lhot v letním parnu dal prý Romaně Kubicové pěkně zabrat.
3: Chatu na Prašivě snad vůbec není třeba představovat, jsme tady častými hosty a jezdíme tady velmi rádi a Prašiva je dobře dostupná, dokonce dneska v dnešním horku. Ke mně se vám tady válí pomalu davy, za chvíli to vypukne, co se tady děje dneska. Připomínám, že točíme ve středu 1. července.
4: Tady je už opravdu asi 30. ročník velké akce setkání mládeže s panem biskupem, takže přijedou desítky autobusů dole pod kopec, mají tam mši a potom před obědem těsně vystoupí na Prašivou, tady mají různé stánky, nějaké hry, soutěže, tvoření, prostě takovou zábavu pro děti.
3: Pojďme k samotné chatě. Když jsem si dělala vlastně přehled chat, které máme zahrnuty v soutěži Křížem krajem, tak chata Prašivá je vlastně v úplně nejmenší nadmořské výšce a zároveň, kdyby nevyhořel Libušín a kdyby nevyhořela Bezručova chata, tak je nejstarší stojící v té podobě. Mám pravdu v obojím? Máte to takhle zmáknuté?
4: Takhle úplně asi přesně zmáknuté.

0: Zapnuté to nemám, každopádně fakt to oprašivé je jeden, že jsme nejstarší chatou klubu československých turistů celkově, a to proto, že klub československých turistů vznikl stejně jak Československo tím splynutím v roce 1918 a zhrom náhod Prašivá prostě byla první horskou chatou, která se poté začala stavět. Takže to je jedno její velké prvenství a zároveň jsme taky vůbec první českou horskou chatou ve slezské části Moravskoslezských Beskyd.
1: Takže ta prvenství tam máte, to už vám nikdo neodpáře.
0: No a možná i v té návštěvnosti, když to srovnáme s Bezručovou chatou, tak asi my a oni někdy jsme prvními, někdy oni. Takže prostě klub českých turistů s chatama vede.
1: No výborně, který se psal rok, to jsme řekli?
0: Chata byla postavena v roce 1921, takže teď se dá říct, je to 105-letá babička.
1: No na to, že je 105-letá babička, tak jste ji opatřili novým kabátem, koukám. A teď marně uvažuju, naposledy jsem tady byla v únoru, byla už obytá tím novým šindelem?
0: Ten šindel už je druhý rok, my jsme ho dělali na dvě etapy, v horizontu jakoby dvou let, takže postupně se to dělalo. A víte, jak ta babička musí být v dobré kondici, tak je na čerstvém vzduchu, je v přírodě, v lese, takže se jí musí dařit dobře.
1: A když jsme teda byli v té historii, co tady vlastně zůstalo netknuto v té chatě? Protože vy jste museli předělávat všechno, záchody, vzduchotechniku do kuchyně.
0: My jsme nedělali žádnou velkou přestavbu, my jsme dělali opravy a rekonstrukce, to znamená, že ten základ chaty zůstal zachovaný a chtěli jsme zachovat i ten duch, protože byly tendence v minulosti myšlenky udělat tady třeba sociálky na pokojích, jako přizpůsobit se té moderní době, ale my jsme řekli, že to chceme nechat tak, jak to ty naši předkové postavili, tak to taky zůstalo, to znamená, sociálka je na patře a je to pořád turistická horská chata pro turisty a cyklisty.
1: Prašivá, to je takový oblíbený turistický cíl, jste tady pravidelně, nebo jenom je to tak výjimečný výlet pro vás?
2: Teď se dá říct, že pravidelně. Jak máme dítě, tak jdeme na Prašivou. Pro ně to je jednodušší než Javorovi nebo Lisa.
1: A odkud jste?
2: Z Karvine.
1: Kterou cestu volíte nejraději?
2: My chodíme z Kvorní hodky od sauny.
3: Leo.
1: Leo, kolik ti je roku?
3: 9.
1: Takže to už jsi docela velký chlap. Máš rád tady Prašivou? Chodíš s mamčou rád?
3: Jo.
1: Nevadí ti, že musíš jako do kopce a co tě vlastně tady čeká nahoře?
3: Ten začátek je trošku takový, dělá mi problém. Tam je spousta kamínků, tak mi to trochu vadí.
1: No ale když už se dostaneš tady, tak tady je bezva hřiště. Co tě tady ještě baví?
3: Mě nejvíc baví kolotoč, ale starý na tu výhlídku nebo co to je.
1: A tam bývala houpačka, pamatuješ si?
3: Jo, ona tam furt je.
4: Prašivá je moc hezká, líbí se nám, rádi tady chodíme. Služby, příjemné, jídelko dobré.
5: Pochvaluje si turistka z Karviné, která pravidelně navštěvuje chatu na Prašivé. Jedním ze symbolů této chaty je i medvěd, který s lucernou vítá všechny turisty v zádveří. Kdo jste kdy na Prašivé byli, tak jste se možná i vyfotili s tím medvědem. Já mám fotku samozřejmě s medvědem z Prašivé. Kde se tam ale vzal? To já už se teď úplně nevybavuji, ale to se dozvíme ve druhé části magazínu Křížem krajem. Už za chvíli.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude výkonná ředitelka festivalu Colors of Ostrava Petra Řezníčková. Kdo ji před 20 lety do týmu přivedl? Jak se mění v čase požadavky účinkujících a v čem bude jiný letošní ročník? Ptát se bude Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A před námi je druhá část dnešního dopoledního magazínu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. 105-letá babička ve skvělé kondici, tak i tak by se dala označit chata na Prašivé, kterou si právě dnes představujeme jako první z 9 turistických chat, které můžete navštívit v rámci naší velké turistické letní soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Zdejšího chlupatého maskota, tedy medvěda, teď v doprovodu chataře Martina Štylera obdivuje naše turistická redaktorka Romana Kubicová.
3: Proč tady děti rády chodí? Jednak to není veliký kopec, ale hlavně vy tady máte medvěda a to už je symbol vlastně hodně dlouho téhleté chaty.
4: Přesně tak, my pořádně nevíme, odkdy ten medvěd tady je, protože různí pamětníci se docela přou, jak to vlastně s tím medvědem bylo, kdy přesně přišel. Tak my jsme potom asi po 2 letech takových drobných hádanic, střenic mezi nima posadili k jednomu stolu. Říkám, konečně se už dohodněte, sepište nějakou legendu, to sepsali, to visí tady teďka nahoře nad medvědem a považujeme to za tu naši prašiváckou medvědí pravdu.
3: Vždycky se říkalo, že on byl zastřelen tady někde, ale to asi pravda není, že?
4: Ne, tak podle pamětníků tohle opravdu pravda není. Ty medvědi byly dva, pocházejí původně ze Slovenska, byli zastřeleni na Slovensku, nějakýma myslivcema byli dotaženi sem. Potom se ví, že oba dva byli u nějakého německého kupce, ještě vlastně za protektorátu před obchodem, jestli na Friedrichském nebo Městském náměstí, to už vám přesně neřeknu. Pak se rozdělili, protože i ty sudeťáci byli vyhnaní a jeden medvěd nakonec skončil ve Frýdeckém zámku v muzeu, tam je doteď, a druhý po nějakých letech, desítkách let se dostal sem na Prašivou, takže už je tu 60-70 let určitě.
3: Takže má bráchu v muzeu a na tu kondici je taky docela dobrý. Musíte se o něho nějak starat?
4: Jo, jednou za pár roků vždycky přijdou kamarádi restaurátoři, Lukáš se svojí partou a pomůžou nám ho nějakým způsobem opravit. Občas se dodělá trošku srsti, přidají se nějaké třeba utržené drápy. Teď nám nedávno někdo, to vůbec nechápu, ukradl medvědový jazyk z pusy, jo? Takže to se bude muset dodělat. Takže prostě jo, i s medvědem je práce.
3: Ano, dobře, tak my postoupíme dál. Tady turisté neustále proudí, chodí. Tak a teď si tady můžeme vybrat, zda si půjdeme sednout do Valečkova sálu, nebo tady do Bezručovy jizby. Tak, Bezruče samozřejmě každý známe. Opravdu tady chodíval, se dával?
4: Říká se, že v srpnu roku 1947 tady chvilku posvačil. Jestli to je pravda nebo ne, těžko říct. Já vždycky říkám, že tam, kde se Bezruč objevil, tam po něm něco nazvali, ale jestli to je podle zkušenosti, teď těžko říci. Každopádně ty místnosti jsou rozdělené, ta Bezručova jízba, ta je pro pejskaře a zase naopak ten velký Valečkův sál, tam máme dětský koutek, takže tam je zase primárně pro rodiny s dětma.
3: A kdo pak byl Valeček? Pojďme připomenout.
4: Pan Valeček byl ostravský soudní rada a byl to vlastně jeden ze dvou hlavních iniciátorů stavby právě chaty na Prašivě.
3: Kdybychom šli nahoru ve vašem doprovodu v určených hodinách, tak se samozřejmě můžeme pokochat výhledem, protože na rozhledně jsme spolu byli v únoru, takže na těch otvíracích hodinách rozhledny se nic nemění.
4: To zůstává stejně, 3 exkurze s průvodcem každý týden.
3: A v Bezručově jídelně? Dost možná, že u stolu, u kterého posvačil Bezruč, potkávám mladou turistku, která se právě chystá orazítkovat naši soutěžní kartu. Tak odkud jste přišla, slečno?
5: Já jsem přišla z Frýdku Místku.
3: A je to vaše první chata, kterou jste navštívila?
5: Vlastně ne. Vlastně jsem již byla na chatě Gírová.
3: No výborně, vy jste to teda stihla velmi rychle. Tak a Prašivá otištěna. Kam se chystáte pak?
5: Nejspíše na chatu Kotař.
3: Říká mladá turistka z Frýdku Místku, která se rozhodla zapojit do naší velké letní soutěže Křížem krajem. Z chaty Prašivá, Romana Kubicová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Ten příští díl magazínu Křížem krajem tady bude v pondělí dopoledne a to nás redaktorka Romana Kubicová vezme do polí nad Spálovem. Naším cílem bude pravděpodobně nejmenší větrný mlýn holandského typu u nás, známý jako Balerův větrný mlýn.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
6: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.mujkraličák.cz.

0: někdy hledáme signál.
1: Marek Ztracený zpíval písničku Originál v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Je minuta po 9:30, už za chvíli tady bude pravidelná rubrika Babské rady. Čeká vás balení kufrů na dovolenou. Tak právě o tom ty dnešní babské rady budou. Pomohou s výběrem oblečení i jeho ukládáním do

0: Pražské rady.
1: Čas dovolených a prázdnin je v plném proudu a mohla by se hodit doporučení, jak si jednoduše i přehledně zabalit kufr. Co se týče oblečení, nebalte jednotlivé kousky izolovaně, ale vytvářejte promyšlené mikrokolekce. Každý svršek, který putuje do tašky, musí být 100% kombinovatelný s ostatními částmi vašeho letního dočasného šatníku. Základem úspěchu je držet se jedné neutrální barevné palety a vrstvit oblečení tak, aby z několika málo kusů vzniklo velké množství různých outfitů. Velkou úlevu přinese také změna techniky ukládání. Místo klasického skládání do komínků oblečení rolujte do úhledných válečků. Tato metoda nejenže zabraňuje nevzhlednému pomačkání látky, ale hlavně uspoří místo a zvětší kapacitu zavazadla. Na dno ke kolečkům kufru dejte těžké a objemné věci, jako jsou boty nebo kosmetické taštičky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava a pravidelná soutěžní rubrika Zámecké léto tady bude už za chvilku, přesně za 2,5 minuty ve 3:15 na 10.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemný pátek vám ze Zámeckého léta přeje Pavel Kudrna. Ano, před námi je první finálový pátek. Proč finálový? Protože určitě v pozoru už je pan Vojtěch z Višňové, paní Lenka ze Zdechovic, paní Dagmar z Větřní a pan Jiří z Liberku. Tak to jsou naši výherci od pondělí do včerejška. Dnes se k ním může přidat další a může vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. Dnes tedy budeme losovat prvního, řekněme, takového semifinálu. No, co vás čeká? Určitě prohlídka dalšího zámku. Pozorně poslouchejte, protože právě z té reportáže bude následovat soutěžní otázka. No a kam nás František Kinský dnes zve?
0: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světadílu. Takže je opravdu tady na co koukat. Takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho. A myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc. Má to svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. Kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Něco vypráví.
4: Možná vypráví něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak kolik bylo těch zlatých kačen? Může to být soutěžní otázka? No může, ne, nebude určitě, tak tohle si škrtněte, pokud jste si dělali poznámky. Mám pro vás jinou soutěžní otázku a řeknu ji tomu, kdo se dovolá na náš telefon 731 800 900 a bude třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Valentino a Věra Špinarová v Českém rozhlase v zámeckém létě. Ano, je tu takové malé finále, protože za chvilinku budeme losovat, pevně věřím, že z 5 týdenních výherců přidá se s číslem 5 paní Bronislava z Vizovic. Paní Bronislavo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím, soutěžní otázka je připravená, já to asi nebudu moc natahovat, protože pak nás čeká to losování, takže můžu do soutěže rovnou?
1: Ano, ano, povídejte.
0: Tak já vás špatně slyším, trošku přidejte na hlase, nějak jste namizel.
1: Ano,
0: už je to,
1: jo,
0: už je to v pohodě. Tak otázka zní, jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michaelovi?
1: Ačko.
0: Gabrielovi. Gabrielovi.
1: Ano.
0: Co mi to děláte? Já jsem myslel, že to dopadne
1: dobře. Já nevím,
0: dobře.
1: Já jsem asi blbě poslouchala, tak je to Cčko, no. Radím tomu.
0: Tak paní Bronislavo, já se s vámi rozloučím. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, mějte se,
0: no,
1: naschledanou.
0: Nemáte zač, tak to zkuste po neděli zase. No a teď paní Eva ze Studénky, která byla trochu pesimistická. Paní Evo, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Co neštěstí druhého potěší v tomhle tom případě. Otázka zůstává stejná. Jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravaří? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michaelovi?
2: Já bych řekla to Cčko Michaelovi.
0: Paní Bronislava možná i napověděla, je to tak, získáváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A paní Evo, budeme losovat, takže můžete zavěsit, uslyšíte-li za chvíli číslo 5, tak jste vítězkou a můžete vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro 2 osoby. Mějte se hezky, hezký pátek a hezký prodloužený víkend. Tak se do toho dáme, já už tady mám to losovací osudí, je to, myslím, že původně akvárium, malé kulaté nebo na květiny, v tom jsou pingpongové míčky s čísly, takže to roztočím. A vytahuji, a já už to vím, vy to nevíte. Je to číslo 3 a pod číslem 3 se skrývá paní Dagmar Špolcová, Větřní, veliká gratulace. To byla středeční výherkyně, já tam tu trojku zase vrátím na příští pátek. No, vás čeká teď samozřejmě víkend místo klasických výletů po dobu prázdnin. Nám nabídneme zámecké léto, to se podíváme na 2 zámky, nejprve na zámek Kostelci nad Orlicí, v neděli pak na zámek Neustupov. No a Pavel Kudrna se s vámi sejde zase v pondělí, tedy pokud přijmete moje pozvání k zámeckému soutěžnímu létu. Mějte se moc krásně, hezký víkend, hezký svátek, ale v pondělí se v 9:45 můžeme sejít. Tak si to užijte.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zastupitelé Bašky na Frýdecko-Místecku podpořili ředitelku základní školy, na kterou si stěžovala část rodičů. Platbu kartou v zahraničí může prodražit nevýhodná konverze měny, varuje Česká bankovní asociace. V Rožnově pod Radhoštěm začíná folklorní přehlídka Ondrášova Valaška. Bude většinou polojasno a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Ředitelka základní a mateřské školy v Bašce na Frýdecko-Místecku Dagmar Tobolová zůstává ve vedení školy. Zastupitelé obce ji na mimořádném zasedání kvůli sporu vedení školy s části rodičů žáků podpořili. Rodiče už kvůli tomu iniciovali petici, šetření České školní inspekce a v běhu je i šetření inspektorátu práce. Nezávislý starosta Bašky Tomáš Břežek cituje platné usnesení přijaté většinou zastupitelů.
2: Zastupitelstvo obce Baška vyjadřuje podporu vedení základní školy a mateřské školy Baška při zajištění společného cíle, kterým je bezpečné, klidné a důvěryhodné prostředí pro žáky, zaměstnance i rodiče.
0: Ředitelka školy Dagmar Tobolová Českému rozhlasu písemně sdělila, že fungování školy má na příští školní rok plně zajištěné. Ve Stachovicích, místní části Fulneku na Novojičínsku, zahynul 19-letý motorkář. S největší pravděpodobností nezvládl řízení a v zatáčce vjel do protisměru, kde se srazil s osobním autem, uvedla dnes policejní mluvčí Eva Michalíková. Stalo se to včera odpoledne. Řidička utrpěla lehčí zranění a záchranáři ji převezli do Novojičínské nemocnice. Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny při platbách kartou v zahraničí. Pokud na terminálu upřednostníte možnost zaplatit v českých korunách, můžete přeplatit kvůli nevýhodnému kurzu. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Další možností je pak zřídit si multiměnový účet, který už dnes nabízí většina velkých bank v Česku. Jak funguje, přibližuje za Komerční banku Lucia Leixnerová.
3: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
0: V Rožnově pod Radhoštěm začíná folklorní přehlídka Ondrášova Valaška. Hlavním hostem bude vojenský umělecký soubor Ondráš. Ten v amfiteátru na Stráni uvede dva večerní pořady. Dnes to bude program s názvem Karpatami a zítra reprezentační Ondrášovské putování. Koho dalšího návštěvníci uvidí, přibližuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
4: Vystoupí taky soubory a osobnosti, které jsou s Ondrášem personálně nebo umělecky propojené. Návštěvníci tak budou moci poznat Ondráš v jeho současné podobě i prostřednictvím lidí, kteří byli součástí jeho historie.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku skoro zataženo, místy s přeháňkami, postupně od západu protrhávání oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách mezi 15 a 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Vřesině u Ostravy v ulici Osvobození je padlý strom. Právě ho odklízí, s opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dopoledne a příjemný den vám od mikrofonu přeje Richard Piskala. Co pro vás máme v této části našeho vysílání? Budou to pravidelné rubriky, už za chvilku si budete moci zasoutěžit v Moravskoslezském rozhlasovém kvízu. Přidáme samozřejmě také tipy pro dnešní den a budou tedy i další zajímavosti a aktuality a samozřejmě písničky. Pavel Habera zaspívá právě teď, za chvilku. Potom třeba Naďa Urbánková, Xindl X a nebo skupina Nazaret. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: No, my vás slyšíme, kdo nám volá. Dobrý den.
1: Marie.
0: Zdravím vás, paní Marie. Poprosím vás, stlumte si malinko rádio, ať tam není taková veliká ozvěna a určitě i vám se bude lépe hovořit. Tak a můžeme k dnešní otázce?
1: Ano.
0: Tak jak se jmenuje Beskydská horská osada na samé hranici Moravskoslezského a Zlínského kraje, kde jen pár desítek metrů od sebe protéká Bílá Ostravice a Rožnovská Bečva? Osadu zná asi každý, kdo projíždí z Bumbálky na Bečvi nebo Bílou, protože právě tady je známá křižovatka silnic 56 a 35. Najdete tam krásnou dřevěnou kapli svatých Cyrila a Metoděje a taky Bedřichův Klaus. Motoristé si jistě vzpomenou na kdysi slavný Motorest, který zde byl designovaný do podoby keltské salaše, ale ten už tam nefunguje. Tak ale já se ptám, jak se ta osada, o které jsem teď poměrně dlouze hovořil, jmenuje? A dám vám tři možnosti, ale možná už to víte a můžete to říci rovnou.
1: No, radši si nechám ty tři
0: možnosti. Tak je to za A Bílá Hlavatá, za B Bílá Zubatá a nebo za C Bílá Nohatá. Co myslíte?
1: Je to Ačko.
0: Ačko si myslíte, že by to mohlo. Je to tak, no to dnes asi nebylo moc těžké, ale třeba tu dřevěnou kapli Cyrila a Metoděje, tu opravdu doporučuji. Cyril s Metodějem teď budou mít svátek, tak možná je to pěkný námět na výlet. Ale ona je malinká, není to nic velkého, pochopitelně, ale krásná. Tak já vám gratuluji, zůstaňte ještě na lince, protože výhra je vaše. A mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

blbým věku zpíval Xindl X a pokud máte pocit, že tam byl ještě jeden hlas, tak máte pravdu, patřil Olze Lounové. Pokračujeme v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Za 8 a půl minuty bude 10:30. Už za chvilku pro vás budeme mít tipy pro dnešní den.

0: Doznělo vyznaně, krásná písnička v podání Mariky Gombitové v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. No a slibované tipy pro dnešní den už jsou tady. Do Rýmařovské kaple v Lipkách vás pozveme na dnešní koncert ansámbl Fricante. Možná vám to evokuje šumivé víno, ten název, přiznám se mě taky, ale pozor. Ansámbl Fricante je zcela seriózní a uznávané těleso, je to vokální kvinteto. Je souborem profesionálních brněnských zpěváků Národního divadla v Brně a Českého filharmonického sboru v Brně. Působí od roku 2015 a říkají o sobě, že s chutí objevují zapomenuté skladby. Dnes v Rýmařově nabídne ansámbl Fricante program spojující barokní a současné autory. Koncert začíná v 19 hodin a věřím, že to bude opravdu krásný koncert. Takže ještě jednou ansámbl Fricante dnes v Havířovské kapli v Lipkách od 19 hodin. Teď ještě na další akce vás pozvu. Návštěvnické centrum opevnění Šance zve na představení divadla Bez střechy s názvem Zbojník všech zbojníků. Představení Pod širým nebem se koná na Velké Šanci v Mostech u Jablunkova od 18 hodin. No a ještě jedno filmové představení, letní kino v Kunčičkách u Bašky na Frýdecko-Místecku. Dnes se promítá snímek Neporazit. Krásný film mimochodem. No a promítání se koná na tamním fotbalovém hřišti od 21 hodin. Tak doufejme, že těm venkovním akcím dnes bude přát počasí. Podle předpovědi by to mělo být v pohodě, tak ať to vyjde.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Modré nebe nad hlavou, tak se jmenuje písnička, kterou teď dospíval Dalibor Janda v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. V centru Ostravy modré nebe nemáme, ale přece jenom už to sluníčko se dere přes mraky. Tak uvidíme, jak se to počasí vyvine dál. Moravskoslezský kraj spustil na svém datovém portálu novou interaktivní mapu. Lidé tam najdou informace o dopravních nehodách. Kolegové ze zpravodajství se na to podívali, zkoumali tu novou interaktivní mapu. A s podrobnostmi už je teď ve studiu reportérka Silvie Mikulcová. Tak Silvo, dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Co všechno se tady dá v té nové aplikaci najít?
1: No, v mapě si můžeme přesně vyfiltrovat, jaká obec nás zajímá. Nehody jsou tam rozdělené taky podle druhu, jestli šlo třeba jen o drobný karambol při parkování, střet se zvěří nebo srážku s vlakem. Nehody jsou v mapě označeny barevně rozlišenými symboly, a to přesně v místě, kde k ním došlo. Když na jednotlivé symboly kliknete, tak se tam objeví informace, kdy přesně se nehoda stala, co bylo její příčinou a jaká vznikla škoda nebo jestli se někdo zranil.
0: Pojďme už tedy k nějakým výsledkům, které ukazuje ta mapa. Když už jsme u těch zranění, tak jaká byla vlastně loňská statistika v kraji?
1: No, ty výsledky se asi nedají interpretovat jako, že se nic neděje. Těch nehod se stalo na území kraje přesně 9004, při nich se 2262 lidí lehce zranilo, 110 těžce, 27 lidí kvůli dopravní nehodě v regionu zahynulo. Právě v nové mapě si lidé mohou bezplatně ověřit, jak bezpečná je jejich ulice, kde žijí nebo která křižovatka v jejich obci je nejrizikovější.
0: Jaká je nejčastější příčina nehod v našem kraji?
1: Podle informací z kraje jde hlavně o nepozornost. Většinou řidiči bourali při couvání a parkování. Často hrál roli i mobilní telefon v ruce nebo taky ovládání navigace. A já ještě dodám, že novou mapu lidé najdou na stránkách datového portálu data.msk.cz.
0: Tak to byla Silva Mikulcová. Děkujeme za informace. Naslyšenou, Silvo.
1: Naslyšenou.
0: No a vy všichni jezděte opatrně.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Za necelou minutu bude 10:45 dopoledne. Už za chvíli pro vás budeme mít tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš. Tentokrát se s kutilem Arturem Kubicou zaměříme například na úrodu bez chemie. Já.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Kdo by nechtěl mít na zahrádce úrodu bez chemie? Jenže to chce snažení. Odborníci radí, že pokud se nechcete živit částečně rozloženými insekticidy a dalšími pesticidy, potom své ovoce a zeleninu uchráníte před všemi škůdci a většinou chorob, takzvanou klecí. Do rohu záhonu zatlučete silné tyče nebo kůly, které třeba spojíte plastovými pásy nebo šňůrami. Na něž upevníte zahradní textilie. Necháte to na kůlech až do sklizně a zvednete tu ochranu jenom tehdy, chcete-li rostliny ošetřit. V praxi to vypadá tak, že se tímto opatřením vyhnete většině škůdcům, jako jsou housenky běláska řepkového, potom například malinovník plsnatý, molice vlaštovičníková, pochmurnatka mrkvová, květilka zelená, listopas čárkovaný a pilatka rybízová. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Svrab se v Česku dál šíří a nejvíc případů je v Moravskoslezském kraji. Také o tom přineseme podrobnosti za 6,5 minuty, přesně v 11, ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Svrab se v Česku dál šíří. Nejvíce případů je v Moravskoslezském kraji. Ve Valašském Meziříčí začaly stavět nové byty na Štěpánově. Hotové budou za 2 roky. Masarykovo náměstí v Karviné Frištátě dnes rozezní dechový orchestr Májovák. Počasí bude většinou polojasné s teplotami do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Svrab se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je o zhruba 40% více než ve stejném období loni. Nejvíce nakažených hlásí Moravskoslezský, pak Středočeský a Jihomoravský kraj. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci upozorňují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat. Letos už v souvislosti se svrabem zemřeli 4 lidé. Poslanci by dnes měli dokončit třetí čtení novely jednacího řádu. Ta počítá hlavně s omezením obstrukcí ve sněmovně. Má zkrátit řečnickou dobu především u načítání programu, které zabírá i několik hodin. Časový limit by se mohl týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně. Podle Jaroslava Foldyny za SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
2: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
0: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany. Třeba TOP 09 ale návrh podpoří, jen pokud budou změny platit až od příštího volebního období. Ve Valašském Meziříčí začala stavba nových bytových domů na Štěpánově. Vzniknout by tam mělo 650 bytů ve 4 domech. Zastupitelé města schválili na svém posledním zasedání prodej pozemků pod stavbou investorovi, a to za 11,5 milionu korun. Byty jsou podle mluvčí města Veroniky Mackové už v prodeji.
3: Projekt na Štěpánově se posouvá do realizační fáze. Radnice se dohodla s investorem na prodej pozemků už nyní, aby mohl bez problémů zajistit financování stavby. Město má zároveň smluvně ošetřeno, že domy musí být dokončeny v dohodnutém termínu, tedy v roce 2028.
0: Dechový orchestr Májovák čeká na návštěvníky Masarykova náměstí v Karviné Frištátě. Koncert začíná dnes v 9 hodin večer a vstup je zdarma. Divákům nabídne spojení hudby s filmem i pohledy na nejkrásnější místa Karviné prostřednictvím videoklipu, říká manažer orchestru Petr Ženč.
4: Jedním z vrcholů večera bude světová premiéra nové aranže skladby Nothing Else Matters od skupiny Metallica pro sólový cymbál a orchestr, jejímž autorem je Jan Souku. Solového partu se ujme cymbalista Lukáš Kolek.
1: Počasí.
0: Zatímco teď je v Moravskoslezském kraji ještě většinou skoro zataženo místy s přeháňkami, postupně od západu bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříte maximálně 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pusté polomy na Opavsku v ulici Kijovická se srazil skútr s traktorem. S opatrností je místo průjezdné. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Za chvíli tady bude páteční host Českého rozhlasu Ostrava. No a tím bude výkonná ředitelka festivalu Colors of Ostrava Petra Řezníčková. Kdo ji před 20 lety do týmu přivedl? Jak se mění s postupem doby požadavky účinkujících? A v čem bude jiný ročník, který začne už zanedlouho v polovině července v tradičních prostorách dolní oblasti Vítkovice? I na to se zeptá Iva Piskalová už za chvíli v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. We'll be right back.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, zdraví vás Iva Piskalová a zdravím také dámu, která už za pár dnů nebude mít moc času, aby přišla třeba do studia nebo někam jinam, protože bude ve víru Colors of Ostrava. Je to vlastně dáma, která s Colorsama je spojená 20 let a vůbec skoro se neví, že Petra Řezničková, výkonná ředitelka, je tak jako vzadu. Jak je možné, Petro, vítejte hlavně, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Že se jako o vás tak jako veřejně moc neví.
2: Děkuji moc za pozvání. To nejprve bych chtěla říct, že jsem moc ráda, že jsem mohla dneska dorazit za vámi. No, je to tak, jak jsme si před těmi x lety samozřejmě jako domluvili, že to tak bude. Jo? Vlastně v době, kdy jsem fungovala na produkci, protože od začátku jsem nebyla výkonnou ředitelkou festivalu Colors of Ostrava, tak jsem nikdy nechtěla být tou tváří toho festivalu nebo tím hlasem toho festivalu, protože jim byla vždycky Zlata Halušová, takže nebylo potřeba nikoho ani suplovat v téhle roli, takže jsme své role jako měly jasně jako dány a vlastně do dneška jsem trošku spokojenější, víc jako vzadu, než v tom mediálním prostoru.
1: Já si myslím, že na kameře vás jako málo kdy kdo zachytil a Zlata je samozřejmě jméno, které s rozhlasem bylo spojeno x let, pravidelní posluchači si vzpomínají na její pořady a když si Zlata někoho vybere jako vás před těmi 20 lety, tak to už něco znamená, protože vy jste tehdy byla holka po škole, že jo, ano. V agentuře a Zlata řekla, tam ta co byla, blondýna nebo...
2: Upřímně, už si ani nepamatuju, jak to celé bylo. Samozřejmě, že to bylo období, kdy já jsem každou výzvu přijímala. Já jsem, přesně jak říkáte, já jsem z nějaké brigády na hotelu ve Štramberku dostala nabídku pracovat v Ostravě, což je vlastně jako v podstatě jít jako do velkoměsta, jako za něčím velkým. Bylo to období, kdy já jsem netušila, že existuje festival Colors of Ostrava. Já jsem skutečně jako přišla do té agentury a bylo tam tolik nových pojmů, tolik nových věcí, že jsem si jako opravdu myslela, že nejsem schopná vůbec obstát, jo, tady v téhle.
1: Petro, v té době měla, Colors měli za sebou asi 5 ročníků.
2: Myslím si, že já jsem naskočila do 4. ročníku, do 4. na Černé louce. Jo, že
1: pravda, no.
2: Jo, vůbec jsem jako netušila, jako jsem znala tak možná nějakou vesnickou zábavu do té doby, ne festival Colors of Ostrava. A samozřejmě, že když Zlatka nějakým způsobem měnila ať už agenturu, nebo to chtěla jako dělat všechno víc jako sama si, tak mě ta nabídka jako potěšila a řekla jsem si vlastně, proč ne.
1: Takže jste neměla rodinu, že?
2: Ne, já jsem si vůbec jako ani na mě neuvědomovala, jako co všechno jako ponesu, jako potom na těch bedrech.
1: Prostě uvidíte tam LP,
2: bude to super,
1: tam jako a takhle, že tady ty moje jako lidi vzpomínám teď a co, no tak jako jim někdo nese kolu a...
2: Přesně tak, jako vůbec jsem netušila vlastně jako do čeho jdu. I ten první ročník byl takový jako o náhodě, že vypadla jako vlastně 3 roky, si myslím, jako fungující hlavní produkční a já jako úplný nováček vlastně v agentuře jsem nastoupila na její pozici a jsem jako můžu
1: to
2: říct.
1: To byla ještě Černá louka, že?
2: Černá louka, no. Tak já si myslím, že jsem vůbec nevěděla, jako do čeho jdu.
1: A Černá louka pro vás ani jako děcko, asi jste na ní nejezdila s rodiči, jakože
2: ne,
1: na Dvihorníku.
2: Sleskoostravský hrad jsem viděla poprvé a na Stodolní jsem byla poprvé v životě na tiskové konferenci Colors of Ostrava, takže...
1: Já se nesmě, já vím, že jste jako holka tam jako z toho regionu, kde jste prostě chytla jste se, ukázala jste, že jako máte talent a chňaplo vás to tak, že vlastně 20 let na jedné židli, to je dost docela.
2: Je to dost. Asi bych to nehádala úplně na začátku, že to takhle bude, ale jsem za to jako hrozně ráda. Absolutně se jako nestěžuju a nerouhám se jako nad ničím.
1: Já jsem vůbec jako nepředpokládala, že se nám podaří najít nějaká ta půl hodinka, abychom mohli posluchačům nabídnout tenhle rozhovor. Tak jsem úplně říkala, aha, tak to je něco, dobře funguje, něco je dobře zorganizované.
2: Rozhodně. Já si myslím taky, že vlastně teďka tady v tomhle čase, ve kterém už jsme, tak já mám ten prostor uvolněný právě proto, abych už jenom jako buď hasila problém, který kolegové jako mají a už je potřeba do toho vstoupit jako z mé pozice,

0: A nebo naopak, abych plnila jako tady tyhle věci, ať už kolem partnerů, a nebo tady jít na nějaký příjemný rozhovor do rádia.
1: Tak to jsem ráda, že nám to vyšlo. Milí posluchači, výkonná ředitelka Colors of Ostrava Petra Řezničková bude mluvit i o aktivní účasti seniorů na této akci, která je pro 50, více než 50 tisíc lidí. Tak určitě neodcházejte od rozhlasových přijímačů.

0: už za pár dnů začne v Ostravě festival, na který se sjíždějí lidé opravdu z celé republiky a nejenom z republiky, ale výkonná ředitelka Petra Hřezničková mi potvrdí, že určitě Polsko,
1: Německo,
0: že?
1: Ano, určitě všechny ty příhraniční země, Slovensko, Polsko, Německo, rozhodně Rakousko a není nic neobvyklého, že lidé přilítají třeba z UK. V loňském roce, jestli jste zaznamenali a posluchači Českého rozhlasu zaznamenali náš velký Korea Focus, tak jsme přivezli K-pop nebo K-pop a lidi přilítali z Koreje. Vlastně nám přicházely informace, že jsou vyprodané lety z Koreje na umělce, protože oni jsou zvyklí za nimi cestovat. Tak jsme rádi, že se to takhle daří. Určitě to není tak, že by ta zahraniční účast převyšovala tu
0: českou. To nebylo ani smyslem.
1: A nebylo to ani smyslem, no. Přesně tak.
0: Já zase to zlato zmíním, já vím, že ona to prostě chtěla dělat, jak navazovala na ten svůj dolnohodský buben, tak aby to bylo prostě tady v tomhle regionu něco hodně world music. Že jo, aby tam bylo.
1: A určitě i všichni teďka, co jsou na to navázáni, tak je pro ně ten region jako důležitý a taky o tom svědčí ten procentuální jako návštěvnost nějakých skoro 60% návštěvníků je z Moravskoslezského kraje a my jsme za to hrozně rádi a vlastně vždycky nás ten region podržel, vždycky jako tady v té Ostravě, kde jsme doma, i v těch nejtěžších časech toho festivalu jsme jako cítili tu podporu.
0: Jo, i v době, kdy vím, že jako někteří tam, co bydlí nedaleko teď, protože v dolní oblasti už je to 10?
1: 12.
0: 12 let. Tak jakože je půlnoc a ještě furt tam z toho areálu je slyšet a tak to už se tak jako podařilo trošku vybalancovat?
1: No, já když jsme se stěhovali v roce 2012, protože nám tam do toho skočily ty dva roky covidové, tak si myslím, že jsme asi tady tuhle problematiku vůbec neřešili, protože jsme rostli společně s tou dolní oblastí jako Vítkovice. A jestli jsou stížnosti, je to jedna, je to žádná, jo, je to prostě...
0: Lidi to prostě vnímají, že na pár dnů se metropole promění, protože těch kolik, 53 je tam kapacita?
1: 53 tisíc, ano.
0: To je dneska okresní město, že jo?
1: Tak plzeňský Prazdroj vždycky přirovnával festival a vlastně výstavbu té infrastruktury festivalu jako městu Havířov. Nevím, jestli to stále platí, protože ta doba se taky změnila, ale rozhodně si troufnu říct, že jako stavíme takový štát, jako takové město ve městě, a musíme celou tu infrastrukturu vybudovat.
0: Máte v hlavě, kolik stánků si tam, nebo kolik píp tam je během těch...
1: Ježiš, tak festivalů. To nemám. Jako,
0: to bylo jen tak, nemohla byste
1: je,
0: ani
1: je to
0: mít,
1: neskutečné jako množství, jako, ale vlastně jako fakt je to o tom, že tam máme třeba, já nevím, 60 pivních stanů, ale to radši, jako bych se do těch čísel jako úplně pouštěla, je tam toho kvantum.
0: No, ale tak já myslím, že těch 53 tisíc, kteří se tam prostřídají vlastně, jako v jeden den by se tam asi nevešlo, ne?
1: Musíme brát jako v potaz, že ti lidi rotujou, jsou to vlastně, jako je to maximální kapacita toho festivalového areálu, takže pojďme si říct, že mezi těmi 45 a 48 tisíci jsme pořád v nějaké komfortní jako zóně toho festivalu.
0: Tak počet píp jako od to, ale aby zapomenem, jsme se o tom bavili, ale počet lidí, kteří jsou takový ti vaši nej, kteří tvoří vlastně třeba celý rok ten program a to všechno, tak je...
1: No, jako je to, už se blížíme jako k nějakým 60 lidem, kteří jako celoročně připravují ten festival. Pak se na to nabalují samozřejmě externí firmy, nabalují se na to agentury, které staví různé aktivace našich partnerů, ať už si představíte George Zonu, našeho generálního partnera, nebo T-Mobile.
0: To nám
1: nebo...
0: počištěte jako George Zona.
1: George Zona, tak je to vlastně velká prezentace našeho generálního partnera, ve které jsou různé aktivity, které prostě preferuje ten náš partner, T-Mobile má jiný program v té svoji aktivaci, v té svoji zóně a musí to postavit nějaká agentura, musí to postavit nějací lidi, musí to zajistit nějací lidi a tady už se blížíme jako třeba k 5000 lidí, kteří na 3 směny a nebo na 4 směny jako pracujou jako během toho celého festivalu.
0: Festival vlastně začíná ve středu, to je 15. a kolik dnů dopředu teda sotva skončí Beats for Love,
1: přesně tak
0: se vlastně začne.
1: Je to tak, jo, navazujeme.
0: navazuje.
1: My samozřejmě spoustu věcí musíme i nějakým způsobem koordinovat společně, nějakou část té infrastruktury stavíme tak, aby jsme ji nemuseli jako nesmyslně odbourávat, ale něco si necháváme, jsou to ploty, jaké jako další věci, takže bavíme se, že nějakých minimálně 10 dnů jako pro tu stavbu potřebujeme.
0: Aby tam vzniklo to město ve městě, ano. Jak to počištíme areálu Dolní Vítkovice, jak se tak lidově říká. Takže s Petrou Řezničkovou, výkonnou ředitelkou Colors, se podíváme i na program, protože já si myslím, že ještě v sobotu, milí posluchači, pokud vám bylo 65, tak 15, 16, 18. července budete moci přijít úplně bez peněz. Teda vstupné platit nebudete.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A sluší se, abych navázala na to, kde jsem skončila před písničkou. Host Českého rozhlasu Ostrava, výkonná ředitelka Colors of Ostrava Petra Řežničková, řekla, že vlastně seniori jsou nedílnou součástí Colors, protože prostě teď už si myslí, že bez nich by to úplně nebylo ono.
1: Je to tak. Je to jedna z věcí, jako na které jsem jako obzvlášť jako pyšná, že se nám podařilo nejenom to, že v sobotu můžou seniori 65 plus přijít zdarma, ale dokázali jsme vlastně to, že oni v tu sobotu přicházejí se svými vnoučaty, které zase mají do 140 cm vstup zdarma. Máme tam fantastickou Čes Family Park, je to obrovská zóna, nádherná pro děti. Takže oni přicházejí jako vlastně celé rodiny dohromady, ale jde o to, že se nám podařilo seniory začlenit i do toho týmu festivalového a všichni vlastně je milujou a chcou s nimi spolupracovat, protože na začátku byla taková jako trošku negace toho, že nebudou stíhat tomu tempu, protože jsme si všichni mysleli, že jsme jako nějací asi nad lidi, ale dneska je milujeme, protože seniori jsou o hodinu dříve na svých místech a jsou připraveni jako pracovat. Když jim dáte 4 trika, tak dva vám vrátí, protože to je plýtvání, oni si ty 2 trika přeperou, nekoukají do mobilu, neptají se vás, kde bude oběd, co mají pít a vlastně tím svým jako entuziasmem, který mají, tak předávají jako těm lidem tu radost z toho festivalu a hrozně se těší na příští rok.
0: Pravidelně píšou jako do pořadníku.
1: Ano, vlastně vždycky to končí stejnými slovy. Pokud tady ještě budu, tak určitě, tak se mnou určitě počítejte.
0: Ono, co si budeme, když je počasí takové jako v těch dnech teď, tak ono je to náročné. Vlastně ten člověk tam má minimálně 8-hodinovou směnu, že?
1: Je to tak, ale musím říct, že jako my jako šetříme, jo? Že kdyby jako nechtěli, hlavně nepracují každý den nebo nemusí, jo, jako, ať si užijou ten festival. Nejde o to, že my je potřebujeme 4 dny, aby pracovali. My prostě určitě chceme, aby pracovali a pak normálně si užili s rodinou festival, s vnoučaty a podobně, jak jsme se bavili.
0: A setkáváte se, Petro, ještě i teď s otázkou, jako a co to vlastně je to Colors nebo...
1: Já myslím, že úplně nejčastější dotaz je, když už lidi jako znají festival Colors of Ostrava, tak je pro ně naprosto nepředstavitelné, že to je celoroční práce a vždycky ten dotaz přijde a to je jako na celý rok, to máte jako full time job, protože oni si opravdu, jako ti lidi myslí, že za 3 měsíce jsme schopni tohle zrealizovat, ale my už teďka pracujeme na ročníku 2027. Jo, to ještě vlastně nezačal rok 2026 a my už jsme částečně v přípravách toho dalšího roku. Jo. Tak,
0: ale víte co, upřímně, Petro, když člověk pak čte požadavky některých těch kapel, tak si říká jako kašlem na ně. Proč bychom měli dát 7 otevřených lastur nebo těch mušlí čerstvě přivezených od někud, aby se otvírali jedno po druhé. Přiznám se, že to mě jako připadá
1: já úplně už zahranou. Já s tím nesouhlasím. Já jsem jako velký zastánce toho, aby ten komfort těm umělcům byl jako, aby jsme jim ho dopřáli, protože já vlastně vidím umělce, který je třeba 3 měsíce na tur. On je 3 měsíce na tur, je bez rodiny, mnohdy bydlí různě po hotelích a ne vždycky přijede na festival, který má jako to zázemí a tu hospitalitu pro toho umělce na 100% jako hotovou. Někdy se musí ten jeho management trápit s různými jako nedostatky a oni se přepravují v těch turbasech, oni přelítávají. Mnohdy, když si vezmete, vyletíte na dovolenou, trošku se člověk jako takový jako rozbolavený po dlouhé cestě třeba na dovolenou a my po nich chceme, aby dali 100% výkon na tom pódiu. A pokud ten 100% výkon na tom pódiu stojí na tom, že máme dodat 6 lastur jako ústřice, no, tak je prostě dodáme, jo.
0: Ale tak to asi je výjimka, že spíš většinou jsou to věci.
1: Jo, to jsme zrovna vypíchli, jako aby jsme vlastně jako přesně tak.
0: Ale jakože jako jasně voda, dobrá, ovoce, zelenina, to si myslím, že dneska asi tak jako vnímáme, že ano, že jo, že
1: samozřejmě i to veganství už je dneska jako mnohem rozšířenější mezi těmi umělci, si z toho jako vždycky utahujeme, že ta roková éra už skončila, tak jdeme do jiné extrému, což je to jako veganství, jo, takže já bych se jich jako zastala. To víte, že...
0: Tak jako když potom jako odcházíte z toho koncertu plná emocí a říkáte si, jo, fakt tam nechal kus svého já a připravil nám tady jako show, tak...
1: Jo, samozřejmě i já si z toho dělám legraci, pokud jako letos přijíždí jako umělec a má kolem sebe 80 lidí, tak říkám, no to si spočítám teda, jako jo. To jsem teda zvědavá, kolik jako...
0: To ale jsem to, teda taky to, zvědavá.
1: To, jako, kde těch 80 lidí je,
0: čekejte ale... po Colors od Přístelové SMS-ku, tak kolikátý ten 79. vlastně byl. Ne, milí posluchači, je to obrovská událost, jak už jsme na začátku řekli, tak Colors of Ostrava jsou prostě pro Ostravu obrovským přínosem a to asi nespochybní nikdo. Takže s Petrou Řezničkou ještě máme před sebou pár závěrečných minut, tak ještě tam nějaké věcičky i ze zákulisí určitě probereme.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Už za pár dnů bude v Ostravě o 50 tisíc lidí průběžně více, o 53, to je kapacita festivalu Colors of Ostrava. Je to značka, jak už výkonná ředitelka Petra Řezničková tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava řekla. Prostě je to něco, co kdyby mělo skončit, tak si asi nikdo neumí představit.
1: No, neumíme si to představit asi. Neumíme si to představit.
0: A nemyslím jenom těch 60 lidí, kteří...
1: Ne. Já si troufnu říct, že jako spousta lidí jako by byla smutná, protože to, co my přinášíme do té Ostravy a vůbec jako té společnosti, je o tom, aby se lidi na 4 dny jako radovali, aby si užívali kvalitní hudbu, aby objevovali, aby se nějakým způsobem potkávali s lidmi, které třeba celý rok nepotkali a mají to jako takovou jako kulturní akci. To není festival, to je skutečně kulturní akce od divadla, workshopy, programu pro děti, diskuzního scéna, ano, melting pot. Opravdu si myslím, že nejenom my jako zaměstnanci a členové toho základního týmu bychom byli smutní.
0: Tak já vás teď poprosím, představím si roli rodiče, prarodiče, je muž, jeho potomek, řekne, mami, já bych fakt strašně jako chtěla do té Ostravy na ty Colors a já řeknu, jo, to víš, jo, drogové doupě a tak, no, tak jak v téhle oblasti?
1: No, já bych jako jednoznačně doporučila, ať přijedete s nimi, protože, jak už jsme si tady řekli, tak my jsme skutečně jako napříč tou generací, jako u nás se budou cítit všichni dobře. A samozřejmě jako každý zodpovědný rodič by měl s tím nezletilým nebo s tím teenagerem na té akci být, jo. My bychom neměli jako nějakým způsobem suplovat jako cokoliv, ale my jsme samozřejmě jako taky reagovali před několika lety na tu změnu toho návštěvníka a vůbec na to, že nějaký starší konec té cílové skupiny už nám třeba odešel a tu mladší skupinu jsme trošku nevěděli, jak máme oslovit a zabojovali jsme s tím a máme fresh tikety, takže otvíráme ten festivalový areál právě jako těm lidem té mladší generace do těch 21 let a pak pokračujeme tím ISIC, tou ISIC slevou. Ale já bych určitě doporučila, aby přijela celá ta rodina, protože...
0: Tam se rozdělí, tam se třeba nemusí
1: přesně
0: vídat.
1: Tak, jako musíme o sobě vědět, jo. Někdo musí těm dětem dávat penízky.
0: Ale takhle, když to vemu, řešíte drogové delikty nebo prostě s policií tohleto?
1: Ne. Musím říct, že to není jako tématem, pokud se potkáváme
0: s integrovanými. Čili jenom ztracené peněženky, kabelky.
1: Určitě jsou to, vždycky se stane, jako že někomu to nesedne, jo, to ne, ale už jsme jako dospělí, tak s tím do druhého dne se dokáže jako někdo poradit, ale opravdu tohle není téma, které bychom museli řešit.
0: A řekněte mi, Petro, stihnete alespoň jeden z těch koncertů v klidu jako se oprostit od toho všeho a užít si ho a vychutnat si ho?
1: Ne. Nestihnu a nikdy jsem na žádném koncertě za celou dobu nebyla. Měla jsem ambici jako jeden rok, ale bohužel se to nepodařilo, protože jsme museli řešit jako jiné trable jako v areálu a vlastně od té doby už ne, ale ta moje role je úplně jiná. Pro mě je důležité, abych věděla, že se lidé baví, že máme všechno připraveno a že partneři jsou spokojení.
0: Ten areál ani jako neprochází.
1: Procházím křížem krážem.
0: V brýlích s šátkem.
1: Ne, křížem krážem, to jako areál projdu několik...
0: Aby vás nikdo nepoznal, kdo vás zná.
1: To vůbec. Právě jako naopak, teď jsem ráda, že už nemusím být někde jako zavřená na té produkci a dohlížet na ty věci jako úplně zadole, že se víc dostávám jako do toho festivalového areálu a dostávám od těch lidí jako zpět to, že se to jako fakt daří a že to je jako bezva. Takže vždycky musíme všechno obejít, protože chceme vědět, jak se chová. Když hraje hlavní scéna, máme tam hlavní hvězdu, tak je pro mě hrozně důležité vědět, jak funguje právě opačná strana toho festivalového areálu. Potřebuji vědět, že to tam žije, že tam ti lidi si našli jako oproti tomu hlavnímu programu nějaké věci. Takže v té mojí hlavě se to odehrává jako všechno trošku jinak, než asi u ostatních, ale...
0: A napadá mě, děláte si někam poznámky, co by se příští rok třeba mohlo udělat jinak?
1: Ano, jmenuje se to Nezapomeň. Máme sdílené poznámky s kolegy, jmenuje se to Nezapomeň a vlastně všichni si do nich tak jako postupně zapisujeme věci, které buď to už jsme zapomněli třeba 5x po sobě a stejně jako vždycky nějak zapomeneme, anebo věci, které jsme třeba nedomysleli, nebo nám prostě přijde jako hodné si to zapsat.
0: A kolik naspíte za ty 4 dny, 5 dnů?
1: Je to jako čím dál lepší, jako bych taky řekla, protože už několik let nezůstávám jako na hotelu v Ostravě, ale jezdím domů, neb jsem zjistila, že se tam člověk jako zregeneruje podstatně lépe než v tom hotelovém prostředí, takže určitě jako těch 5-6 hodin jako jo. Spíme. Jo.
0: No, tak samozřejmě přejeme, protože Český rozhlas je letos hlavním partnerem.
1: Ano, my za to velmi děkujeme.
0: Což je skvělé a určitě i posluchači Českého rozhlasu Ostrava budou informováni o tom pravidelně, jak to vypadá v Dolních Vítkovicích mezi 15, 16, 17 a 18. červencem. Tak Petro Česničková, moc děkuji za ten čas a držím palce, ať se
1: já
0: nic
1: nestane. Moc děkuji za pozvání a všechny vás samozřejmě srdečně zvu.
0: A já ráda opakuji, že v sobotu 65+ mají vstup zdarma. Od mikrofonu se loučí Iva Piskalová. Naschledanou.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Po sérii stížností rodičů některých žáků zůstává ředitelka školy v Bašce na Frýdecko-Místecku ve funkci. Také o tom přineseme podrobnosti ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Přesně ve 12, to bude za 8,5 minuty, do studia s nimi přijde Lucie Kociánová. Hned poté začne hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Jako vždy budete moci posílat přání a také písničky podle vlastní výběru vašim oslavencům. Tak stále ještě krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Po sérii stížností rodičů některých žáků zůstává ředitelka školy v Bašce na Frýdecku-Místecku ve funkci. Lidé z Valašska už kvůli specializovanému vyšetření pohybového aparátu nemusí jezdit do okolních měst. V Třinci dnes začne promítat letní kino. Odpoledne bude polojasno a jež jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Vedení obce Baška na Frýdecku-Místecku podpořilo ředitelku tamní základní školy Dagmar Tobolovou. O jejím pokračování ve funkci rozhodli zastupitelé na mimořádném zasedání. Rodiče části žáků proti chování ředitelky podepsali petici. Špatnou atmosféru ve škole konstatovala i Česká školní inspekce. Podle zástupkyně nespokojených rodičů Terezy Hudečkové poměry na škole zkoumá i inspektorát práce.
2: My jsme byli i nařčeni z toho, že tady vlastně rozdělujeme tu obec. Já to vnímám tak, že my se prostě ptáme a tak, jak jsem říkala vlastně veřejně tady na zastupitelstvu, že pouze z mého pohledu my nedostáváme ty odpovědi a myslím si, že je to chybou zřizovatele.
1: Ředitelka školy Dagmar Tobolová Českému rozhlasu rozhovor neposkytla a písemně informovala, že fungování v příštím školním roce má plně zajištěné. Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí začala nově nabízet ultrazvuk pohybového aparátu. Lidé s bolestmi kloubů, šlach nebo svalů tak za specializovaným vyšetřením nemusí jezdit do okolních měst. Je rychlé, bezbolestné a nezatěžuje tělo zářením, vysvětluje Andrea Jalůvková ze společnosti Agel.
3: Ultrazvuk pohybového aparátu je určen především pacientům trpícím bolestmi ramen, loktů, kolen či kyčlí po úrazech nebo při dlouhodobých obtížích. Ultrazvukem dokážeme odhalit záněty šlach, svalů, hlavová poranění, výpotky v kloubech, ruptury šlach či posttraumatické změny měkkých tkání.
1: Přes 60% Čechů plánuje i v zahraničí platit kartou. Ukazuje to studie společnosti Visa, které se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Česká bankovní asociace ale varuje před zbytečnými poplatky, které se s platbou můžou pojit. Expert ČBA Tomáš Hládek lidem radí, aby při dynamickém převodu měny na terminálu volili možnost platit v místní měně a ne v českých korunách.
4: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem. A pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny.
1: Dnes večer v Třinci začínají pravidelné projekce letního kina. Letní filmové večery se vrátí na zrekonstruované prostranství před kinem Kosmos. Promítat se bude každý pátek vždy od 9:30. Kapacita je 200 diváků. Za špatného počasí se představení přesunou do kinosálu. Letní kino zavítá taky do Dolní Líštné a Tyry.
0: Počasí.
1: Odpoledne čekáme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno, hlavně v okolí hor přechodně až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů. V noci pak bude jasno až polojasno, zítra až oblačno. Teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 na 29. kilometru ve směru Frýdek-Místek je porouchané auto. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné poledne s Českým rozhlasem Ostrava, to už vám přeje od mikrofonu opět Richard Piskala a hned zároveň startujeme hudební poštu. 59 611 22 66, to je telefon k nám do studia, tak volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Paní Broňko z Leskovce, už vítám v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den, paní Broňko.
2: Děkuji za přivítání a vás také všechny zdravím v rozhlase a všechny posluchače. Pondělí slaví své narozeniny půlkulaté pan Ladislav Pavelek z Hrtic. Milý Láďo, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, hodně božího požehnání a hodně zdravíčka, které jistě všichni potřebují. Ti za celou rodinu přeje manželka, dcera Janička s rodinou a největší radosti dělají malí vnoučci. Za celou rodinu Broňka a všichni příbuzní přátelé a známí se také připojují. Děkuji za zahrátí, hezký víkend prodloužený a nasledanou. A také zdravím paní Věrku z Frýdku a paní Elišku s Argoškem z Fulneku. Děkuji a nasledanou.
1: Mějte se krásně, paní Broňko, nasledanou.

0: Okolo seče hrála a zpívala Moravanka v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď vítám pana Karla z Karviné. Dobrý den.
1: Krásný dobrý po obědě, pane šéfredaktore Richarde Biskalo, tady Karel z Karviné. Zdravím vás a celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, všechny posluchačů a rozhlasové rodinky. A 9. července spadnu z kredence vážený pán Roman Hanuš Dětmarovic, má krásné půlkraté narozeniny. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, lásku, pohody, žádný nehodu. Kapse trošku drobných, ať má kolem sebe lidí dobrých. Zdraví pevné jako křen, ať se mu splní každý sen, k tomu boží požehnání. Strejda Karel z Karviné. Přeju, děkuji vám za vyřízení a mějte se krásně a všem přeju krásné prázdniny. I vám, pane Richarde.
0: Děkuji moc, mějte se krásně také vy.
1: Naschledanou.

0: Tak to byla Vysočenka a písnička Komíníček v podání této kapely. Pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava na lince 59 611 22 66. Je teď paní Jarka z Jamnice. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde, zdravím vás a všechny posluchače, co tento pořad poslouchají. Zítra sláví 80 let paní Věrka Klapetková. Milá Věrko, není důležité, kolik let člověk žije, důležité je, jak je prožívá. Všechno nejlepší k narozeninám, štěstí, zdraví a radost krásného života ti přeje přítelkyně Jarka. Vám, pane Richarde, děkuji a přeji pěkný den.
0: Mějte se i vy moc hezky, paní Jarko, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Před námi už je další přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava do Poruby. Zdraví pana Pavla, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Pavel z Poruby. Zdravím vás, pane redaktore, a všechny posluchače. Chtěl bych tuto písničku věnovat svým dětem, kteří mi dneska pomáhali dopoledne v kuchyni s obědem a s pečením chleba, a taky ještě budeme odpoledne kosit. Tak pro radost pro ně a pro vás a pro všechny posluchače přeji krásný den a prodloužený víkend.
2: Tak to máte šikovné a pracovité děti, zdravím já samozřejmě také vás, pane Pavle. Mějte se moc hezky, nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.
4: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stojí.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Mám doma kočku, zpíval Pokáč v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď už je na lince paní Eliška z Fulneku. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Richarde, zdravíme vás Argoštkem, tak já mám doma pejska, pán má doma kočku, co zpíval, takže já mám pejska Argoška. Já vás hodně zdravím celou ostravskou rozhlasovou rodinku a je to trochu opožděně, moje poděkování, co řeknu, ale nemohla jsem se dovolat. Já bych chtěla poděkovat útulku v Ostravě Třebovicích, kteří pro nás, co máme pejsky z jejich útulku, připravili 21. května června, krásné odpoledne, nejenom odpoledne, skoro celý den v plný krásného programu, dobrého občerstvení a dobré pohody. Takže bych jim za to chtěla moc poděkovat, protože to byl opravdu nádherný den pro pejsky i pro nás nové majitele. Takže vážení přátelé a kamarádi v Třebovicích, zdravíme vás s Argoškem a přejeme vám i nadále hodně úspěchu, hodně zdraví pro vás i pro pejsky a aby se vám jako dařilo umisťovat pejsky skutečně do dobrých rukou, jak si to pejsci zaslouží. Tak ještě jednou díky a ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří mi posílají písničky, podporují Argoška a dneska třeba konkrétně Broňce. A všechny zdravím a ještě novou kamarádku ze Slatiny, se kterou jsem se potkala v Třebovicích v útulku, která má pejska Argona a já mám pejska Arga. Tak jsme se tak nějak náhodně potkali. A vám, pane Richarde, děkuji za vybrání písničky, která je i za odměnu pro vás.
1: Děkuji moc, paní Eliško, mějte se moc hezky, naschledanou.

0: Snívám ten svůj sen, hrála a zpívala slovenská skupina Progres v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď už mám připravenou písničku v podání Karla Gotta. A to proto, že ji vybrala paní Věra z Příbora, která je teď na lince. Dobrý den, paní Věro.
1: Dobrý den. Chtěla bych vás poprosit o hudební přání pro mou sestřenici paní Libuši Michalíkovou z Bohumína, která se dnes dožívá 80 let. Přeji jí všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a pohodu do dalších let. To jí přeje Věra z Příbora.
0: Posílám písničku, vy se mějte moc hezky, paní Věro. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Být stále mlád, samozřejmě Karel Gott v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď už je na naší lince paní Slávka z Ostravice. Dobrý den, paní Slávko.
1: Dobrý den, ještě jednou vám přeji. A tato písnička patří naší dceři Mirce Zabloudilová, která má dneska narozeniny, a my jí přejeme štěstí, zdraví, rodinnou pohodu a co jí daří v životě. A toto přání posílá taťka a mamka z Ostravice. A já vám děkuji za vyhledání písničky.
0: Rádo
1: se stalo. A přeji vám hezký den.
0: Mějte se i vy moc hezky, paní Slávko. Taky. Naschledanou.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je teď Filip z Frýdku Místku. Dobrý den.
5: Dobrý den, pane redaktore. Já bych chtěl poprosit, že byste nám zahráli písničku na přání a chtěli bychom ji poslat klukům do domu do Jablunkova, do Horní Lomné. Chtěli bychom taky pozdravit babičku z Rogovca a kluky z Mostu, kteří teďko měli nedávno takový nehezký incident na stavbě. Tak moc krát děkujem a zdravíme ještě jednou, mějte se moc pěkně.
4: Vy také, zdravím vás, poslouchejte Český rozhlas Ostrava, právě teď hraje kapela, kterou jste vybral, a to kapela Bluff.
6: Stanica Čaca, osobný vlak do nejkrajšího města Bohumína je připravený k odchodu na kolaji prvej.

0: Verkovi Cuk, skupina Bluff, to byl už dávný a velký, asi největší hit této kapely, ale ona pořád hraje a třeba teď 4., což jestli tedy se nepletu, je sobota, je to zítra, hraje kapela, dívám se na stránky skupiny Bluff, hraje v Dolní Lomné na Ozvěnách Pomezí, v 21 hodin by tam měli vystoupit a 5. v neděli potom na pouti na Hrčavě. Tolik skupina Bluff, pojďme k dalšímu průběhu a k dalšímu přání hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je paní Marie z Opavy. Dobrý den, vítejte, paní Marie.
1: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase a všechny posluchače. Zítra 3.7. oslaví své narozeniny paní Aška Millerová z Chlebovic. Milá Aško, všechno nejlepší, zdraví, pohodu, štěstí, spokojenost, boží požehnání i přeje Marie z Opavy.
0: Tak já posílám písničku, kterou jste vybrala. Mějte se moc hezky, paní Marie.
1: Děkuji vám. Děkuji vám za prostor. Nashledanou.

0: Tak dozněla písnička, u které jsem se všiml takového zajímavého rozporu mezi názvem kapely a názvem skladby. Smutnou milenku totiž hrála Veselka. Ale to je samozřejmě náhoda. Pokračujeme dál v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Vítám paní Aničku z Hatě. Dobrý den, paní Aničko.
1: Dobrý den, pane Richarde. Já vás zdravím Českého rozhlasu. Písničku bych chtěla poslat pro radost se svým babičkám a maminka, kdo jí nikdo nedohraje. Tak paní Aničce, Falcové do Ostravy a třeba dobře a ať je hodně silná. To je vše, kamarádka Anička a vám do rozhlasu. Hodně zdraví a štěstí. Naschledanou,
0: děkujeme
1: pane.
0: Děkujeme moc. Mějte se i vy moc hezky, paní Aničko. Naschledanou.

Zahrada snů v podání Veselky už byla závěrečnou písničkou na přání v dnešní hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Po zprávách už tady bude pravidelný páteční pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajtamlovou. Pořad o zdraví a zdravém životním stylu, kde se veselou formou dozvíte více o svém zdraví a jak funguje lidské tělo. Dnešní téma zní zmatenost. Tak si určitě poslechněme ten pořad. Příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Richard Piskala.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Tlející rostliny znečištily nádrže v Bašce a Brušperku, potvrdili to hygienici. Interaktivní mapa kraje nově nabízí data o dopravních nehodách. V Rožnově dnes končí týdenní škola Valašského odzemku. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty až 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Krajští hygienici našli ve vodních nádržích Baška a Brušperk přírodní znečištění. Jde o shluky tlajících vodních rostlin, které omezují rekreační využití vody. Při koupání v Brušperku nadále hrozí plavcům riziko vzniku cerkariové dermatitidy.
2: Na pravidelných kontrolách koupacích míst v kraji hygienici potvrdili i zlepšení kvality vody v rybníku Erdovice na Bruntálsku. Snížilo se tam množství bakterií fekálního původu. Aktuální informace ke kvalitě vody koupacích nádrží jezer zveřejňuje krajská hygienická stanice na svých stránkách. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Třetí čtení změny jednacího řádu sněmovny mají dnes opět na programu poslanci. Jejím cílem je omezit obstrukce a nastavit časové limity pro projevy poslanců, včetně těch s přednostním právem. Hlasovat o ní můžou poslanci dnes do 14. hodiny. Návrh podporuje koalice a část ODS. Opozice je ale rozdělená. Část souhlasí, pokud změny začnou platit až od příštího volebního období. V nové interaktivní mapě lidé najdou data o dopravních nehodách v Moravskoslezském kraji. Aplikace je součástí krajského datového portálu a obsahuje informace o všech zaznamenaných dopravních nehodách na území regionu za rok 2025. Kromě statistik lidé v mapě zjistí, kde přesně se nehoda stala a co jí způsobilo, i jestli se někdo zranil a jaké byly materiální škody.
3: Minulý rok se v Moravskoslezském kraji stalo přes 9 tisíc nehod. O život přišlo 27 lidí. Nejvíce řidiči bourali při couvání nebo parkování, také při používání telefonů nebo ovládání navigace. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: V Rožnově pod Radhoštěm dnes končí škola mladých odzemkářů. Tanečníci z celé republiky se na ní učili Valašský odzemek, který je v regionu považovaný za vrchol mužského tanečního umění.
4: V Janíkově stodole to duní po dupy a nad hlavami se míhají valašky. V ruce jí má jeden z tanečníků, Michal.
5: Toto je obušek neboli valaška, je to skvělý nástroj pro tanec.
4: Během pár dní se kluci naučí celý tanec, od chůze a držení těla až po figury s živou muzikou. Vede je lektor Roman Navrátil.
6: Baví je to úplně neskutečným způsobem, protože já tvrdím vždycky, že kluci, to, co se naučíte tady, to jsou figury, ale to, co předvádíte, to předvádíte srdce, to dáváte tam srdíčko, srdíčko vám tancuje, to už je jenom nástavba, ty ruce, nohy.
4: Spolek teď usiluje o zápis školy a předávání odzemku na seznam UNESCO. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, zítra až oblačno. Teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme a provoz je zatím bez komplikací. Pokud přeci jen o nějaké komplikaci víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Tak jsme připraveni do vysílání opět. Patrik Rozehnal.
8: Přemýšlím, možná Terezie, nebo... A kolikátýho vlastně dneska je?
7: Ale, paní doktorko, na vás už to taky leze. Trochu zmatená.
8: Kapku, ano.
7: Tak snad jenom zmatenost a ne žádná jiná choroba. Jsou tři věci, které jsou na Alzheimerovi nejlepší. Víte to?
8: Netuším.
7: Tak za prvé, každý den poznáváte nové přátele.
8: A?
7: Za druhé, můžete se smát stále starým vtipům.
8: Ale to dělám, to už dělám.
7: A za třetí, každý den poznáváte nové přátele.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Nosím černý brej.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady, a takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Veselé a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami, a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních,

0: schizofrenie a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být celý život.
1: Co je teda nejhorší z toho?
0: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
1: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam, děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty

0: příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
1: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
0: tak nebo to
1: jsme
0: netušili,
1: tak to je v klídku.
0: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
2: Otázka, takže, co by řekli zase muži o ženách.
0: O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
1: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je to
0: většinou
1: věk, nebo co
0: stres,
1: to je?
0: Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam, a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
1: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
0: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim, a to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala, a pak zjistím, že je mobil v lednici. Že?
1: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
0: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a po každé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu, a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
1: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
0: První chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
1: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
0: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak ho odvoláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
1: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
0: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně,
1: tak
0: Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
2: Napadají mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
0: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdhamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajdamlová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to... I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí. Je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď, umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě Dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: A stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a ano. je to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: Je to
1: takže klid, v pořádku.
0: Buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi nevím, 50 lety na hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekla pro Krista Pána, tenkrát jsem se... No tak ono
1: Madam,
0: to je
1: prosím,
0: takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať děkujeme. Se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme. A
1: rádio
0: rozumíme.
1: Vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych si chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květ znám je z nás.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: tak to nevím.
1: Madam.
3: To jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste ano. si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teď v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak
1: ano.
4: se to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě
1: ano.
4: to bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, ano. bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jednou taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na
1: ano.
4: něco z cestního jiného.
1: Říkáte jo. vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu.
0: Opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdemlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jan Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé myšlenky.
1: A ještě se mi stane, když jsem u pana doktora, na preventivní prohlídce.
2: Jo.
1: A tak on normálně hovoří a na jedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu, mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepoznává a podobně. A ten
3: to spíš někdy prostě ta paměť, ona říká, že to prostě jako vidí, to je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat, týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: Ona si právě přečetla na internetu, že má 2 roky života.
2: To určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: Ale hlavně tyhle ty sebe naplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda. Jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano. Existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká, a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komukoliv říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh, jo. Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden a ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. S tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosu z emisních povolenek. Příští týden začne uzavírka Frýdecké ulice v centru Třince. Údolím Bílé Opavy v květnu prošly 3000 lidí v jeden den. Jde o nový rekord. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 26. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Česko získalo přes 500 milionů eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
2: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Páteřní Frýdecká ulice v Třinci bude od úterka uzavřená. Energetici tam budou opravovat horkovod. Uzavírka omezí také provoz autobusů. Ty pojedou podle výlukových jízdních řádů. Některé zastávky budou dočasně zrušené. Jak dodává mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, ulice bude neprůjezdná v úseku u azylového domu Betel.
3: Kompletní uzavření komunikace na ulici Frýdecká v daném místě potrvá nejdéle do 26. července letošního roku, čili zhruba 2 až 3 týdny. Důvodem bude provádění výkopových prací souvisejících s opravou horkovodu. V souvislosti s touto opravou začne paralelně také rekonstrukce kanalizace na přilehlé ulici Bezručova.
0: Prodej nových osobních aut v Česku roste. Za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšil o skoro 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda. Druhý skončil Volkswagen, třetí nejoblíbenější značkou byla Hyundai. Podle svazu stoupá taky poptávka po autech s alternativním pohonem. Stezkou přes údolí Bílé Opavy prošly za jeden den přes 3000 lidí. Nový rekord podle Agentury ochrany a přírody České republiky padl začátkem května. Vyplývá to z aktuálně vydaných statistik. Agentura začala také vydávat tabulku s návštěvností, tak aby si lidé mohli vybrat méně frekventované dny a časy pro návštěvu.
4: Jdeme kolem vodopadu po žluté, nad vodopadama skončíme a půjdeme po modré zpátky. Je to má nejoblíbenější a nejhezčí.
5: Adela navštívila údolí se svými kamarádkami. Jindřich Chlapek z Agentury ochrany a přírody krajiny vysvětluje, kdy po té tabulky vyrazit a vyhnout se davům.
6: Není nutné si přistávat ani příliš brzo, stačí vyrazit v podstatě v 8 hodin do údolí Bílé Opavy a ještě to může být docela pohodový výlet.
5: V okolí jsou ale podle Jindřicha Chlapka i jiná údolí s vodou, kde nepotkáte téměř nikoho. Třeba údolí Skalního potoka z Hrubého jeseníku. Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, zítra až oblačno. Teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 v Ostravě v odbočovacím pruhu na Místeckou ulici ve směru na Bohumín je odstavený porouchaný kamion. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám krásné odpoledne, 4,5 minuty po 14. hodině. I dnes už vás zdraví v tomto čase z ostravského studia Českého rozhlasu za všechny, také Iveta Dadamová. A vítám vás u našeho odpoledního vysílání, toho pátečního s datem 3. července. Kam se společně vydáme? Je toho mnoho, pojďme k aktualitám. Začaly prázdniny a tak je jasné, že se děti chystají na letní tábory. Ovšem, ne vždy se to podaří, protože stovka dětí z různých dětských domovů napříč republikou Děti, které čekaly víc jak hodinu a půl na odjezd, tak nakonec nikam neodjeli. Proč, řekneme už za malou chvíli. V polovině hodiny vás pozveme do Vagonářského muzea ve Studénce. No a z muziky můžu slíbit Michala Tučného nebo Helenu Vondráčkovou. Dáme si jí písničky, které nestárnou. Chybět nebude třeba kapela Miraj nebo Lenka Filipová. Tak krásné páteční odpoledne s námi.

0: A pojďme k jedné aktuální situaci. Všichni víme, že děti jsou připraveny. Zbalené kufry, ale když čekají, tak vlak nikde. Více než stovka dětí z dětských domovů po celém Česku nakonec na letní tábor ale neodjela. Jejich ředitelé za pobyt zaplatili desítky tisíc korun, někteří i přes 100 tisíc. Pořadatelé ze spolku Tábory Aurora ale přestali komunikovat a na nádraží vůbec nedorazili. Týká se to i dětí z Moravskoslezského kraje, proto má pro nás další podrobnosti reportérka Natálie Janišková, kterou už vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, ano, je to tak. Tábor měli zaplacený děti z domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. Ředitelka Markéta Remešová dala spolku Tábory Aurora za dva turnusy 100 tisíc korun. Podle ní bylo nejhorší, že se o zrušení tábora nedozvěděli předem.
2: Některé organizace dostaly e-mail s upozorněním, že bohužel se tábory ruší. My jsme tuhle informaci neměli, takže vzhledem k tomu, že bylo domluveno, že děti budou čekat na nádraží, ne v dětském domově, tak se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje a kde je chyba.
1: Z Vrbna pod Pradědem měli odjet na dva turnusy celkem 10 dětí. Zatím víme o 11 domovech napříč Českem, které mají stejné potíže.
0: Natálie, jak na celou věc reagoval pořadatel, tedy spolek Tábory Aurora?
1: Telefon uvedený na webu nikdo nezvedal. Reportéři Českého rozhlasu se proto vypravili na dvě adresy. Do pražských Stodůlek, kde je i podle obchodního rejstříku sídlo firmy. Tam je ale jen panelový dům se zvonky na obyvatele a sídlem desítek firem bez zvonků. Předseda spolku Roman Kalášek má v rejstříku uvedenou adresu v Chomutově. I tam se náš reportér vydal. A jde o rodinný domek v běžné řadové zástavbě s nepopsanými zvonky. Ani na zvonění nikdo z domu nereagoval. Jeho reakci scháníme dál.
0: No a celým případem se zabývá i dětský ombudsman Štěpán Jílka. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Jak teď bude postupovat, popsal Českému rozhlasu takto.
3: Já si vlastně z těch jednotlivých zařízení vytáhnu informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat za ty hlášené organizace trestní oznámení. A doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
1: Ředitelů dětských domovů se školský ombudsman zastává, podle něho se nedá říct, že by vyloženě naletěli podvodníkům. Se spolkem Tábory Aurora byl prý ombudsman ve spojení. Otázkou je, jak rozsáhlá kauza to je. Už teď je jasné, že se mnozí ředitelé obrátí na policii, jde samozřejmě o peníze, ale taky to domovům způsobilo nemalé komplikace. Museli zrušit pracovníkům naplánované dovolené, aby se o děti postarali a taky hledají jiné tábory. Na podporu domovů v této situaci lidé vznikla sbírka z webu znesnaze21.cz vyplývá, že lidé tam za jediný den poslali necelé 3 miliony korun, aby děti mohly odjet na náhradní letní tábory.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Natálie Janišková. Teď aktuálně v ostravském studiu Českého rozhlasu. Celou situaci pro vás budeme i nadále mapovat. Já moc děkuji za všechny podrobnosti a loučím se.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát odborník na aromaterapii Lukáš Satinský z Frýdlantu nad Ostravicí. Společně probereme moderní možnosti této prastaré doplňkové terapeutické metody, která používá vonné byliny a hlavně esenciální oleje. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Mirai v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava a já mám pro vás další zajímavý tip expozice Vagonářského muzea ve Studénce, které sídlí na místním zámku, bude bohatší o pár zajímavých kusů. Zatím je zapotřebí použít ocelové kartáče, ale až se ty zajímavé kusy dostanou do formy, můžou je obdivovat i návštěvníci. O čem je řeč? O kolejnicích, které pamatují starou vagonku, která vznikala počátkem minulého století.
1: Kluci, vyzvedli jste, kde je tenhle počet?
2: Tady zrovna ho nemá, pokud se nepletu.
1: Tam je, myslím, těch 18
2: dřív. Tak to otoč.
3: No tak, aby posluchač věděl, co to je za řachanda, tak mladí pánové Pavel a Štěpán na praxi. Z které školy?
4: Ze Studénky, z obchodní akademie.
3: Obchodní akademie Studénka. Na praxi ve Vagonářském muzeu, no tak vy jste zvedli ze země kolejnici, jak dlouhý je to zhruba materiál, Pavel?
5: Tak, tady tahle kolejnice má 1,70 m. Na kolejnici se vyskytuje nápis Graz 1890 a předpokládáme, že M2+, což bude vlastně pravděpodobně typ slitiny nebo typ té kolejnice.
3: Mm-hmm. No a Štěpán už má v rukou železný kartáč, takže ocelový vaším kartáč. Úkolem ocelový je no. Co?
4: Tak můj úkol je vyčistit kolejnici, aby šli vidět detaily, letopočty.
3: Což se vám vyloupne, až teda tady zařádíte s tím ocelovým kartáčem. A popíšme, čím je ona jako znečištěná, co tam jsou za nánosy.
4: Kolejnice je znečištěná různým blátem.
3: Kolik těch kousků tady čistíte celkem?
4: Čistíme celkem 3 kousky.
3: No a vedle ještě stojí něco, co dá se pojmenovat Bronislav Novosad, správce Vagonářského muzea.
1: Dá se to pojmenovat, je to součást technického vybavení, která byla ve vagonce. Samozřejmě je to jenom torzo, nějaký zbytek, který kluci čistí. Dá se říct zase, je to materiál, který nikdo nepředpokládal, že by v minulosti byl součástí expozice Vagonářského muzea, protože nikdo nepočítal, že ty okolnosti, které jsou spojeny s vagonkou, nastanou. Takže jsme moc rádi, tak jak říkal Pavel, jedna kolejnice je z toho roku 1890, druhá je z roku 1894. V rámci praxe, kterou tady provádějí, mají vypracovat dokumentační zprávu, proto třeba uvedli správně i délku té kolejnice. Součástí má být fotodokumentace, takže oba dva, dá se říct, se učí tak, jak se zpracovávají sbírkové předměty, včetně změření, dokumentace, čištění. Samozřejmě my potom budeme provádět i konzervaci. Jedna z těch kolejnic by se měla stát součástí expozice, uvidíme ještě která. Za nimi jsou i další materiály, které přemisťovali, ty zase souvisí s úpravou přístupové cesty. A vedle Pavla je i historický rošt, který je součástí roštu z ředitelské vily.
3: To, co se odehrává, tak se děje u vás na zámku ve sklepení. Takže to je taková improvizovaná dílna tady.
1: Ano.
3: Kolejnici mají pěkně na kozách.
1: Ano.
3: Hozenou. Další zatím odpočívají na polystyrenovém podkladu. Tak bude s tím hromada práce, ale jak říkáte, jedna teda by měla být součástí expozice. A padlo, kde vlastně byli původně, odkud jste jezdili?
1: Máme přesnou lokaci, protože pan Cibulec vlastně z té soukromé firmy, která vlastní část toho areálu původní vagonky, dělá tam udržbáře, je to patriot, je to opravdu člověk, který má rád historii a právě s ním spolupracujeme na takovýchto situacích, takovýchto věcech, takže ten vlastně zachránil části kolejnic, které původně tvořily točnu, přivezli to tady s tatínkem, tu informaci jsme dali na Facebook náš, že? Takže se to povědomí o tom je. A tak, jak jste řekla, ano, bude s tím práce, ale dá se říct, to je jen málo několik předmětů, které ukazují ten prvopočátek, technické věci, které běžně by možná už tvořily součást nějakého šrotu a tak dále. A tady je návštěvníci uvidí.
3: Tak, pánové, až to teda všechno vyčistíte, tak ten pocit, že vlastně díky vám bude v muzejní expozici takovýhle obrovský exponát, Pavle.
5: Tak já si myslím, že to bude super, co se týče přínosu pro Vagonářské muzeum. Budou tam další exponáty, které jsou za mě teda skvělé kousky.
3: Štěpán mi odhadne ještě, kolik to váží. My jsme říkali ten rozměr délkový, ale když to dva takhle zvednete, jde to nějak...
4: Tak myslím si, že to váží tak...
3: Je to fest těžké.
4: Kolo 60 kilo.
6: Myslím. Je to možné?
1: Ano, je to možné.
3: Bronislav Novosad přikivuje, odhad byl správný. Tak ať se dílo daří, my se budeme těšit, až kus kolejnice z původní vlastně vagonky z původního areálu uvidíme v expozici. Ze Studenky Petra Štrimplová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.
8: Kup mi den, kup mi noc.

0: Krásné páteční odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Určitě mám pro vás zajímavý tip na prázdninové výlety. Jak vypadají takové letní prázdniny v ostravské zoo? Relax, poznání, ochrana přírody i filmový zážitek nebo třeba charitativní běh. To všechno totiž můžete zažít během léta právě v ostravské zoologické zahradě a botanickém parku. Zoo již tradičně navíc prodlužuje otevírací dobu a tak v areálu můžete zůstat až do 20. hodiny a užít si tak podvečerní atmosféru zoologické zahrady. Na dobu letních prázdnin navíc připravila opravdu bohatý program. Nejbližší letní akci, kterou zoologická zahrada nabízí, je filmový večer, a to už zítra, tedy v sobotu 4. července. Chystá se promítání pod letní oblohou rodinného filmu Jak vycvičit draka a začíná se ve 21 hodin 20 minut, ale pozor, ani letos nebudou chybět projížďky Safari Expressem a bude toho mnohem, mnohem více, tak možná jeden z tipů, jak prožít krásné letní období třeba v Ostravě.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ani tentokrát nechybí v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava 1 anketa. Takové vzpomínky na dětství míváme většinou spojené třeba i s nějakou oblíbenou hračkou. Od panenek, autíček, plyšáků až po stavebnice. S jakou hračkou si nejraději jste si hrávali vy? A třeba i po letech na ní s láskou zavzpomínáte. Více už napoví naše anketa.
1: Si kočárek a panenka.
2: Myslím, že oblíbené hračky byly to, co jsme našli venku. Já jsem byl rád, že jsem dostal lyže a to jsem prosil 3 týdny.
3: No tak to knížky. Tak já jsem 50. ročník, tak v té době nějaké mrkací panenky nebyly v Česku.
4: S pokličkama. Takže jsem to roztočil a oni naráželi do sebe a to mě bavilo. Otec toho šílel.
5: Já jsem měla takovou míšu medvěda plyšového velkého v červených šatech s puntíkama.
6: No pochopitelně s panenkou.
7: Kolot tatínka.
8: Jenom z bakelitu takové letadilka a tanky. Takže hračky nebyly a takové, když Slováci prodávali panenky.
9: Kostky? Normální kostičky, pak asi Lego.
10: S panenkama.
11: Balík Lego, všetky možné, nic speciálního.
12: Já jsem hrála nejradši na piano. Měli jsme ho doma a prostě jsem na něj hrála od začátku.
13: Plyšák jeden. Taková nějaká housinka.
14: Tak moje oblíbená hračka, to byly asi panenky v té době.
15: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: karvinští strážníci se na začátku prázdnin zaměřili na mladistvé, konkrétně na alkohol i drogy. S jakými výsledky? Řekneme za chvíli, podrobnosti přidáme za 5 minut. V 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava se dovíte více od Lucie Kociánové, která zprávy pro vás připravuje celé dnešní odpoledne. Tak přeji příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Karvinští strážníci zkontrolovali stovky mladistvých na alkohol a drogy. Sněmovna schválila změnu svého jednacího řádu. Má omezit obstrukce. Ženy se můžou objednávat na mamografický screening i bez žádanky od gynekologa nebo praktika. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Karvinští strážníci se na začátku prázdnin zaměřili na mladistvé. Zkontrolovali bezmála 400 mladých lidí, jestli nejsou pod vlivem drog nebo alkoholu. Městská policie se zaměřila na místa, kde se pohybují. Podle mluvčí radnice Moniky Dankové jde o prevenci rizikového chování.
2: Na Karvinském moři ani jeden z kontrolovaných mladistvých nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V centru města pak strážníci našli několik podnapilých mladistvých jedinců. Tyto případy převzaly k dalšímu řešení pracovnice odboru sociálně právní ochrany dětí.
1: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
3: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
1: Ženy můžou nadále využít i původní způsob se žádankou. V Rožnově pod Radhoštěm začíná folklorní přehlídka Ondrášova Valaška. Hlavním hostem bude vojenský umělecký soubor Ondráš. Ten v amfiteátru na Stráni uvede dva večerní pořady. Dnes to bude program s názvem Karpatami a zítra reprezentační ondrášovské putování. Koho dalšího návštěvníci uvidí, přibližuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
4: Vystoupí taky soubory a osobnosti, které jsou s Ondrášem personálně nebo umělecky propojené. Návštěvníci tak budou moci poznat Ondráš v jeho současné podobě i prostřednictvím lidí, kteří byli součástí jeho historie.
0: Počasí.
1: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, zítra až oblačno. Teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Kopřivnici je uzavřena část ulice Erbenova. Probíhají tam stavební práce, objížďka je vedena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do konce července. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Yeah. Příjemné páteční odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava mám pro vás určitě jeden zajímavý tip. Archeopark v Chotěbuzi, ten slaví 20 let od otevření, co vše chystají, to řekneme v polovině hodiny. Chybět nebude pravidelná rubrika Zámecké léto a František Kinský vás i dnes pozve na jeden zajímavý zámek, který konkrétně to si schovává až na tu 15. hodinu a 40. minutu, stejně jako my. No a přidáme i recept, který v roce 2022 získal druhé místo. Podle poroty připravovat ho bude Vojt Vrtiška v druhé půlce hodiny v rámci pochoutkového roku, ale čím začneme? Pravidelnou rubrikou Bezpečný průvodce džunglí zločinu, a tentokrát se zaměříme na majitelé domku, chat i chalup, kteří nezamykají nejen branky od vstupu na zahradu, ale třeba i dveře domů. Tak pozor na to, s Arturem Kubicou více za chvíli, Karel Gott, Pavel Bobek nebo třeba kapela Opět a Radeček. To je pár tipů z muziky a přání krásného odpoledne od nás všech.

plzeň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava každý pátek, a to znamená i dnes, pro vás máme náš seriál Bezpečný průvodce džunglí zločinu. S redaktorem Českého rozhlasu Ostrava Arturem Kubicou se i tentokrát vypravíme, kam konkrétně a před čím budeme varovat. To vše vám ráda prozradím. Dnes budeme varovat před náhodnými zloději, kteří procházejí třeba ulicí a zkouší, jestli není váš dům odemčený. No a pak stačí chvilka a majitel, který právě pracuje třeba na zahrádce, ani neví, že měl doma nezvanou návštěvu. Teď už podrobnosti.
1: Naším dnešním hostem je policejní preventistka Pavla Vilnová a budeme se zabývat pohodovými a bezstarostnými lidmi, kteří se stále ještě nenaučili zamykat své domy, branky, garáže. Právě nedávno se v Kravařích ve dvou případech dostali zloději až do domu neuzamčenými vstupy, a když je přistihl majitel v podstatě už v obýváku, začali mu drze nabízet nejrůznější cetky, deky a hrnce. V jednom případě majiteli ukradli 600 tisíc korun, v druhém případě si drzí nezvaný zloděj odnesl 40 tisíc. A nás

0: a ten člověk je tam sám, tak se snaží o to vlastně, aby byl takzvaně neviděn a snaží se prostě najít, co může, zejména jde samozřejmě po penězích, po špercích a po tom, co může tajně odnést a pak následně využít, zhodnotit.
1: Vrátím se ze zahrady, třeba jsem něco okopával, přijdu dovnitř a uvnitř je cizí člověk a hrozně se diví, že od něho nechci koupit nějaké hrnce. Prostě se tam dostal tím, že nemám zamčeno. Mám všude kliky, všechno je odemčeno. Co dělat v té chvíli?
0: V tuto chvíli bych určitě doporučila si hlavně zapamatovat, jak ten člověk vypadá, neprodleně volat policii.
1: Okamžitě telefon do ruky, linku 158.
0: Přesně tak, protože je to cizí člověk, který se u vás vyskytl a jak říkáte, nemá tam co dělat. Nebyl pozván do toho domu bytu, ačkoliv má výmluvy jakékoliv, tak okamžitě volejte linku 158 a policie už si ho stotožní a samozřejmě doptá se, co na tom místě vlastně dělá. Ve chvíli, kdyby ten člověk vzal takzvaně nohy na ramena, tak určitě je dobré se podívat, kam odchází, kudy odchází, jestli se dá do nějakého vozidla a ideálně se zapamatovat i registrační značku vozidla.
2: Posloucháte rozhlasový seriál Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Policejní preventistkou Pavlou Vilnovou.
1: Čeho by se takový člověk mohl zaleknout, když zavolám, že mám doma příbuzného nahoře, nebo zavolám souseda? Čeho by se mohl zaleknout, když třeba nemám ten telefon po ruce? Co byste udělala vy?
0: Určitě by ho asi vystrašilo, by řekl, manžel je ve sklepě, já ho zavolám, ať přijde. Tak možná toho by se mohl zaleknout a tím, že bych jakoby odešla, tak bych třeba odešla k tomu přístroji nebo bych odešla rychle k sousedovi a volala tu policii. Prostě snažila se navodit nějakou situaci, aby ten člověk nechtěl na mě útočit, ale zároveň, aby prostě třeba i dostal strach a sám odešel.
1: Práce s ním jsou ženy, které prostě hned vezmou něco, co mají po ruce a jdou po takovém vetřelci.
0: To jsem teda nezažila, musím říct, že o takových případech teda nemám povědomí. Nicméně určitě bych doporučila, ve chvíli, kdy jste v jakýkoliv čas sami doma, zamykejte se. Zamykejte se i přes den. Ve chvíli, kdy jdete pracovat na zahrádku, zamkněte ten dům, protože i když se vám to třeba nikdy nestalo, tak může přijít ten čas, může přijít ten troufalec, může to zkusit a setkat se s cizím člověkem, který u vás nemá co dělat, myslím, že by byl pro všechny šok. A navíc, pokud máte doma nějakou finanční hotovost, což my taky doporučujeme, nemít doma nikde schovanou pod polštářem, pod matrací, ve skříni větší hotovost, vždycky to nechávat na těch účtech, bankovních účtech, nechávat to radši zhodnocovat těm bankám. Zamykejte pořád, i když jdete na zahrádku, děláte něco na domě, opravujete, mějte všechny vstupní dveře do domu zamčené. Ideálně i branky a brány.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Speciální pořad, který vysíláme každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
3: Rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naším svátečním pondělním hostem bude Eva Jelinek, farářka Českobratrské církve evangelické. Jak rezonuje odkaz kazatele mistra Jana Husa v současném světě a jak se v něm cítí samotná Eva Jelinek? O životě v církvi i mimo ní bude rozhovor, který natočila Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne vám všem. Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava jsem slíbila pár zajímavých tipů na víkend a tady je jeden z nich. Archeopark Chotěbus pod Obora si totiž připomíná 20 let od otevření a právě tento víkend zve do svého areálu na akci s názvem Archeofest. Nejen na to, jaký je program Archeofestu, se budu právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava ptát vedoucí archeoparku Lucie Rudské, která už je s námi v telefonickém spojení. Lucie, zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Archeofest láká na návrat do minulosti, tak co návštěvníci během víkendu zažijí, případně poznají, co nabízíte?
1: No, během víkendu se u nás návštěvníci doslova vrátí o stovky až tisíce let zpátky v čase. Na jednom místě se budou moci setkat člověkem ze starší doby kamene, prohlédnout si nejstarší způsoby výroby keramiky, popovídat si Skelty i Germány. Chybět nebudou ani místní Slované, kteří vlastně ukážou, jak se na našem hradišti žilo. U těch jednotlivých stanovišť si pak mohou návštěvníci vyzkoušet nejrůznější aktivity, jako například zahrát si dobové hry, vyrobit si vlastní věstonickou Venuši, anebo například projet se na koni s kočovným kmenem Chazaru. Samozřejmě si také mohou prohlédnout dravce od sokolníka zblízka. Takže pokud se chcete vrátit v čase, přijďte o víkendu právě k nám.
0: Navíc slavíte 20 let, když se vrátíme třeba k počátkům právě archeoparku. Proč vznikl v Chotěbuzi v této lokalitě?
1: Archeopark tam nevznikl náhodou, vznikl právě díky poznatkům, které nám vlastně přinesly archeologické výzkumy, které trvají už víc než 20 let. Ty také prokázaly, že zde vlastně sídlilo, nebo že zde bylo velké hradiště, které bylo poprvé osídleno v pravěku. Ti lidé zde žili nějakých 600 let, pak někdo napadl a hradiště zaniklo. No a následně v raném středověku přišli Slované, kteří zde vybudovali hradiště, jehož podobu si dnes právě návštěvníci mohou prohlédnout, mohou se podívat, jak vypadaly hradby, jejich domky a podobně.
0: Za těch 20 let máte určitě spoustu exponátů. Který z nich je třeba ten nejcennější? Jak to vnímáte? Co byste ráda zmínila?
1: No, já bych řekla, že nejcennější vlastně celá ta lokalita jako taková, protože se dochovala v velice unikátním jako prostředí a je velice cena. Ale pokud by měla vyzvednout jeden exponát, tak bych určitě řekla asi kosti psa, ale ne tak jen tak jak leda jakého psa, ale chrta. Toto plemeno bylo vlastně symbolem vždycky bohatých lidí, společenského postavení a náš chrt pocházel ze severní Evropy, kde si ho chovali kmen Variagů, což byl vlastně takový vikingové původem z Normandie a na naše hradiště se dostal právě s nějakou významnou osobou, což nám zase dokládá, že na tom hradišti sídl někdo, kdo byl opravdu významná osobnost.
0: Ano, pojďme ale k Archeofestu. Zmínili jsme ho v úvodu. V kolik hodin oslavy 20. výročí Archeoparku v Chotěbuzi začínají? Takové ty základní informace ještě poprosím.
1: Tak brány Archeoparku se otevřou v 9 hodin, jak v sobotu, tak v neděli. Program pak začíná v 10 hodin a skončíme v 17.00.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava vedoucí archeoparku Lucie Rudská. Díky moc za všechny informace, děkuji za pozvání a přeji, ať se Archeofest vydaří.
1: Děkujem, nasledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Pokud rádi navštěvujete zámky, věřím, že jste si i ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava oblíbili rubriku Zámecké léto. Každý den vás zveme na jeden z našich zámků a navíc můžete každé všední dopoledne, krátce před 10. hodinou, soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. S průvodcem zámeckým létem Františkem Kinským se právě teď vydáme za další památkou. Tak kam to bude?
1: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem, jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světa dílu. Takže opravdu tady je na co koukat. Takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho. A myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má toto svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. A kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No, my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Něco vypráví.
4: Možná vypráví něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A 10 minut před 16. hodinou na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava si dáme další recept. Letošní ročník pochoutkového roku je už 10. a tak u příležitosti tohoto jubilea společně s vámi hledáme ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí, no a my si jejich recepty už připomínáme každý týden, ale pozor, všech 36 výherních receptů už připravuje porota společně s našimi profesionálními kolegy. V neděli se i na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava bude péct, a to ořechové trubičky plněné šlehačkou od Vlasty Pospíšilové z Drnovic. Recept z druhého místa roku 2022. Cukrář Vojtěch Vrtiška ho určitě upeče. Jak se vlastně peče letos v pochoutkovém roce, kde s ostatními peče znovu recepty posluchačů, kteří vyhráli? Tak Vojto, jak to je? Tak
1: já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
2: Je slyšet, že Vojta prostě sladké miluje, nejenom co se týká přípravy, ale i konzumace. Kam chodíval třeba na oblíbené zákusky?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a já to tam strašně rád.
2: Naši kolegové z pochoutkového roku, když předělávají ty soutěžní recepty, tak mají právo si to trochu upravit podle svého. I Vojta tohle právo dostal.
1: A když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou. Takže...
3: To zvládli za jedno odpoledne.
1: No, tak je vidět léta praxe odříkání. Já tu praxi odříkání nemám.
2: Možná, aby si Vojta ukrátil čas, tak vytvořil trubičky i trochu větší.
1: Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi.
2: A jak se nám to povedlo?
1: No, jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
2: A nejlepší na tom vážení je ta pařížská šlehačka, kterou to Vojta vylepšil.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
0: Je to tak a nadšení určitě budete i vy. Trubičky jsou krásné a ten krém v nich prý je opravdu dokonalý. Cukrář Vojtěch Vrtiška je naučí i vás. Stačí si poslechnout Český rozhlas Ostrava už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale ten recept najdete třeba už teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní ořechové trubičky budou společně s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků totiž soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: stovce dětí z dětských táborů organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Proč? Řekneme za chvíli, podrobnosti za 4 minuty. V 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava určitě chybět nebudou. A po 16. hodině to už je čas pro páteční humoriádu, do které přijala pozvání Marie Formáčková. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Stovce dětí z dětských domovů organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Maximální přípustné ceny paliv o víkendu stoupnou o několik haléřů. Světlá hora na Bruntálsku začala se stavbou nového kolumbária na tamním hřbitově. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 26. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Češi poslali přes 2,5 milionu korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidé poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
2: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
3: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 tisíc. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
4: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
3: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 1,40 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. Nové kolumbárium teď roste ve Světlé hoře na Bruntálsku. Obci dochází místa na hroby a hřbitov už není kam rozšířit. Celkem chce radnice postavit 300 schránek. Prvních 60 bude hotových do konce letních prázdnin, říká nezávislý starosta Světlé hory Alois Šimčík.
5: Obec každoročně stárne, mladé rodiny tady u nás v Jeseníku moc nechcou bydlet, že? Tak se stěhují jinde. Potřebujeme navýšit tu kapacitu. Kolem dokola to nejde, takže musíme to navýšit přes ty kolumbárie. Na hřbitově ještě bychom chtěli dodělat opravu zítky a taky do konce roku parkoviště upravit.
0: Už v neděli odstartují v Kopřivnickém sadu Edvarda Beneše letní koncerty. Začátky jsou v 17 hodin. Jako první vystoupí nadšenci z uskupení Kytarovka. Za příznivého počasí program doplní táborák s opékáním špekáčků. Uvedla mluvčí Lucie Macháčková.
6: Připraveny budou noty a akordy k písním a vítání jsou všichni hudebníci s vlastními nástroji. Společně si tak zahrají a zaspívají zkušení muzikanti, začátečníci i lidé, kteří si jen přijdou užít příjemný letní podvečer.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, zítra až oblačno. Teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Mezi Vlkovicemi a Dolejšími Kunčicemi probíhá vyšetřování dopravní nehody. Počítejte na místě se zdržením a my vám přejeme šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor Jáda.
7: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já tu budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
8: Krásné odpoledne všem.
7: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
8: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
7: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
8: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
7: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek.
1: Humoriáda.

tím souvisíte. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečka, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tak tam by tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wenmerga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
3: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která tady zemřela.
6: Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
6: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kde by něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměli jiný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, to je i pěkný, když jako je tam i ta veselost. No.
0: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se smála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční?

0: knížku smuteční řečí.
1: To takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
0: Takový podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
1: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového
0: pokračovat
1: třeba...
0: v tom.
1: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
0: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem a když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
1: Ano.
0: Proto taky občas bývají i veselé rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
1: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maruškou Formánskou.
0: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to já vždycky říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
1: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hey,

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
3: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
5: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
6: Já jsem taky z Prahy 7.
5: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
3: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
7: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
3: Dobře.
6: Také vás zdravím, děkuju.
3: Děkujeme moc. Dobrý den.
8: Dobrý den, zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
6: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju. Já už jsem ji psala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
3: A nebo počít knihovně.
6: A nebo, nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu. Já mám doma dvě.
3: To je výzva.
8: A jak bych to vám zaplatila?
6: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
3: Jo, teď bude lidí.
6: Ano, mám jenom jednu. Taky.
3: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivoš Moldase.
9: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zpíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
10: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
11: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
12: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
10: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
11: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
12: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
10: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
13: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
11: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
9: Ano, já vám kde to přečtu za pana doktora.
11: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
9: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
10: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem.
12: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
10: Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
13: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
11: Došlo k takové nehodě.
9: To se zase nedozvíte.
11: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
9: Zas to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
3: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perlsblok.
6: Já říkali. Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár, já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malý, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus se zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
3: No, to se asi všichni otočili, ne?
6: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou, měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď říkal, a teď říkal plno z prostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. No. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
3: No, tyhle ty dětské hlášky, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda.
6: No, děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. Ano. A škoda, že to ta paměť neuchová.
3: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíší nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
6: A my to začneme sbírat.
3: Ano, jo. A pak to vydáme.
6: A pak to vydáme.
3: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejme dál v Moriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako přijela se tam snad celá republika. I ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do Trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do Trošky. My jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, to je tam, jak je slunce se na pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná scéna,
2: ano,
1: tam se to odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že v těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako, jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí. A on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo?
1: Ano.
2: Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: no,
1: věku.
2: No říkal, že už nechce něco čet.
1: No to už říká leta, je to škoda.
2: No,
1: Já
2: ho přemluvám, ať píše, ať napíše o svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on už taky napsal. On
1: Určitě.
2: Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu on by mohl koncertovat. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví, jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery.
1: Ano, ano.
2: On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil
2: doufám,
3: telefon.
2: Že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, prosím. Pane Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pan, mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru. A my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou, vedle ní Květa Fialová s tím udiveným údivem, diví všemu, že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák, Helena udělala, se nadechla, Květa udělala, se nadechla, jenže štramák, obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák má. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, teď jsme se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě a říkala... Jepa, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukala, teď si prohlížel, to jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od pólu k pólu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi dvě minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byli kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela pak se takhle svezla a najednou se vozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do Excelence lehce, tak říkal, Excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pa, Excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. Dum, dum, dum. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkal jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiný muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž by jsme tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím i jak vypadal,
1: jo.
2: Že byl černě oděn, ano. Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Stál jak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl. A i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak, varianta
2: ale záleží
1: B.
2: to na posluchači. Ano.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Velká láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně zdravíčka, hodně. A přeju si Ažku pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. Chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
7: Naschledanou.
3: Dobře, naschledanou. Děkujeme. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo, tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkal mu, izvinite, pažást, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izvinite, pažást, vy nerozumíte rusky už věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam hledí venka. Já ti to přeložím. Tak já mi zviníte, pan štáv, můžete vy mě zkazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak se to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izviníte, nemagu. A tam už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedné svý známý a ona ji dostala. Takže ještě jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flašky, tak jsou i bábovky.
3: Ona
6: ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, no vida, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no,
6: já ti to pak řeknu.
3: Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď něco. Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900 může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 01 04 heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu. Chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka? Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme ji bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji
3: město.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemy, zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme ji bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky, s tím můžu, tak pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil, Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak si kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu. A trochu se ke mně přitul. A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec, ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu. Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přes aut. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... to bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu, užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trávte ten volný čas nebo i ten pracovní, my jsme moc rádi.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Poslanci podpořili změny v jednacím řádu. Tlející rostliny znečistily nádrže v Bašce a Brušperku, potvrdili to hygienici. Sklizeně základních obilovin podle odhadu statiků klesne až o 16%. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Ve sněmovně by se mohlo méně obstruovat. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou odpoledne schválili poslanci. Má zkrátit řečnickou dobu, zejména u načítání programu, které často zabírá i několik hodin. Časový limit by se měl nově týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Pokračuje místopředseda ANO Radek Vondráček.
2: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
1: Krajští hygienici našli ve vodních nádržích Baška a Brušperk přírodní znečištění. Jde o shluky tlejících vodních rostlin, které omezují rekreační využití vody. Při koupání v Brušperku nadále hrozí plavcům riziko vzniku cerkariové dermatitidy.
3: Na pravidelných kontrolách koupacích míst v kraji hygienici potvrdili i zlepšení kvality vody v rybníku Erdovice na Bruntálsku. Snížilo se tam množství bakterií fekálního původu. Aktuální informace ke kvalitě vody koupacích nádrží i jezer zveřejňuje krajská hygienická stanice na svých stránkách. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Sklizeně základních obilovin letos klesne, meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Stezkou přes údolí Bílé Opavy prošli za jeden den přes 3000 lidí. Nový rekord podle Agentury ochrany a přírody České republiky padl začátkem května. Vyplývá to z aktuálně vydaných statistik. Agentura začala také vydávat tabulku s návštěvností tak, aby si lidé mohli vybrat méně frekventované dny a časy pro návštěvu.
4: Jdeme kolem vodopadu po žluté, nad vodopadama skončíme a půjdeme po modré zpátky. Je to má nejoblíbenější a nejhezčí.
5: Adela navštívila údolí se svými kamarádkami. Jindřich Chlapek z Agentury ochrany a přírody krajiny vysvětluje, kdy podle tabulky vyrazit a vyhnout se davům.
6: Není nutné si přistávat ani příliš brzo, stačí vyrazit v podstatě v 8 hodin do údolí Bílé Opavy a ještě to může být docela pohodový výlet.
5: V okolí jsou ale podle Jindřicha Chlapka i jiná údolí s vodou, kde nepotkáte téměř nikoho. Třeba údolí Skalního potoka z Hrubého Jeseníku. Adam Tomáš, Český rozhlas. Počasí.
1: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, zítra až oblačno. Teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě je v Rudné ulici před sjezdem na Kunčice ve směru Ostrava-Poruba neprůjezdný pravý jízdní pruh. Je tam pro poruchu odstavený kamion. Projíždějte místem opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: A jaký byl ten páteční den v Moravskoslezském kraji? Už za malou chvíli přidáme zpravodajský souhrn dnešního dne. Já prozradím alespoň dvě témata. Stovka dětí z různých dětských domovů neodjela na zaplacený letní tábor. Proč? Řekneme za chvíli. Moravskoslezský kraj ten spustil na svém datovém portálu novou interaktivní mapu. Podrobnosti přidáme určitě. Mezi 17. a 18. hodinou posloucháte Den kraj. Stručně, jasně a přehledně. To vše už za malou chvíli. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Vedení obce Baška podpořilo dosavadní ředitelku místní základní školy, proti které část rodičů sepsala petici. O jejím pokračování ve funkci rozhodli zastupitelé na mimořádném zasedání. Česká školní inspekce konstatovala, že ve škole panuje špatná atmosféra. Tamní poměry teď zkoumá také inspektorát práce. Ředitelka Českému rozhlasu rozhovor odmítla. Písemně ale uvedla, že fungování školy je v příštím školním roce plně zajištěné. V nové interaktivní mapě lidé najdou data o dopravních nehodách v Moravskoslezském kraji. Aplikace je součástí krajského datového portálu. Obsahuje informace ze všech zaznamenaných dopravních nehod na území regionu za rok 2025. Kromě statistik lidé v mapě zjistí, kde přesně se nehoda stala, co jí způsobilo, jestli se někdo zranil a jaké byly materiální škody. Češi poslali už skoro 3 miliony korun na podporu dětí z dětských domovů, které nemohly odjet na zaplacený letní tábor. Organizátor ho na poslední chvíli zrušil a na telefonáty nereaguje. Problém zasáhly i děti z domova ve Vrbně pod Pradědem. Jeho ředitelka zaplatila spolku tábory Aurora za dva turnusy 100 000 korun. Peníze z veřejné sbírky mají prioritně umožnit dětem jet na jiné tábory. Stezkou přes údolí Bílé Opavy prošli za jeden den přes 3 000 lidí. Nový rekord podle Agentury ochrany přírody České republiky padl začátkem května. Vyplývá to z aktuálně vydaných statistik. Agentura začala také vydávat tabulku s návštěvností, tak aby si lidé mohli vybrat méně frekventované dny a časy pro návštěvu. V kraji začala sezóna letních kin. Dnes večer začnou pravidelné projekce letního kina například v Třinci. Vrátí se na zrekonstruované prostranství před kinem Kosmos. Promítat se bude až pro 200 lidí každý pátek vždy od 9:30. Za špatného počasí se představení přesunou do kinosálu. Letní kino zavítá taky do Dolní Líštné a Tyry. No a důležité události z dnešního dne pro vás máme taky připraveny v reportážích, které uslyšíte v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Páteční den v kraji. Co se stalo v tom našem Moravskoslezském? Pojďte si poslechnout, co pro vás máme. Kufry zbalené, ale vlak nikde. Více než stovka dětí z dětských domovů neodjela na zaplacený letní tábor. Pořadatelé spolku Tábory Aurora přestali komunikovat a zklamané děti jsou i z Moravskoslezského kraje. Detaily tu už zjišťovala reportérka Natálie Janešková.
1: Tábor měli zaplacený děti z domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. Ředitelka Markéta Remešová dala spolku Tábory Aurora za dva turnusy 100 000 korun. Podle ní bylo nejhorší, že se o zrušení tábora nedozvěděli předem.
2: Některé organizace dostaly e-mail s upozorněním, že bohužel se tábory ruší. My jsme tuhle informaci neměli, takže vzhledem k tomu, že bylo domluveno, že děti budou čekat na nádraží, ne v dětském domově, tak se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje a kde je chyba.
1: Z Vrbna pod Pradědem měli odjet na dva turnusy celkem 10 dětí. Zatím víme o 11 domovech napříč Českem, které mají stejné potíže.
0: Natálie, jak na celou věc reagoval pořadatel, tedy spolek Tábory Aurora?
1: Telefon uvedený na webu nikdo nezvedal. Reportéři Českého rozhlasu se proto vypravili na dvě adresy. Do pražských Stodůlek, kde je i podle obchodního rejstříku sídlo firmy. Tam je ale jen panelový dům se zvonky na obyvatele a sídlem desítek firm bez zvonků. Předseda spolku Roman Kalášek má v rejstříku uvedenou adresu v Chomutově. I tam se náš reportér vydal. A jde o rodinný domek v běžné řadové zástavě s nepopsanými zvonky. Ani na zvonění nikdo z domu nereagoval. Jeho reakci scháníme dál.
0: No a celým případem se zabývá i dětský ombudsman Štěpán Jilka.
1: Ano, je to tak, jak teď bude postupovat, popsal Českému rozhlasu takto.
3: Já si vlastně z těch jednotlivých zařízení vytáhnu informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat trestní oznámení. A doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
1: Ředitelů dětských domovů se školský ombudsman zastává, podle něho se nedá říct, že by vyloženě naletěli podvodníkům. Se spolkem Tábory Aurora byl

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Janek Ledecký a hodinka mezi 17. a 18. hodinou na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji. Pojďme teď na Frýdecko-Místecko. I o prázdninách totiž pokračuje spor části rodičů žáků s vedením školy v Bašce. Mimořádně se kvůli tomu sešli zastupitelé obce. Vedení školy podpořili a rodiče žáků vyzvali k uklidnění situace. Špatnou atmosféru ve škole popsali někteří rodiče žáků v Petrovce, kterou odevzdali obci. Potvrdilo jí i šetření České školní inspekce.
1: Já jsem viděla požadat jednou, a to je o klid na práci, protože ten celý rok nemám. A opravdu paralyzuje to práci jak školy, tak zastupitelstva.
2: Ředitelka základní školy v Bašce Dagmar Tobolová a její vystoupení na zasedání zastupitelstva. Klid ale vypadá jinak. Rodiče části žáků chtějí ujištění, že incidenty, jako byla lednová facka žákovi, se nebudou opakovat. Mezi nimi Dagmar Kovalová.
3: Kdo tedy z vás bolhal? Protože do dneška vlastně ti rodiče nikdy vlastně nevidí oficiální vyjádření.
2: Ředitelku přišel na jednání podpořit i bývalý kolega, nyní ředitel základní školy v Šilheřovicích Jan Pavelka.
4: Dokáže být tvrdá k sobě, dokáže být tvrdá ke kolegům, dokáže být občas velmi přísná i na děti, ano, ale má výsledky.
2: Školní inspekce uložila vedení školy opatření ke zlepšení špatného klimatu. Zastupitelé v čele s nezávislým starostou Tomášem Břeškem ředitelku podpořili.
5: Zastupitelstvo obce Baška vyjadřuje podporu vedení základní školy a mateřské školy Baška při zajištění společného cíle, kterým je bezpečné, klidné a důvěryhodné prostředí pro žáky, zaměstnance i rodiče.
2: Řada rodičů nevěří, že v září bude škola, ze které odchází 10 zaměstnanců, fungovat tak, jak má, ani členka školní rady Tereza Hudečková.
6: Pro mě to úplně nekončí, já tam mám pořád jako dvě děti ve škole, ten pedagogický sbor, tam zůstává 9 zaměstnanců. Za mě to jsou zásadní změny, nám se změnilo úplně všechno.
2: Ředitelka Dagmar Tobolová ale ujišťuje, že učitelský sbor bude v září kompletní. Poměry ve škole stále šetří i inspektorát práce. Z Bašky Marta Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: štěstí. Pozor, boty! Pochodem vchod!
1: Moravskoslezský kraj spustil na svém datovém portálu novou interaktivní mapu. Lidé tam najdou informace o dopravních nehodách. Na detaily se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava ptal Silvie Mikulcové, Richard Piskala.
2: Co všechno se dá v té nové aplikaci najít?
3: V mapě si můžeme přesně vyfiltrovat, jaká obec nás zajímá. Nehody jsou tam rozdělené taky podle druhu, jestli šlo třeba jen o drobný karambol při parkování, střet se zvěří nebo srážku s vlakem. Nehody jsou v mapě označeny barevně rozlišenými symboly, a to přesně v místě, kde k ním došlo. Když na jednotlivé symboly kliknete, tak se tam objeví informace, kdy přesně se nehoda stala, co bylo její příčinou a jaká vznikla škoda, nebo jestli se někdo zranil.
2: Pojďme už tedy k nějakým výsledkům, které ukazuje ta mapa. Když už jsme u těch zranění, tak jaká byla vlastně loňská statistika v kraji?
3: No, jo, ty výsledky se asi nedají interpretovat jako, že se nic neděje. Těch nehod se stalo na území kraje přesně 9004. Při nich se 2262 lidí lehce zranilo, 110 těžce, 27 lidí kvůli dopravní nehodě v regionu zahynulo. Právě v nové mapě si lidé mohou bezplatně ověřit, jak bezpečná je jejich ulice, kde žijí, nebo která křižovatka v jejich obci je nejrizikovější.
2: Jaká je nejčastější příčina nehod v našem kraji?
3: Podle informací z kraje jde hlavně o nepozornost. Většinou řidiči bourali při couvání a parkování. Často hrál roli i mobilní telefon v ruce nebo taky ovládání navigace. A já ještě dodám, že novou mapu lidé najdou na stránkách datového portálu data.msk.cz.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a pojďme k dalšímu tématu. Více než 3000 lidí v jeden den. Tak takový je nový návštěvnický rekord v údolí Bílé Opavy v Hrubém Jeseníku. Padl na začátku května. Agentura ochrany přírody a krajiny nová data zveřejnila v těchto dnech. Turisty na úzké trase mezi vodopády počítají od roku 2009 a nikdy jich tolik nebylo. Začali proto také zveřejňovat tabulku, kdy a v kolik je tam nejméně lidí.
1: Já se pomalu blížím k nástupu na žlutou trasu v údolí Bílé Opavy a potkal jsem Adélu s jejími kamarádkami.
2: Jdeme kolem vodopadu po žluté, nad vodopadama skončíme a půjdeme po modré zpátky. Je to má nejoblíbenější a nejhezčí.
1: Ta trasa je opravdu malebná, celou dobu vás provází bublající Bílá Opava a potkávám hloučky v obou směrech. Zastihl jsem tady i Kateřinu s velice početnou skupinou, malé děti i dospělé ženy.
3: Tak míříme na vodopády, říkali jsme si, že využijeme prázdniny k tomu, aby jsme se podívali do přírody a taky se trochu schladili a hlavně pobyli spolu někde na hezkém místě. Čekáme, že to bude moc prima.
1: Ten zájem o trasu je opravdu velký a podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky to tady není nic nového. Uznává, že tak vysoká návštěvnost sebou nese i problémy.
4: Takový nápor lidí vytváří nějaký tlak na tu návštěvnickou infrastrukturu, zejména v údolí Bílé Opavy. Někteří se věší na zábradlí, zkouší jeho pevnost, což samozřejmě vede ke zkrácení jeho životnosti a pak si někdo v dobré víře se jenom lehce opře a může dojít skutečně k nějakému úrazu a neštěstí.
1: Na Facebooku zaznívá pár hlasů, které říkají, že by se to mělo spoplatnit.
4: V legislativě podporu nemáme, takže to vlastně nelze. Ale můžeme se bavit o nějakém dobrovolném přispívání lidí právě na údržbu této stezky. V tuhle chvíli my máme prostředky na údržbu ještě na další 3,5 roku, ale potom se současnými škrty je to velká otázka.
1: Agentura ochrany přírody a krajiny vydala i tabulku, kde zprůměrovala návštěvnost. Co z toho můžu vyčíst?
4: Není nutné si přivstávat ani příliš brzo, stačí vyrazit v podstatě v 8 hodin do údolí Bílé Opavy a ještě to může být docela pohodový výlet.
1: Jindřich Chlapek dodává, že v okolí jsou i jiná údolí s vodou, například Skalní potok nebo Studený potok, kde většinou nepotkáte nikoho. Údolím Bílé Opavy projde každoročně zhruba 120 tisíc lidí. Z Hrubého Jeseníku Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.
6: Medicine man.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Fénix s Lucí Bílou ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, ale protože posloucháte Den v kraji, pojďme si říct, jaké počasí nás čeká v dalších dnech. To vše ví Václav Smolka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Václave, dnes se dá říct příjemný letní den. Kam se nám dostaly až teploty v kraji?
1: Tak ty maximální denní teploty byly nejčastěji od 21 do 24 stupňů Celsia, takže z toho meteorologického pohledu to letní den až tak nebyl. A co se týče oblačnosti, tak ta postupně během dne ubývala. Měli jsme nebo máme teďka aktuálně polojasno až oblačno a vítr, tak ten nám během dne zesílil na mírný severozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu.
0: Z toho prázdninového pohledu to rozhodně příjemný den byl. Po těch tropických teplotách, které jsme zažili v minulých dnech, je to svěží, nechci říkat úplně ochlazení, ale je to rozhodně příjemné. Co nás ale čeká, to všechno víte vy, tak jaká je předpověď pro noc a zítřek?
1: Tak v noci očekáváme, že bude jasno až polojasno, minimální teploty budou nejčastěji od 14 do 10 stupňů, o něco chladněji bude v údolí, kde může být i kolem 8 stupňů. Vítr, tak ten na noc zeslábne, bude slabý ze západních směrů do 4 metrů za sekundu. Zítra potom čekáme polojasno až oblačno, bez srážek, maximální teploty v intervalu od 22 do 26 stupňů, na horách kolem 16 stupňů Celsia a vítr se během dne zase rozfouká na mírný severozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu, zejména od vyšších poloh to mohou být potom místy nárazy kolem 15 metrů za sekundu, ale večer ten vítr bude zase slábnout.
0: Zítra tedy teploty do těch letních 26 stupňů, jak bude v sobotu už víme, co neděle, případně pondělí?
1: Tak tam nám přibude oblačnost, také se přidají srážky, konkrétně v neděli čekáme oblačno, přechodně až zataženo, postupně se na většině území vyskytnou přeháníky nebo občasný déšť, odpoledne nelze vyloučit také výjimečnou bouřku a večer budou srážky postupně ustávat a částečně se bude protrhávat i oblačnost. Minimální teploty budou od 14 do 10 stupňů, maximálně denní 20 až 24 stupňů Celsia a vítr bude slabý, během dne mírný jeho západní až západní od 3 do 7 metrů za sekundu a na přechodnou dobu se bude také měnit na severozápadní. V pondělí potom čekáme zpočátku ještě možná zmenšenou oblačnost, jinak té oblačnosti bude hodně, k tomu na většině území spočítáme také s občasným deštěm nebo přeháníkami. Minimální teploty budou od 15 do 11 stupňů, maximální denní teploty podobné jako v neděli, to znamená 20 až 24 stupňů a vítr bude slabý jihozápadní, během dne přechodně mírný západní až severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Takové počasí nás čeká v dalších dnech. Za předpověď za to děkuji dnes Václavu Smolkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezký podvečer.
1: Děkuji, hezký víkend a naslyšenou.
0: Napodobně děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 3. července. A co zítra? Zítra vás v našem vysílání vezmeme například do Paskova, kde právě začala obnova zámeckého parku. 17-hektarový areál měl v minulosti nejistou budoucnost. Dnes je už pod ochranou památkářů a je také na seznamu Natura 2000. Vydáme se také na Havířovské koupaliště. Jak jsme zjistili, od začátku června do tohoto areálu dorazili už tisícovky mladých z Havířova, ale i okolí. Co dalšího, kromě vlny veder, způsobilo rekordní návštěvnost, prozradíme zítra. No a také se v tomto prázdninovém čase vypravíme do Beskyd přímo na Prašivou. Zprostředkujeme vám tradiční setkání dětí a rodin s biskupem. Byli jsme u mše v areálu Kamenité. No a stejně jako u programu, který na později organizátoři připravili pro děti. Více zase zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pro dnešek den v kraji končí, ale naše vysílání samozřejmě pokračuje, tak vám všem přeji příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Premiéři Babiš a Maďar chtějí společné zasedání české a maďarské vlády. Karvinští strážníci zkontrolovali stovky mladistvých na alkohol a drogy. Masarykovo náměstí v Karviné Frištátě dnes rozezní dechový orchestr Májovák. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Vlády Česka a Maďarska plánují společné zasedání. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě během návštěvy Budapešti. Sejít by se podle něj mohli už na podzim.
4: Na uspořádání společné schůze vlád se podle Macinky dohodli premiéři Andrej Babiš z hnutí ANO a šéf strany TISA Péter Maďar. Detaily dnes ladil během návštěvy v Budapešti.
5: A myslím, že by to teoreticky mohlo být ještě letos. Já určitě bych byl pro, aby to bylo dříve než třeba později. Stejná představa i na maďarské straně, termín zatím nemáme.
4: Ministra Macinku přijala šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Probírali spolu taky například otázku vstupu Ukrajiny do Evropské unie a spolupráci Vyšegrádské čtyřky. Macinku přijal i předseda poslaneckého klubu opozičního Fidesu Gergej Gujáš. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
3: Karvinští strážníci se na začátku prázdnin zaměřili na mladistvé. Zkontrolovali bezmála 400 mladých lidí, jestli nejsou pod vlivem drog nebo alkoholu. Městská policie se zaměřila na místa, kde se pohybují. Podle mluvčí radnice Moniky Dankové jde o prevenci rizikového chování.
6: Na Karvinském moři ani jeden z kontrolovaných mladistvých nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V centru města pak strážníci našli několik podnapilých mladistvých jedinců. Tyto případy převzaly k dalšímu řešení pracovnice odboru sociálně právní ochrany dětí.
3: Prodej nových osobních aut v Česku roste. Za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšil o skoro 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda, druhý skončil Volkswagen. Třetí nejoblíbenější značkou byla Hyundai. Podle svazu stoupá taky poptávka po autech s alternativním pohonem. Dechový orchestr Májovák čeká na návštěvníky Masarykova náměstí v Karviné Frištátě. Koncert začíná dnes v 9 hodin večer a vstup je pro všechny zdarma. Divákům nabídne spojení hudby s filmem, ale i pohledy na nejkrásnější místa Karviné prostřednictvím videoklipu, říká manažer orchestr Petr Ženč.
7: Jedním z vrcholů večera bude světová premiéra nové aranže skladby Nothing Else Matters od skupiny Metallica pro sólový cymbál a orchestr, jejímž autorem je Jan Soukup. Sólového partu se ujme cymbalista Lukáš Kolek.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, zítra až oblačno. Teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě se v Muglinovské ulici u zastávky Keramická srazila 3 osobní auta. Na místě zasahují také složky IZS. Počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přeji vám příjemný podvečer, máme 4 minuty po 18. hodině. Po aktuálních zprávách pokračuje vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jsou tady 2 pravidelné půlhodinky, páteční ostravská rozhlasová rodinka, už za chvíli, a také pravidelné páteční ostravské folklorní kalendárium. Tak příjemný poslech a hezký podvečer.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A písničky na vaše přání a komu dnes přejete, svátek má Radomír, tak Radomíru vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 3. července. A pojďme k vašim přáním. Dobrý den, milé rádiko. Prosíme o písničku v pátek 3. července. Písnička bude pro našeho vnoučka Sebíčka Gerlicha z Ludgeřovic, který 5.7. slaví 5. narozeniny. Milý Sebíčku, posíláme ti tohle velké narozeninové překvapení až do rádia. K tvým krásným 5. narozeninám ti přejeme moře radosti, oceán smíchu a rybník plný splněných přání. Ať ti pořád tak skvěle plavou v hlavě všechny ryby světa, ty mořské i ty sladké vody, i ty ze sladké vody, protože ty je znáš snad úplně všechny. Ať z tebe vyroste ten nejlepší rybář široko daleko. Úplně stejně šikovný jako děda Petr, který na tebe může být právem pyšný. Přejeme ti, ať ti to sviští na kole jako opravdovému závodníkovi. A když bude potřeba, ať máš sílu a odvahu jako tvůj oblíbený hrdina Spider-Man. Ale hlavně, ať máš pořád své velké a laskavé srdíčko. Ať si užíváš školku, kamarády i hry a hlavně svou milovanou sestřičku Stelinku, která má toho nejlepšího velkého brášku Bibiho na světě. Sebíčku, přejeme ti nádherné narozeniny plné smíchu, rybářských dobrodružství a velkých snů. Tak to ti ze srdce přejí maminka s tatínkem, sestřička Stelinka a všechny tetičky, strýčkové, babičky i dědečkové. A že jich máš.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přidávám další blahopřání, milé Ostravské rádio. Prosíme o písničku k narozeninám. Dnes v pátek 3. července slaví krásné narozeniny naše kamarádka Ludmila Hajná z Horní Bečvy. Jsou dny obyčejné a dny sváteční. Jsou lidé obyčejní a lidé se zlatým srdcem. Milá Lidko, těch se zlatým srdcem není mnoho. Proto jsou tak vzácní, stejně jako ty. Přejeme krásné narozeniny, hlavně zdraví, veselou mysl a slunce v duši. To ze srdce přejí kamarádi Majka a Láďa Němcovi. A k blahopřání se připojuje i klub důchodců Horní Bečva, kde je naše oslavenkyně velmi aktivní členkou.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Také vaše ostravská rozhlasová rodinka a další přání tentokrát k svátku. Dobrý den, milá redakce, 3. července slaví svátek naše vnučka Radomíra. Milá Raduško, přejeme ti všechno jen to nejlepší. Hodně úspěchů ve škole, hodně radosti mezi kamarády, také krásné léto. Krásně to prožij, všichni se na tebe těšíme, až se zase setkáme. Všechno jen to nejlepší přeje celá rodina, ale hlavně děda a babička. Posíláme tvou oblíbenou písničku. Tady je.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dávám k dispozici i telefonní linku 59 611 22 66 a písničku na přání můžete vybrat i telefonicky.

0: Bodegita s Hanou Zagorovou v Ostravské rozhlasové rodince. Už ale vítám paní Marušku. Hezký podvečer přeji.
1: Dobrý podvečer. Tady Maruška z Rožnova z Koryčanských Pasek. Já bych chtěla popřát mému švagrovi Ostravy z Nošovic k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Pak bych chtěla popřát Elišce s pejskem Argoškem hodně přání štěstí a božího požehnání. Věrce s přítelem Petrem a Hance s manželem z Misku. Hodně zdraví a božího požehnání a všem bych chtěla popřát, kdo nemá komu zahrát.
0: Tak hezké léto i vám, paní Maruško. Loučím se, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pěkný letní 3. červencový podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Dnes mají svátek Radomír a Radomíra. Blahopřejeme všem nositelům těchto jmén. Křestní jméno Radomír vzniklo ve staroslovanštině, významově spojováno se staroslovenským slovem raděti s významem starat se a slovem, které znamená mír, ale také svět, tedy svět bez války. Druhá část jména může souviset i s přídavným jménem Milý. Jméno Radomír se překládá jako míru milovný nebo ten, kdo se stará o svět, ten, kdo usiluje o smír, případně i starostlivý, milovaný. Ženskou variantou je Radomíra. A co významní nositelé jména? Například ze Srbska Radomír Putník, velitel vojsk Srbského království za první světové války. Náš historik, novinář, pedagog Radomír Malý, rodák z Kroměříže. Před rokem 1989 byl katolický disident, psal též pod pseudonymem Karel Bohr. Dále fyzik Radomír Kužel, archeolog Radomír Plejner, výtvarník Radomír Postol, kytarista, zpěvák, skladatel Radek, tedy Radomír Pastrňák ze skupiny Buty, nebo slavný cyklokrosař Radomír Šimůnek. Osobně vzpomínám na přítele a vynikajícího bubeníka Radomíra Pavlicu z Kozlovic, se kterým jsem působil ve studentských časech v rockové kapele Trifit. Ze současného folklorismu je to upravovatel, zpěvák a houslista Radomír Golas z Frenštátu pod Radoštěm, zpěvák Radomír Sousedík z cymbálové muziky Lipta z Liptálů v Setína, nebo zpěvák a houslista Radomír Šotl z cymbálové muziky Kunovján z Uherského Hradiště. Poslechneme si zpěváka i upravovatele Radomíra Golase se zpěvačkou Ludmilou Vaškovou v jeho oblíbené písni Skončit s podondřeníkem Ach moja milá, přenocuj mě. Hraje cymbálová muzika Javořina z Rožnova pod Radoštěm s primáškou Drahomírou Klínkovou.

všem Radomírům a Radomírám k svátku i našim posluchačům zpívali Radomír Golas a Ludmila Vašková, hrála cymbálová muzika Javořina z Rožnova pod Radoštěm. Dnes v pátek 3. července si připomínáme 172 let od narození hudebního skladatele, též zapisovatele lidové písně i tance, hukvalského rodáka Leoše Janáčka. Leoš Janáček se narodil 3. července 1854 na Hukvaldech. Zemřel 12. srpna roku 1928 po krátké nemoci v ostravské nemocnici na Fifejdách. Jeho umělecký životopis je velice bohatý. Dodnes obdivujeme Janáčkovu vitalitu a pracovitost. Co vše stihl udělat, je vpravdě obdivuhodné. Kořeny pozdějších Janáčkových skladatelských úspěchů hledejme především v lidové hudbě, ať už moravské, slezské, ale i slovenské. Dokonce jeho slovanský rozhled mířil na východ, na širou Rus. Leoš Janáčka už jako 11letého v roce 1865 poslali nezrovna bohatí rodiče z rodných Hukvald do klášterní školy ve Starém Brně, kde působil a žil do konce života. Janáček se z Brna často vracel do rodného kraje. Ovšem jeho první, řekněme, folkloristické kroky vedly z Hukvald do nedaleké kozlovické hospody u Hadabiša, kde zapisoval nápěvky od lidových zpěváků a muzikantů. Viděl zdejší tance, předváděné temperamentními tanečníky. Za všechny jmenujme též harmonikářku i tanečnici Žovku Havlovou z Kozlovic a válkovou muziku z Kunčic pod Ondřejníkem, kde se Janáček později setkal se sběratelem, též starostou Kunčic Antonínem Pustkou. Později Janáček nacházel bohaté zdroje lidové tvořivosti v řadě obcí jak na moravské, tak i slovenské straně Karpat. Některé zachytil i na zvukové fonografické válečky. Dnes si připomínáme 172 let od jeho narození a 12. srpna tomu bude 98 let od jeho úmrtí. Poslechněme si nápěvy k figurálnímu tanci Pilky z Kozlovic a Kunčic pod Ondřejníkem, které Leoš Janáček zkomponoval pro cyklus lašských tanců. Dnes ale zazní Pilky v mé hudební úpravě, zaspívají Jiří Krpec, Zdeněk Tofel a sbor muzikantů. V živé nahrávce z roku 2023 ze studia S1 hraje Beskydský folklorní orchestr s primášem Honzou Šošolou.

Naše první pozvánka je do Rožnovského skanzenu na přehlídku folklorních souborů Ondrášova Valaška, která začala už dnes dopoledne ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm. V bohatém programu vystoupí od dneška například vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna, vojenská hudba Olomouc a další. Též dětské soubory Ondrášek, Vysočánek a Malý Beskyt. Pak Mladina, Šmikňa, Salichovci, Širůch nebo Haná. Dnes v tuto chvíli už probíhá v dřevěném městečku na komorním amfiteátru absolventské představení Školy mladých odzemkářů. Od 7:30 večer bude v amfi na stráni koncert orchestru lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. V zápětí vystoupí další folklorní soubory. O 8:30 večer zde bude slavnostní zahájení Ondrášovy Valašky. A hned o 9:45 představí vojenský umělecký soubor Ondráš pořad Karpatami. Zítra v sobotu 4. července bude v 10 hodin dopoledne na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radoštěm volný pořad Roztančené náměstí. V areálu dřevěného městečka pak vystoupí od 13 hodin dětský folklorní soubor Vysočánek. Po tanečních workshopech vystoupí plzeňský lidový soubor Mladina. Od 14 hodin vystoupí na komorním amfi v pořadu Co se v mládí naučíš dětské soubory Ondrášek, Vysočánek a Beskyt. Od 14:30 odpoledne vystoupí v areálu soubory Šmikňa, Haná a Salichovci. 17 hodin vystoupí na komorním amfi cymbálové muziky Soláň, Širůch, Šmikňa a Mladina z Plzně. Závěrečný reprezentační pořad nabídne od 8:30 večer v amfiteátru na stráni vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna. Více najdete na webu www.fosjanosik.cz. V hudební pozvánce na Rožnovskou Ondrášovu Valašku zazní titul Vyškérky, dívčí nápěvy z Jižního Valašska v podání ženského sboru a orchestru lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna s uměleckým vedoucím Štěpánem Blinkou. Nahrávka je z pořadu Jana Rokity Zpěvem k srdci, který proběhl v našem studiu S1 v září roku 2020. Hudební úprava je od cymbalistky a vedoucí kapely Soláň Moniky Kovářové. Yeah.

Ve Valašském muzeu v přírodě v Ružnově pod Radoštěm proběhne zároveň dřevěném městečku o víkendu v sobotu a v neděli zvonečkový jarmark, tedy setkání hrnčířů, keramiků, dráteníků i včelařů. V programu se představí některé již uvedené soubory a navíc pěvecký sbor Karlovianky, dětský folklorní soubor Radošť a dechová hudba Zubřanka. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad ostravské folklorní kalendárium. Od studiového mikrofonu k vám promluvá letně naladěný Zdeněk Toffel. Jak všichni víme, v neděli 5. července bude státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří přišli na Velkou Moravu roku 863. A v pondělí 6. července státní svátek, den upálení mistra Jana Husa. 1415. Zůstaňme ještě ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm, kde v pondělí 6. července v den státního svátku proběhne od 10 hodin dopoledne v dřevěném městečku pořad ukázky regionu řemesel a kultury jednotlivých muzeí v přírodě. Užijete si den plný tradic, ukázky zručnosti řemeslníků, netradiční krojovou přehlídku, za podmanivého doprovodu účinkujících souborů z 5 různých regionů České republiky, jako jsou Cholinka, Hanácká mozeka Litovel, folklorní skupina Haná Přerov, folklorní soubor Úsmě v Horní Bříza, soubor písně tanců Vysočan z Hlinska, folklorní soubor Dikita z Krásné Lípy a domácí valašský soubor písně a tanců Javořina. Poslechněme si sváteční posvátnou legendu o svaté Aně, natočenou v naší S1 roku 2023. Je tež na CDčku Na mšu svatou zvonili. Zpívají Eva Porubová, Michal Tvardek, Tomáš Hoškovský a Jiří Fejfar. Hraje cimbalová muzika Javořina z Rožnova pod Radoštěm s primáškou a upravovatelkou Drahomírou Klímkovou.

Na Velehradě proběhnou od zítřka 4. července do neděle 5. července Dny lidí dobré vůle. V hlavním koncertním programu zítra na nádvoří před Bazilikou na Velehradě od 7:30 večer vystoupí Hana Petr Ulrichovi, Vladimír Javorský, zpěvačka Adela Orlová, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, šanzonierka Naďa Válová, Ivo Viktorin Band, Daria and Anna Maria Ramliak z chorvatského Međugorje, Československý orchestr a sbor lékařů Čolek, Jiří Pavlice Hradišťan, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a Slovácký orchestr mladých, dirigent Stanislav Vavřík. Přímý přenos bude vysílán Českou televizí a regionálními stanicemi Českého rozhlasu Zlín, Brno, Olomouc a samozřejmě Ostrava. V neděli 5. července začne program Dnů lidí dobré vůle na Velehradě už od rána, kde se budou prezentovat naše charity. Slavnostní poutní mši svatou můžete od 12:30 odpoledne sledovat v přímém přenosu České televize, ale také na vlnách Českého rozhlasu Vltava. A v 17 hodin proběhne pouťové zakončení s cimbálovou muzikou Velehrad. Kompletní program Dnů lidí dobré vůle najdete na webu dnylididobrévůle.cz nebo www.velehrad.eu. Závěrem kalendária máme pro vás ještě pozvánku pro změnu k našim východním sousedům na Slovensko. Bylo a stále je nepsaným pravidlem, že týden po Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici probíhá jeden z nejznámějších slovenských festivalů ve východné pod Vysokými Tatrami. Ten letošní začal včera 2. července, potrvá do neděle 5. července. Kompletní rozmanitý program najdete na webu www.festivalvýchodna.sk. Některé pořady bude přenášet Slovenský rozhlas Regina a Slovenská televize. Hudební pozvánce na 71. folklorní festival ve Východné si poslechneme v podání Jána Ambroze píseň Javoria, Javoria, kterou upravil náš slovenský rozhlasový kolega Ondrej Demo. Hraje orchester ludových nástrojů Slovenského rozhlasu z Bratislavy s umělickým vedoucím Štefanem Molotou. Klidný předsváteční podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Příští týden začne uzavírka Frýdecké ulice v centru Třince. Během prodlouženého víkendu nás čeká proměnlivé počasí. Interaktivní mapa kraje nově nabízí data o dopravních nehodách. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty až 26 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Páteřní Frýdecká ulice v Třinci bude od úterka uzavřená. Energetici tam budou opravovat horkovod. Uzavírka omezí také provoz autobusů. Ty pojedou podle výlukových jízdních řádů. Některé zastávky budou dočasně zrušené. Jak dodává mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, ulice bude neprůjezdná v úseku u azylového domu Betel.
2: Kompletní uzavření komunikace na ulici Frýdecká v daném místě potrvá nejdéle do 26. července letošního roku, čili zhruba 2 až 3 týdny. Důvodem bude provádění výkopových prací souvisejících s opravou horkovodu. V souvislosti s touto opravou začne paralelně také rekonstrukce kanalizace na přilehlé ulici Bezručova.
0: Počasí v prvním červencovém víkendu, který je zároveň i prodloužený, bude proměnlivé. Teploty se ale budou podle meteorologů držet pod hranicí 30 stupňů Celsia a bude i větrno.
3: Sobota by měla být nejdřív slunečná, odpoledne a večer se ale začne od severozápadu zatahovat a proudit k nám bude chladný a postupně vlhčí vzduch. V severní polovině Čech by mělo v sobotu později večer i pršet, pokračuje Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě na 24 až 28 stupňů Celsia.
3: Zbytek prodlouženého víkendu by měl být oblačný, na většině území zemí se přidají i občasné přehánky, na horách by měly být četnější a bude taky foukat. Nad letních 25 stupňů Celsia se teploty dostanou jen na jižní Moravě. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: V nové interaktivní mapě lidé najdou data o dopravních nehodách v Moravskoslezském kraji. Aplikace je součástí krajského datového portálu a obsahuje informace o všech zaznamenaných dopravních nehodách na území regionu za rok 2025. Kromě statistik lidé v mapě zjistí, kde přesně se nehoda stala a co jí způsobilo, i jestli se někdo zranil a jaké byly materiální škody.
5: Minulý rok se v Moravskoslezském kraji stalo přes 9 tisíc nehod. O život přišlo 27 lidí. Nejvíce řidiči bourali při couvání nebo parkování, také při používání telefonů nebo ovládání navigace. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 41 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči ji budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, zítra až oblačno. Teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě je uzavřena ulice Ediznova. Probíhá tam oprava vodovodu. Uzavírka potrvá až do konce října, tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český radio v Ostravě. Wydarzenia.
7: Dobry wieczór w piątek 3 lipca 2026 roku. Imieniny Tomasza i Jacka. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie.
8: Europejska Unia Piłkarska UEFA wykluczyła Karwinę ze swoich rozgrywek w związku z aferą korupcyjną. Dzięki temu miejsce w europejskich pucharach zajmie Jablonec. Wiktoria Pilsno przejmie miejsce Karwiny i rozpocznie rywalizację dopiero od czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Skorzysta na tym również Hradec Kralove, który zagra w drugiej rundzie kwalifikacyjnej tych rozgrywek z norweskim Tromso. Z kolei Jablonec zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji z chorwackim Varaždinem. O zmianach poinformowała UEFA w oficjalnym komunikacie. Na początku wakacji Straż Miejska w Karwinie skontrolowała młodzież pod kątem spożywania alkoholu i zażywania narkotyków. Funkcjonariusze sprawdzili blisko 400 młodych osób w miejscach, gdzie najczęściej się spotykają. Jak poinformowała rzeczniczka ratusza Monika Dankowa, akcja miała charakter profilaktyczny. Nad Morzem Karwińskim żaden z kontrolowanych nie był pod wpływem alkoholu ani innych substancji odurzających. W centrum miasta strażnicy natknęli jednak na kilku nietrzeźwych nieletnich. Sprawy zostały przekazane pracownikom Wydziału Ochrony Praw Dzieci. Od wtorku zamknięta będzie główna ulica Frydecka w Trzyńcu. Energetycy rozpoczną tam remont magistrali ciepłowniczej. Utrudnienia obejmą również komunikację autobusową, która będzie kursować według tymczasowych rozkładów jazdy. Część przystanków zostanie czasowo wyłączona z użytkowania. Jak poinformował rzecznik magistratu Stanisław Cieślar, ulica będzie nieprzejezdna na odcinku w pobliżu domu dla osób w kryzysie Betel. Centrum Cieszyna przez wiele miesięcy trwały badania archeologiczne, które odsłoniły kolejne rozdziały historii miasta. Ich wyniki zaprezentowano podczas konferencji. A znaleźliście coś ciekawego? Dziś zapraszamy na rozmowę z Zofią Jagosz-Zarzycką, kustoszem działu archeologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego, która opowie o znaczeniu tych odkryć oraz o tym, czego archeolodzy dowiedzieli się o dawnym Cieszynie.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus, hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady, a takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami, a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na další dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
0: to
5: doba...
0: To znamená déle než půl roku.
5: No ano, a ta doba, a pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
0: co
5: celý
0: je teda
5: život.
0: Nejhorší z toho?
5: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
0: Možná budeme hledat právě hlavě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat? I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: A většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
1: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
0: tak nebo to
1: jsme
0: netušili,
1: tak to je v klídku.
0: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
2: Otázka, takže co by řekli zase muži o ženách.
0: O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
1: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je to
0: většinou
1: věk, nebo co
0: stres,
1: to je?
0: Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
1: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
0: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici, že
1: kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
0: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a pokaždé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
1: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
0: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
1: Jako, že by to bylo delirium, ale tremens, jo?
0: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak ho odvoláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
1: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
0: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdraví.

0: zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně,
1: tak
0: Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
1: Napadají mě dvě věkové hranice, no. Tak plnoletost a pak třeba 65.
0: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdhamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajtamová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to. I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí, je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí, a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává, nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď. Umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme nebo na ano. Něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: A stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a ano. Mě to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: No.
1: Takže klid, v pořádku.
0: Buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi nevím, 50 lety hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekl pro Krista Pána, tenkrát jsem se... To je
0: prosím, takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme.
1: Rádio vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych si chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květin znám je znám.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct, ano. Tak to nevím.
1: Madam.
3: Nebo jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste ano. Si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak se to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě ano. To bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. Jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, ano. Bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jenom taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na ano. Něco z cestního jiného.
1: Říkáte vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající ano. Demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu
0: opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdemlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Valdemar Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, ano, co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé vymyšlenky.
1: A ještě se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: když
1: na preventivní prohlídce.
2: Jo.
1: A tak on normálně hovoří a na jedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No, já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu, mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepozná a podobně. A ten
3: To spíš někdy prostě ta paměť, ona říká, že to prostě jako vidí, co to je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat, týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: Ona si právě přečetla na internetu, že má 2 roky života.
2: Ale ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemásne, tak jsem si pomyslel takovou pomůcku že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano. Existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká a díky díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komkoliv říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden a ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někde a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. S tím pomáhá právě ten lékař, proto to navštěva u něj. Radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské metro nepojede na části linky C, nahradí ho autobusy. Do povinného registru psů v první oficiální den přibyly tisíce zvířat. Zítra bude postupně přibývat oblačnost, později může přijít déšť nebo přehánky a teploty budou do 26 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nepojede v následujících dnech pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajistí autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
1: První den oficiálního fungování veterináři do centrálního registru psů zapsali 3000 zvířat. 10 000 jich registrovali už v testovacím provozu před začátkem července. Zápis zvířat je povinný a lidé ho vyřídí třeba při očkování. Přihlásit se o něj musí majitel psa, jak ve vysílání Českého rozhlasu připomněla prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
3: U psů, kteří jsou starší, tak chovatel má povinnost vlastně jej nechat zapsat nejpozději při další vakcinaci. Na vzteklinu. U štěňat tam se ta povinnost vztahuje vlastně na štěňata narozená od 1.7. a tato štěňata musí být zavedena do evidence ve chvíli, kdy jsou opatřována mikročipem, tedy vždy před předáním novému chovateli.
1: Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a taky je jeho producentkou. Diváci ji znají taky z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala na své začátky a na svou filmovou rodinu.
4: My parents both make movies.
5: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
1: Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny. Její otec je režisér, matka scénáristka a její bratr Jake je taky herec. Obry objevil se například ve sci-fi thrilleru Den poté.
0: Počasí.
1: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibude a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 pozor na překážku před Turnovem ve směru z Prahy. Zasvěny na 70. kilometru leží na vozovce balení geotextilie. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína pozor za Nošovicemi. Na 58. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich je tady další díl pořadu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Láska hory přenáší. To platí také o vztahu dvou zamilovaných lidí, o kterých vám budeme vyprávět.
7: Jejich láska se zrodila před více než půl stoletím. Dříve než ona, zamilovali se do jejího nastávajícího její rodiče. Jakoby věděli, že v něm jejich dcera najde silného hrdinu do těžkých časů a něžného tátu pro své děti.
6: Je to jak příběh z Červené knihovny, který jsme pro vás dnes vybrali.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Slyšte zamilovaný příběh, který začíná u 17leté Květoslavy a 20letého Vladimíra. Celý svůj život zůstali v hostinném v Podkrkonoší.
1: Zamilovali se, vzali se, přivedli na svět děti, přestáli nemoci, vychovali vnuka a měli se dobře a mají. Nebojí se jeden druhému říci, miluji tě.
0: To zasáhlo i nás u srdce a poslali jsme za nimi Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: To máme přivítání. Dobrý den. Vy budete paní Květoslava?
4: Určitě.
3: Pro vás květiny Květoslavy.
4: Takovou nádhernou. Děkuju moc.
3: Už jenom za ten příběh, který budeme společně vyprávět.
4: Jo, dobře.
3: A tohle bude pan manžel, to bude pan Vladimír. Dobrý den. Půjdeme dál, jdeme za vámi. My musíme říct hlavně, kam jsme se to dostali, protože to není jen tak obyčejný domek. Už uvnitř vypadá nádherně, kamenné stěny, cihelné, trámový je vidět, hezky, citlivě zrestaurováno. Kde to jsme, v jakém domě?
4: To je bývalá vodárna. Bývalá vodárna pro vlaky.
3: Na nádraží.
4: Na nádraží hostinné.
5: 16 000 litrů bral každý štogr. Takže měli na dvě mašiny tady, kdyby se náhodou potkali dvě, tak by mohli je pokračovat, že jo.
3: Pak to tedy přestalo sloužit, protože parní už nejezdí. Jak jste se sem dostali vy?
5: To my jsme byli zamilovaní do ty věže. Ta je z těch velkých chvádrů a to je nádherný.
3: Člověk by řekl, že vy jste se zamilovali do sebe a že se budeme vyprávět vaší lásce a začínáme tím, že jste se zamilovali vlastně do věže a do historického domku.
4: My vždycky do stejných objektů nebo to máme rádi cihly, kameny, jak jste říkal, když jste vcházel. A klidně vám tu věž ukážem, jak to vypadalo.
0: Představme si naše dnešní hrdiny, manžele Květoslavu a Vladimíra Kučerovi. Blíž se poznali, když Vladimír, co by voják prezenční služby, přijel k rodičům na opušťák a navštívil svého strýce.
1: Jeho děti chodila tenkrát hlídat obětavá Květoslava. Mladého Vláďu viděla s krátce přistřiženými vlasy a v zelených trenýrkách, ve kterých ji přišel otevřít. Popravdě trochu se lekla.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Mně se líbila, že jo, jenomže jsem byl voják, no.
3: Takže vy jste pokukoval po květě.
5: Jo, to jsem pokukoval, no.
3: Jak se vám zdála, jak vypadala jako mladá?
5: No, hubeňonka. 50 kilo, já jsem ji takhle sem jebral do ruky v pase.
3: Verze Květoslavy.
4: Já jsem opravdu u strejdy hlídala děti a nevěděla jsem, že on má opušťák a že je u nich. A teď mě šel, já jsem zazvonila u toho strejdy, někdo mě šel otevřít a on tam byl kluk, vhubený nohy, velký trenky a plešaté, jo. A já jsem věděla, že to je to. A tak jsem nic neříkala. Ale oni mě ho trošku nutili a já jsem ho fakt nechtěla, jo. Přišel ne na námluvy, ale přišel za mnou, jestli s ním nejdu na tancovačku. A já jsem řekla, že ne a utekla jsem. A on potom hromosvodu na paneláku les k nám nahoru.
3: Kam až jste les?
5: Do pátého patra.
3: To jste se nebál?
5: Ne.
4: Až nahoru nevylez. Můj otec s ním sympatizoval, tak ho pustil dovnitř. No a už to začalo, trošku jsme mluvili jako a to. Já jsem ho fakt vůbec neznala.
3: Takže to je taková láska s dohazovačkou, řekněme. Někdo vám vlastně Vláďu dohodil?
4: No já nevím, líbil se taťkoj, zakazoval mě kluky a tohle mě dohodil, jo.
3: A co se mu na něj tak líbilo?
4: Já nevím, asi oba dva měli rádi pivečko a hned si jako padli do oka, no.
3: No a chodit oficiálně jste začali kdy? Ještě v době, kdy jste byl na vojně, anebo až potom?
5: Když jsem byl na vojně, to jsem si pak už hlídal ty vlasy, no, abych měl aspoň ježurku takovou malinkýho.
3: Byly ty vlasy důležité pro Květoslavu?
4: No docela jo, na mladým klukoj.
3: První rande, jaké bylo, kde?
4: Ježiš, asi nepamatuju.
5: No, asi v sklepě.
4: Tam byla jenom líbačka.
5: No,
3: Dobře, jak vypadala první líbačka? Já zavřu oči.
4: Zezadu u výtahu, viď? Tam byla taková koje, tak tam byl takový hezký, něžný, no.
5: Jenom za ruce, že jsme se vodili a takový hodný jsme byli.
4: Jo, takový čunťové jsme byli oba dva, neskušený.
5: Nejlepší byly ty dopisy, máš je schovaný.
4: Máme někde schovaný, ale vůbec nikde.
3: Krásný. Vláďa vám psal dopisy?
4: No, mám všechny schovaný, krásný, něžný, jo. On byl takový něžnej, no, tak tím mě asi taky získal. Měl krásný modrý oči, dlouhý řasy a já vždycky koukám u mužských na zuby a ty měl dobrý.
5: A měl jsem 63 kilo a celou vojnu jsem nepřibral kilo nebo dvě.
3: Kam jste Květoslavu tak jako poprvé vyved, že jako je moje a já ji někam přivedu, ukážu, vyrazíme se někam?
5: To asi bylo na nějakým tom na nějaký zábavě, že jsme chodívali do národňáku. Tam jsme měli 5 stolů vždycky a to bylo nádherný. To bylo, když byl člověk 19, 20 roku, tak to je paráda.
3: Když jste tak byli sami spolu, jak to tehdy vypadalo? Vodili jste se za ruce, sedávali jste někde na louce, vyprávěli jste si. Jak vypadaly romantické chvilky dvou zamilovaných lidí před 50 lety?
4: A my jsme hodně chtěli být jako sami. No, no. Poprvé mě, jako, jak se říká, dostal, tak to bylo na ty jejich... Tam nikdo nebyl v té chatě, viď? Tak jsme tam jsme poprvé, jako to bylo krásný, no. Na to si vzpomínám.
3: Vy jste vlastně museli hledat místa, kde můžete být sami spolu i v té intimní chvíli.
4: Museli, no. A o to asi bylo hezčí, ale no, dneska si to přivedou domů a co? Je to tak, ale, no.
3: Co tomu říkali rodiče? Té vaší lásce, tomu, že jste začali chodit, jaké to bylo?
4: Jo, naši nám přáli, oba dva, a jeho otec mu řekl, běda, jestli ji přivedeš a bude těhotná, protože se mu asi půl roku předtím vdávala dcera. A my just, viď, my jsme chtěli miminko. Tak jo, bylo do roka.
3: Co rozhodlo, nebo kdo rozhodl, že bude svatba a kde bude?
4: No, my jsme řekli, že jako jsem těhotná, že jo, no našim to nevadilo, mamka byla taková to, ona byla mladěnka, asi 36 roku, kdy se stala babičkou. No a oni si ho oblíbili, manžel potom třeba po 20 letech říkal, že má moje rodiče radši jak svý, je to blbý, ale opravdu. No a tak jsme bydleli chvíli u nich a do půl roka jsme měli být ošklivej, ale my jsme byli šťastný.
0: Svatební zvony se na kostelní věži v Hostinném rozezněly pro Květu a Vladimíra Kučerovi 21. dubna 1973. Tehdy si řekli ano na radnici i v kostele.
1: Svatba to byla veliká. Hudba hrála a 80 hostů jim přijelo poblahopřát.
4: A byla pěkná svatba, hudba povedla se. Akorát, když mě chtěli uníst, jak se dřív dělávalo, tak manžel skočil na auto a takhle se držel a oni s ním jezdili a vevnitř já.
3: Nechtěl vás pustit?
4: Nechtěl mě pustit.
3: Ten den jde pro vás, Květoslavo. Jak jste se chystala, ať už šaty, kdo vám pomáhal, přijela kadeřnice, jela jste někam, jak to probíhalo?
4: No, přišla ke mně kadeřnice, od ní jsem měla půjčený šaty, protože na svatbu má být něco půjčeného a hlavně jsem už přibírala a chystala mě mamka i jeho maminka. Jako to bylo takový dojemný, no. Mamka byla taková citlivá.
5: Nejlepší ženská na světě, nejlepší. Paní máma. Pan táta taky, ale. Ale to bych se rozbulel. Fakt byly nejlepší na světě.
3: To člověka jitří ty vzpomínky, ale je to hezké zase, že na ty lidi může člověk takhle vzpomínat, ne? Že vlastně mu spoustu věcí dali a v dobrém vzpomíná i po těch letech. Tady si myslím, že není třeba se za slzy vůbec stydět. Vy jste také říkala, že dojemná chvíle

0: cojchy, že jo, takový starý ty. Takový maminky to skládali, že jo, a to, a babičky a takovýhle věci. No, já jsem měla našetřeno 30 tisíc a tenkrát to bylo dost peněz. No, to je všechno. A sebe jsme měli.
1: Co první taneček?
0: Jo, on chodil do tanečních asi dvakrát nebo třikrát, já teda ne, ale a nechala jsem se nýst, no. Bylo to hezky.
2: To jo, já jsem v Hradci chodil do Koruny a já jsem tam vyhrál taneční. Já jsem byl tancmajster, dobrý.
1: Byl Vláďa v mládí bouřlivák nebo ne?
0: Jo, jako v rodině, výchova a to jako kluci šli vždycky radši za mnou. No, táty se báli. A oni mu to teď v dospělosti i řekli. Já jsem se tě táto bál. Přitom je nemlátil nic, ale když jako zakřičel, tak to stálo za to, no.
1: Měl autoritu. Takový byl začátek životního putování, tedy Květoslavy a Vladimíra Kučerových.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh nám dnes vypráví Květoslava a Vladimír Kučerovi. Vzali se přesně před 50 lety. Na začátku jejich života bylo vše zalito sluncem.
2: Ještě netušili, že Květu čekají dlouhé měsíce odloučení od rodiny a Vladimíra náročná role táty. První půl rok po svatbě bydleli u rodičů Květy, než získali své vlastní hnízdečko lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A bylo to za náměstím u kostela, byl takový starý dům, už to je zbouraný, je tam teď parkoviště, no teklo nám i do postele, my jsme tam měli lavor.
4: Starý barák to byl, bývalá klášterní škola, jo, u kostela, no a tam měli 5 metrů do stropu, to bylo šílené, tam z toho byla nemocná, já si myslím, že z toho omarodila, jako na ty reuma, co měla reuma.
5: Bydleli jste opravdu v takovém nuzném prostředí, ale svém, a přineslo to nějaké tedy zdravotní problémy vám, Květo?
3: Já nevím, jestli to bylo dědičný nebo to, ale...
4: Jak to mám říct? Kluka už jsme měli, Ladika, a byla v nemocnici v Hradci, tam vyšetřovali kapacity z Prahy, tam za ní jezdili a prostě vozili nějaké léky, bylo to dobrý a... Teď jsme měli ještě na řadě toho druhého, že jo? To byla sranda, protože všichni nám říkali, to chce dítě, Květa, ať to porodí a uvidí, že bude zdravá, chlípa. Táta říkal, že jo, jej, ten byl dobrý, jo.
5: Co to bylo za problémy? Revma tedy nějaké přišlo, nebo?
3: No, svalový a kloubový. No, a tak mě nejdřív uzliny hledali, rakovinu a to se nepotvrdilo. Já jsem byla i v Praze, ležela na slupech. 2 měsíce asi nebo 3 a doma už byl 3měsíční Michal.
5: To znamená, vy jste byla v nemocnici, dítě doma, samo, s manželem, nebo někdo pomáhal? Dvě děti
3: moje
5: už?
3: Moje maminka hodně pomáhala a ten dostal jesličky na 3 měsících a vozil děti do školky a do jesliček. A ještě chodil do práce, že jo?
4: Já jsem v té práci ráno utekl jsem na tu půl hodinu domů, děti u dveří a já jsem jen vzal ten větší, ten cupitel, ten malinký, toho jsem posadil na sedačku a odvezl jsem je do jesliček a honem do krpy, že? A to bylo každý den. Jsem měl takovou praxi, že se normálně babi u doktora se divili, jak to je možné, že to umím. Já jsem toho kluka takhle oblík a už byl v plínkách, že jo, ustrojený.
5: To nebyly plínky jako dnes, že by se byly plátěné, předpokládám, a takové. To znamená, vy jste se stal vlastně otcem, matkou v jednom z nutnosti postarat se o děti.
4: No na ten půl rok to asi bylo. Na ten půl rok to bylo, že byla v nemocnici, ale pak už byla doma. Ona se o to postarala, nechodila do práce, ale postarala se o ty děcka. Že mě ustrojila, připravila.
5: Vláďo, klobouk dolů před váma. V té době takhle se postarat o děti, myslím si, že i zvládnout ten postoj třeba před kamarády, že zastáváte roli otce starostlivého, musíte se o ty děti postarat od A do Z, aby opravdu dostali, co měli, to by asi ne každý zvládnul.
4: No, ono to u nás ale takhle vzniklo, že jsou tak ochotní, jsou oba synové.
5: Myslíte si, že vám ta intenzivní starost o vaše děti tehdy z nutnosti pomohla k ním víc přilnout a naopak děti zase přilnuli k vám, že tam to pouto bylo silnější, to otcovské, než třeba v jiných rodinách?
4: To neposoudím, jak to bylo v jiných rodinách, ale myslím si, že ty děti mě šly ke mně jako. Jo, ještě takovýhle malinký podstřeh, když jsme byli, to už byla doma, jo, a teď jsme měli toho malinkýho 8 měsíců nebo 10 a on měl zánět středního ucha doma a řval jako kráva, bolestí, jo. A teď jsem dal sestře toho mýho kluka a ona ho odvezla do těch ležáků tam mezi ty děti a když jsem si pro něj přijel, tak ten kluk mě poznal. Bylo mu rok, ani ne, možná 10 měsíců a ona mě natáhla ruce. A budu bulet.
5: No mně se to stá, tak bulím hned.
4: No, sestra říkala, to jsem ještě neviděl, tohleto. Aby poznal tátu, malej, že jo, to jsou kojenci ještě. Kdybych ho aspoň kojil, ale já jsem ho ani nekojil. A přesto mě měl rád. No.
5: Jak to prožívala Květa? Protože nemocná děti nechala na starost, věděla, že určitě o ně dobře postaráno, ale přece jenom to mateřské pouto, tam muselo být to srdíčko hodně jako tklivé, citlivé, musela jste to hodně citlivě prožívat. Tak si to myslím já, a to jsem chlap.
3: To myslíte dobře, protože když už to trvalo dlouho, já jsem pořád brečela v nemocnici, že to bylo šílený, tak si zavolala paní primařka a říkala, manželoj a mimo otci, ať mě okamžitě napomenou, nebo něco se mnou udělají, že hrozí, že si přivodím srdeční nějakou tu. Tak mě to pak řekl a on to stejně nepomohlo. Já jsem chtěla jenom domů furt, že jo.
4: Se zavidoli, říkali, v Praze na tom, na výzkumáku byla.
5: Připadalo vám to delší, než to bylo, ten čas v té nemocnici, ten relativní skutečný čas pro vás, právě protože jste to tak prožívala?
3: Dlouhý. Mm-hmm.
5: Dostávala jste zprávy, jak se Vladimír doma stará o děti, volal vám, jezdil za vámi, jak to bylo?
3: Nebyly mobily, takže vždycky musel objednat hovor u sestřičky a ta mě řekla, že v tolik a tolik budu mít hovor. No a jinak jezdil stopem i do Prahy. Vždycky dal, mojí mamce dal děti a přijel za mnou.
4: Ve středu a v neděli byly návštěvy, že jo, jinak týdno nemělo šanci.
3: A když jsem ležela v Hradci, tak to byl zrovna 1. máj, tak přijel i s tím starším synem a já na ně koukala z okna, to bylo krásný, no. A tam, jak jsem ležela v Praze, tak tam jsou študáci hodně, tak tam chodili kolem a mladí lidi jako my, že jo, tak jsem jim tak záviděla.
5: Pomohla k tomu okamžiku najít sílu, přežít, vlastně vzít ten život tak, jak je a do vlastních rukou. I to vědomí, že máte Vladimíra, muže, na kterého se můžete spolehnout, který se tak skvěle stará o děti a která ženská by ho mohla vám závidět.
3: Taky zlobil, ale všechno jsem mu za to odpustila. Všechno. Vždycky říkám, postaral se mě o děti, neodešel, tak já jsem ho hrozně milovala a fakt mě to pomohlo. Já jsem přemýšlela, jak nejsem pobožná nebo nechodím do kostela, tak jsem vždycky, pane Bože, než mě vyrostou děti, udělaj školu a pak si mě můžeš vzít. Fakt to člověk spadne do takových strašných situací, že nevíte, jak z toho. Ale chtěla jsem se uzdravit, tak jsem všechno zvládla a to.
5: Když jste přijela z té nemocnice domů, co bylo to první, co jste udělala? Běžela jste k dětem, objela jste muže, děti jste zahrnula láskou pusu. Co bylo to první?
3: Určitě děti, že jo? No, ty na mě visely a manžel potom.
4: Taky jsem visel, no ale ne tak dlouho.
3: No, takhle to u nás probíhalo, no.
5: Byly i slzy?
3: Bylo hodně, hodně, no. Já jsem pak dostala i zakázáno brečet a nervovat se, že jo, ale to nejde. To prostě nešlo. Takhle to dopadlo, no, 50 let.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zamilovanými manželi jsou už 50 let. Květoslava a Vladimír Kučerovi z Hostinného. Jak se po tak dlouhé době znají navzájem a vzpomínají na svůj život podobně?
2: Patrik Rozehnal si to ověřil stejnými otázkami, položenými každému zvlášť. My jsme vám jejich odpovědi dali za sebe. I manželé Kučerovi je dnes uslyší prvně.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Vladimíre, jak vám třeba v začátcích něžně říkala Květa?
4: Ona mě to říká do dneška. Ona mě říká Míšo. Táta můj vždycky říkal, jak mu můžeš říkat Míšo, když je Vláďa? A ona říkala, no protože je chlupatej, tak jsem mu říkala, že je jako Míša.
5: A říká mu dodnes tak? No, já se, i když jsme se pohádali, tak já jsem nikdy neuměla říct Láďo. Vždycky Míšo nebo Míša ne, když tě naštval.
3: Když se naštvete, jak se zachováte v tu chvíli?
5: Jo, zalezu někde do kouta a buď brečím, anebo jsem steklá.
4: Přitom já za 5 minut už říkám, tak se nezlob, já to umím. A ona to neumí.
5: Já jsem paličatá, ale teďko už v těchto letech už občas uznám svoji chybu a přijdu za ním.
3: Vaše oblíbená květina?
5: No, asi pivoňky a růže.
4: Růže, karafiát, no.
3: Kolikátá jste byl její láska, jestli předtím s někým chodila třeba?
4: No, no, já myslím, že nevím, že...
3: Takže první?
4: Asi, no.
5: To mám prozradit, jo. A na to mám manžel, ale nemohl... Jo, on zase... Jo, jasně. Asi 5.
3: Takže Míšan je 5. v pořadí.
5: No, tak nevím, kolikátej přesně je, ale asi tak, asi 6.
3: Jméno vašeho nejlepšího kamaráda v životě, kterého jste měl?
4: Joska, Pepík.
5: No, asi jo. Pepa Leider a Pepa Jasenský.
3: Co byl váš první kus do společné výbavy, do domácnosti, po tom, co jste se vzali? Co jste si jako první koupili společně?
4: No, my jsme tenkrát dostali, kde jsme nic neměli a dostali jsme novou manželskou půjčku, takže jsme za tu novou manželskou půjčku za 30 tisíc pořídili zhruba jednu místnost vybavenou. A to bylo dobré, za 30 tisíc to bylo věcí.
3: Co jste si koupili jako to první?
5: No, asi obývák. A pak jsme si vzali tu novou manželskou půjčku a dokoupili zbytek.
3: Co si myslíte, jak on vás vnímá, jako co mu voníte?
5: Ježíš, to bych chtěla vidět, co on řek. Já nevím. Mě vždycky přičuchne k vlasům, buď řekne, máš pěknou barvu, nebo voníš, ale neřekne konkrétně čím, nebo...
3: Ty jsi vařila guláš, nebo tak něco?
5: Taky. On má rád guláš, jak jste to poznal?
3: Si říkám, že u vaření se to natáhne do těch vlasů, ale tak u vás by to mohlo být třeba štrudl, třeba jabka, ne?
5: No, on miluje štrudl, no.
3: Říká se, že lidé se dají dohromady taky proto, že si takzvaně voní. Po čem voní nebo čím vám voní vaše žena?
4: Jablíčka, strouhany, ty voní všude.
3: Při jaké příležitosti má pro vás ten nejhezčí, nejromantičtější pohled vaše žena?
4: No asi, když přijdou domů šata nějak, když přijedou od někud, nebo dlouho jsme je neviděli.
3: U čeho máte podle vás ten nejhezčí zasněný pohled?
5: Tu malinkou, když vidím. Tu malinkou.
3: Vnučku.
5: Ta je boží, to je jako děti, no.
0: Zlatá láska.
1: Láska ukázala Květoslavě a Vladimírovi Kučerovým, co je v životě důležité. Že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáte s kým dělit, a smutek dvojnásobný, když vám s ním nemá kdo pomoci.
2: Poznali, co znamená opravdu milovat a jaké to je, když je láska opětována.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Který ten okamžik ve vašem životě, po pokládáte za to nejšťastnější období, kdy vám bylo tak jako nejvíc hej, nebo k čemu se rádi obracíte ve vzpomínkách? Květo.
5: No, na prvního vnuka. To je vždycky, že jo. Na toho vnuka, protože tam to nehrálo mezi mladejma, tak my jsme ho hodně vychovávali. Od 3 měsíců spal s náma všechno.
3: Když přijde vnuk, je to jiné, než když přijde syn. Vzniká jiné pouto, je tam jiný cit, jiná síla, člověk to prožívá jinak?
5: Je to jiný. Syn je syn, vnuk, taky bych za něj dala život, ale přijdou kluci, já jsem šťastná, že vidím, já mám furt jak malý, že jo. No.
4: Vojta, to je nejstarší vnuk, ale je vidět, že prostě maká rukama, jo? Že je zednický, to je dobře, a já jsem měl představu, že zednický, když bude ještě kovář, tak to se nedá ničím nahradit, to prostě jde do sebe, jo? To řemeslo. No, to se mě nepovedlo, ale to nevadí, on je šikovný, on už umí všechno.
3: Vy máte rád manuální práci?
4: Já jsem byl vždycky dělník. Ale vyučil jsem se při zaměstnání tiskařem, jezdil jsem do Prahy do školy, a takže jako jsem spokojený, protože jsem dělal asi 22 roku tady v Krpě v tiskárně nebo na tiskové mašině, spokojený, a jinak jsem vyučený kotlář, řemeslo černý, že jo, protože mě ten oheň mě tahá úplně to jsem to miloval, že jo, jenomže se mě to nepodařilo, no.
3: Co dělala Květa v životě?
5: Já jsem prodávala v textilu, když děti jako pak šly do školky a to mě taky strašně bavilo, protože já jsem byla v dámským, nebyly punčocháčky a takový, já měla všechno, nechávala pod pultem, a pak mě bavilo. S manželem jsem chodila, měli jsme vinárnu ve městě 2 a to mě bavilo, a pak spolu tu hospodu, no. A pak už jsem toho ke konci měla dost, už jako pořád jedny a ty samé řeči poslouchat.
3: Je ta láska na začátku a teď po těch 50 letech stejná u dvou lidí, co se mají rádi, nebo se to nějak mění, síla, to prožívání, ten dojem, věm?
4: Já si myslím, že to je pořád stejný. Mám je rád stejně.
3: Co Květa?
5: No, takový to chvění v bříšku, jo, když se potkáte, to už moc jako není, ale když mi je špatně, jako mě teď hodně bývá špatně, tak brečím a myslím na něj, co tady bude dělat, až odejdu.
4: Já jsem na zadě, já to vím, já to cítím a nemůžu nic dělat.
3: Ale to je, Květo, podle mě ten projev té lásky, když vlastně při takových věcech, kdy vám je hůř, šoufl, tak myslíte na toho druhého hlavně.
5: No určitě, ale když potom, protože on je hodně společenský, já jsem vždycky spíš byla zamlklá, a vidím, jak přijdeš spokojený z té hospody, tak říkám, on se nestratí.
3: Kdy jste tak v životě měli ten největší strach jeden od druhého?
5: No, když jsem byla ze začátku nemocná. Víš, ze začátku. Teď jako ho odváželi na Vánoce. A on mě ještě z té sanitky odpovídal, jak jel už jako rychlou. Tak to se mně ještě v životě nestalo. Úplně jsem cítila vnitřek takovou šílenou bolest jednu. A pak jsem spadla. To jsem ještě nikdy nezažila. Jak je člověk starší, tak tím víc se bojí asi. Jako mladá jsem říkala, když se z toho musím dostat a to, ale jako už nemám ten strach, ale bylo to hrozný.
3: O to víc, když s časem přichází zdravotní problémy, ubývá třeba i sil, než měl člověk ve 20, o to víc cítí, že toho druhého potřebuje, a ten druhý tomu prvnímu pomáhá?
5: Jo. Bez něj bych to nedala.
3: Čeho si na tom druhém nejvíc ceníte?
5: Já si, jak byl pracovitý celý život, že umí uznat chyby svoje.
4: No, tak děti máme krásný. Vychovala je, no, dobře.
3: Řeknete si i takhle po letech jeden druhému, že ho máte rád nebo že ho milujete?
4: Já to říkám furt.
5: Je pravda, že každý ráno já dělám snídaní a oni tady zezadu obejme, jo. A já vím, že to je za tu snídaní. A já teda ráno jsem protivná. Já nemám ráda, když sama jako ráda to dělám a to, a když už pak sedím a on přijde, tak to už jsem spokojená, ale když mě takhle zdržuje, ale jo, říkáme si, fakt jo.
3: Je to důležité v tom vztahu?
5: Hodně, hodně, protože člověk už si teď nemůže, nebo nemá tolik co říct, jako za mladá, že jo, a tak tohle to stačí na celý den, mám tě rád, fakt.
3: Je to hezký slyšet, ne?
4: Jo, jo, já to rád poslouchám.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsou to příběhy, které přinesl život. Spojil dva lidi a nechal propuknout opravdovou lásku. O jedné takové mezi Květou a Vladimírem Kučerovými si dnes vyprávíme.
2: Jejich příběh nás tak chytl u srdce, že jim chceme říct, jak je obdivujeme a zaslouží si naši úctu.
1: Proto jsme jim po Patrikovi poslali dárek. Velký domácí kávovar, protože víme, že chvíle u kávy pod pergolou jsou pro ně svátkem. A protože milují rozhlas, posíláme i nové digitální rádio.
3: No, to je milý.
4: To znamená, že my teď vstoupíme dovnitř a tam máte od nich nachystaný dárek a já doufám, že vás to potěší.
5: Hurá, určitě. Každý dárek mám rád.
4: To jste správný chlap, to jen tak nikdo nemá.
5: Protože já jsem taky někdy jako dáreček, že jo?
4: Tak jdeme na to.
5: Jdeme na to.
4: A říkali jsme si, že partneři jsou nejčastěji spolu třeba u stolu a že by si měli připravit něco dobrého.
3: No, asi jo.
4: Třeba
3: no.
4: Kafe.
3: Kafe?
4: Máte rádi kávu?
3: Tamhle něco vidím.
5: No.
3: To je kávovarné.
4: Jo, velké.
3: Ježiš. Čím jsme se zasloužili?
4: Tím, že jste spolu 50 let v tak úžasném
3: hezky
4: vztahu. Vladimíre.
3: Ty jsi kávovar chtěl, víš?
5: No jo, já jsem kávovník. Nádhera.
3: No to jsme dojatý teda, fakt.
4: Takže no. Díky Petrovi a Carmen.
3: No, my máme taky hrozně rádi.
4: Velký kávovar, který umí malý i velký kávový hrneček naplnit, umí připravit horkou vodu na čaj, umele vám kávu, všechno to připraví. A k tomu ještě vedle taková malá krabička, dnes už stačí taková malá, abyste si i tenhle ten pořad mohli třeba příště a další díl poslechnout v digitální kvalitě, malé přenosné digitální rádio.
3: No na to budu muset pozvat kluka, protože ten je šikovnej, no. To jsme vůbec nečekali. Když jsem vám říkala, že jsem vůbec nevěřila tomu, že můžem něco vyhrát. Já jsem psala, jenom jsem byla doma sama s takový, jenom říkám, tak když o tom furt mluví, tak to zkusím. Na fakt krásný.
4: Vladimír teď Květu drží za ruku, stiskává a je tak jako tiše spokojený a možná asi dojatý.
5: No jo, já jsem dojatý. Já jsem dojatý vždycky.
3: Dneska trošku víc je dojatý.

0: Láska kvete v každém věku, jak jsme zjistili u kávy v Pergole od Květoslavy a Vladimíra.
1: I po 50 letech společného manželství se mohou mít lidé rádi, milovat se a užívat si každého okamžiku. Jak prožívají svou lásku dnes?
2: No, sedíme rádi v ty Pergole, posloucháme rádio, Hradec, ano, a čteme novinky, kafíčko a my si dáme i dortík. Viď?
3: Neměl bych taky, ale trošku.
2: A to je docela hezký takový den, no.
4: Co vám dělá radost? Jaké činnosti? Co tak rádi děláte?
2: No, já ráda na zahrádce sekám travičku, když už povyroste trošku, stříhám stromy, kam nedošáhnu, tak volám Mišana, manžela teda, a to asi všechno. My už to nepřeháníme.
4: Co vám dělá radost?
3: Těžko říct. No, když můžu sekat, výjimečně, že mě nechá k sekačce. A dřív jsem si vždycky dělal svoji práci. Já mám tamhle kousek garáž a tam mám spoustu věcí rozdělaných, nedodělaných, co už ani nebudu dodělávat.
4: I v tomhle věku je ten čas, že si sednete, držíte se za ruce, dáte si pusu třeba někdy?
2: No určitě. A manžel dost často by chtěl víc, ale...
3: A co bych chtěl jako víc?
2: Řekli jsme, že o sexu nebudeme mluvit.
3: No, to je jenom hubaná, no. Hubaná dost.
4: A toho hubana umí dát ještě vášnivě?
2: Jo, když mě blahopřeje a to, tak jo.
4: Tak vás malem porazí, jo?
2: To zas už ne.
3: Já bych řekl, že radši už moc ne, protože mě vypadávají zuby.
4: Váš muž je šprýmař.
2: Je, no. Jo, ale je to fajn.
4: Kdybyste se přenesli v čase zpátky, těch 50 let, ale vlastně v té mysli jste měli ty zkušenosti, které jste nazbírali doteď, myslíte si, že byste se znovu vy dva do sebe zamilovali, kdyby Květa viděla ty zelené trenýrky a Vladimír ten trochu možná odmítavý obličej Květy na začátku?
2: Jo, vzali, určitě. Já ho fakt mám ráda, no. Co jsme spolu vybudovali a nás to oba dva bavilo hlavně, že jo. A to taky drží vztah pohromadě, no.
4: Zamiloval byste se znova do Květy?
3: Asi jo.
2: A jinak byl dobrý. A je. I když to je teďka už mrzout, no, tak chlapi v 70 už máme taky svoje chyby, že jo. Tak.
4: Něco za sebou a životní moudrost.
2: To je pravda, no. Ještě chvilku, kdybychom tady byli, tak bychom byli jako asi spokojení. Člověk neví.
4: Takže se dá říct, že jste oba romantické duše.
2: No asi jo. Já určitě. Tím si komplikuju i život. Že všechno moc prožívám a to. No, manžel to vždycky lepší snášel, všechno. Ten to nedržel v sobě jako já. No, ale třeba bychom spolu nezůstali, kdybychom nebyl každý jiný, že jo?
4: Ale jakými slovy byste označila těch svých 50 let s ním?
2: Že to strašně uteklo. A že bych některé věci řešila i jináč, no.
3: Ale to ví moc dobře, že jí mám rád. Nevím, co říct, abych si nevymýšlel.
4: I ticho někdy řekne hodně věcí.
2: Já jsem nikdy nevěřila, když jsem ho poprvé viděla, že může být mužský tak jemný a na mě byl vždycky jemný, něžný. No, něžný. To je všechno. Stojí za to žít.
3: Jo, to je pravda.

0: Květoslava a Vladimír dobře vědí, že pravá láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
1: Vždycky tu byli jeden pro druhého. Svou lásku dávali dětem, vnoučatům. Dokázali nám, že srdce je sice malé, ale vejde se do něj tolik citu jako hvězd do vesmíru.
0: Ani vy nezapomínejte na něhu pohlazení. Nezapomínejte vnímat duši toho druhého. Láska má mnoho podob a stojí za to je objevovat celý život. Tak se o to snaží i
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Dětský domov v Jemnici žádá organizátora zrušeného tábora o vrácení peněz. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Zítra bude postupně přibývat oblačnost a později může přijít déšť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Z Jemnice mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby vrátil peníze.
3: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji na vrácení peněz do 6.7. a v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
2: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
4: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
5: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
4: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
6: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
4: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát.
0: Sport.
2: Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek řekl, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje. Obrátí se proto na soud.
0: Počasí.
2: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením okolo Mirošovic. Provoz zpomaluje zúžení na mostě Šmejkalka od 23. kilometru. V Brně je až do rána uzavřena dálnice D2 v obou směrech, a to kvůli stavbě nového přemostění. Zdržet se můžete kvůli omezení i na D1.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy. Po nich už začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer. To mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
8: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný skvěl.

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajuplné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedia Scully.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
7: Prosím, odložte si tady.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
6: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: Oho, díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v... těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evensem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
6: S vyobrazením Conium maculatum bolehlavu plamatého. Memento Socrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
6: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
6: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděli? Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
8: Viděla jsem policejní vozy a sanitku. A tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést k slečně Jay Hollisterové?
8: To jsem já?
2: Vy?
8: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
8: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
9: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
8: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
8: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
8: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
8: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
8: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
8: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
8: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohli něco velmi zvláštního?
9: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
8: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně? Musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
8: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
8: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
8: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
5: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
5: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
5: Něco? Nebo někdo?
8: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
5: Kam pak, slečno Hollisterová?
8: Promiňte, ty moje nervy.
5: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
10: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprhnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
8: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
5: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
8: Je to můj nevlastní bratr.
11: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart, ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jed Parker.
5: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
11: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška. Kdy pak se vám podařilo utéct, Parkere?
8: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
5: Kdy?
8: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
5: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parkere, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
12: Páral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
5: To právě ne.
9: To právě vůbec nemilý, pane. Tedy, pane obvědčí.

0: podařilo.
1: Ty mizero, ty vrahu!
2: Zmije, zákeřná zmije.
1: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
2: No, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
1: Mizero, ty dareváku!
0: Tato rodina neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
3: Paní Lemlíová, můžeme poprosit ještě o čaj?
4: Jistě, pane vrchní inspektore.
0: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
3: Z okna? A v noci?
0: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
3: Ne, to nevím.
0: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
3: Musím vás zklamat, Holmesi. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
0: Z obálky dopisu pana Coleyho.
4: Ale to není známka, inspektore.
3: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
0: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
4: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
3: Conium maculatum memento Socrates.
4: Ano.
3: Co to znamená, pánové?
4: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
0: Pan Obadiah Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
4: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
3: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
5: Váš čaj, pánové.
3: Přála jste si, paní Lamlíová?
5: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
0: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
3: A Sokratovi.
4: To jest známce Donalda Evense.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdraví, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne, ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O, ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz tak obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Ne, Watsone. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnovali se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými. Jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé je možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel. Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, a léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
4: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: A nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu, obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem.
6: 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od 8 do půlnoci?
6: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
6: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného. Hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou. Tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku. Není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
7: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
7: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
3: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
7: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo. A že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci. Nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
8: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
5: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl.
3: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy.
5: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
5: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
5: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
5: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardnere.
5: Tak.
3: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone, toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Watsone.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci, Watsone, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Jo, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no
2: chápu.
3: A pan Pym se rovněž neudržel, jako by řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková Hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku, nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: Přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových
3: stop. Jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradla.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano, takové to pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vylezte už, Vocne. Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne? Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem, za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte?
5: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
2: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
5: Ano, zde tyto tři.
2: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
5: Neskrývám ji přece.
2: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
5: Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale...
2: Tak jsem to nemyslel.
5: No přece si nemyslíte, že bych...
2: Ne.
5: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
2: Ano.
5: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
2: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
5: Důkaz? Což je to možné?
2: Ovšem, jen chvilinku strpení.
5: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
2: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
5: Ano. Takže je to v pořádku.
2: Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
5: Ale co je to zase za neřádstvo?
2: Ale Johne, činidlo povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
5: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
2: Nebude to poprvé. No, vidíte?
5: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
2: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
5: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
2: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
5: Ale to snad...
2: Ale ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
5: No, mohu snad udělat něco jiného?
2: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
5: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
2: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
6: Karlovarské.
2: Správně, zdá se... že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Zdravím vás na Prahu další prázdninové noční linky a navíc na začátku prodlouženého víkendu. Máme pátek, stále ještě platí datum 3. července a já bych měl vlastně pogratulovat Radomírům a Radomírám, které ještě hodinku na svoje, kteří ještě na svoji oslavu mají tu poslední hodinu dnešního dne. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitančik. Jakéže je téma našeho povídání, tedy jakéže může být téma vašich příběhů, které zavoláte anebo napíšete? Chutě a vůně prázdnin. Řekl bych, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, bývají mnohdy spojeny právě chutě a vůně. Možná z toho svého paměťového šuplíčku vylovíte vzpomínku na dobrodružství, když jste jako malí přinesli čerstvě natrhané třešně, ze kterých babička upekla vonavou bublaninu. A možná si dodnes pamatujete na to, jak jste poprvé ochutnali bulharský tarator nebo šopský salát. A nebo si vybavíte chuť první řecké olivy. A třeba vám dodnes prázdniny voní opalovacím olejem, jehličím, na němž jste nacházeli ty nejvonavější hříbky? A nebo třeba, jako v mém případě, odérem kravína, v němž jste si na letní brigádě vydělávali na magnetofon. Na příběhy o chutích a vůních prázdnin budu čekat ve studiu Noční linky až do zítřejší 1 hodiny. Telefon je 731 800 900. Psát své příběhy na téma chutě a vůně prázdnin můžete na web rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma chutě a vůně prázdnin. Já jsem někde četl, že z lidských smyslů je, co se týče vzpomínek, nejčastěji používán, řekněme tedy k tomu, abychom si hodně uložili onu vzpomínku, právě tenhle duet, tedy chutě a vůně. Tak jsem zvědavý, jestli na tohle téma paní Nora, která jako první volá na číslo 731 800 900, bude mít co říct. Přeju vám dobrý večer, paní Noro.
1: Já vám také přeji dobrý večer a posílám všem posluchačům Noční linky pozdrav z ochlazeného Frenštátu.
0: No teď schválně už, ano.
1: Ano, schválně jsem se byla podívat a na venkovním teploměru mám 13 stupňů. To ještě před několika dny, to je pokles o tolik stupňů, kdy to bylo ještě i večer kolem 26, 27, 28. A tady v místnosti, kde sedím, mám teďka 24,5 stupňů, což je příjemné teplo. To v zimě si nikdy nedovolím topit na tak vysokou teplotu. Už díky těm cenám to jsme mohli topit tak na 21, jestli maximálně na 22 stupňů.
0: Paní Noro, pojďme se podívat na chutě a vůně prázdnin. Tedy pojďme si poslechnout váš příběh na tohle téma. Kdyby to měla být třeba jenom jedna chuť nebo jenom jedna vůně vašich prázdnin v dávné minulosti, ve vašem mládí či dětství, která by to byla?
1: Máte pravdu, to není jenom jedna, to je směsice, protože když si na to vzpomenu, tak naše zahrada to byla louka, plná lučních kytek, takže staříček kosil kosou a ta pokosená tráva voněla. A potom, když bylo slunečno, tak pěkně to schlo, my jsme převraceli se stařenkou hráběmi, takže krásně vonělo to seno, takže vůně zase toho sena. A když jsme jezdili do Podhůří, Radhoště, do Ráztoky, do Trojanovic, Podnoříči, vůně mateřidoušky, ty velké palouky mateřidoušky a úplně takové, jak bych řekla, koláče lesních jahod, ty dodneška cítím, jak voněly. No a další vůně na naší zahradě, to je spojeno i s těmi chutěmi. Dozrával rybíz, dozrával angrešt, potom v průběhu prázdnin zrály mirabelky, ještě doznívaly třešně, protože tehdy to bylo trochu jiné, ta doba květu i potom toho dozrávání. A potom ringle a mirabelky. No a letní jabka, měli jsme jeden strom skleněné žluté. To byly první letní jabka. A to nezapomenu do dneška, jak jsme šli s bratrem na zahradu a v trávě už byly popadané tyhle ty žluté jabka, jak oni voněly a jak byly proteplené tím slunkem. Tam jsme sedli u ohniště na lavičku a pojídali jsme tyhle ty teplé jablíčka. No to byl požitek. No a pochopitelně, tak jak se vzpomínal, tak se taky upekl buď to nějaký koláč na plech nebo bubanina s třešněmi, s rybízem nebo i s těmi ringlemi a dělali se kompoty a marmelády. No to byla
0: člověk byl celý marmelá. Upatlaný, když pomáhal, že jo?
1: Ani upatlaný, ne, nevím. Stařenka to vždycky tak zvládla, že jsme to měli všecko v pořádku, ale bylo to velmi pěkné, bylo to zajímavé, vonělo to. Mně se potom líbilo, jak byly naplněné ty sklenice, odnášelo se to do sklepa, kde jsme měli regály a tam jsme to měli zaplněné těmi kompoty a marmeládami. To bylo nádherné. No a zelenina, to ještě byl květák začátkem prázdnin, ty chutě, když chci přeladit z těch vůní. Květák, ať to byla květáková polévka, anebo potom vysmažený květáček, nebo květákový mozeček. No a rajčata, ty se dostali běžně u nás koupit na trhu, my jsme rajčata doma nikdy nepěstovali. Kořenovou zeleninu, to ano, měsíční jahody, ale hlavně, že jsme měli tu velkou ovocnou zahradu. Ale rajčata, to do dneška cítím tu jejich vůni a dělali jsme, to jsme neměli tehdy, jsme nevěděli vůbec, že jsou nějaké caciky a šopské saláty. Já jsem ročník 41, ale běžně se dělal okurkový salát, hlávkový salát, salát ještě, když byl. A rajský salát s kněžnou zálivkou, trochu octa, trochu vody, trošinku cukru, osolit, no to byly přece lahůdky.
0: Teď jste mi něco připomněla na základě toho, co říkáte. Vzpomínáte si na tu chvíli, kdy jste, ať už to bylo v mládí, v dětství, anebo třeba i v pozdější dospělosti, kdy začaly být ty nové brambory na trhu třeba a dali jste si je třeba s kysaným mlékem nebo s tvarohem?
1: Ano,
0: jak krásně voněly ty nové brambory vařené ve slupce?
1: Ano, to na to vzpomínám do dneška. To jsme byli úplně šťastní, když byly nové bramburky, jak to krásně vonělo. Do vody se dala jenom sůl a kmín, ale vždycky, já do dneška to vidím, jak stařenka dala na mísu tady v jídelně ty uvařené brambory, jak z nich šla ještě taková skoro ta teplá vůně a jakoby pára nad tím byla. A jenom jsme si to třeba trochu přisolili a k tomu hrnek mléka nebo kyšky nebo podmáslí. Nebo když tak někdy potom osmaženou cibulku k tomu nebo hlávkový salát. Zrovna dneska jsem si taky na pozdní oběd, to mám pozdní obědy jako večeři, uvařila pár bramborů, které mám tady z našeho regionu ze dvou farem ve slupce, pak se to jenom ohloupla, jak jsou chutné a jak si vždycky říkám, bože, kéž bychom měli pořád. A onehdy to někdo říkal taky, jeden náš ekonom. Když to je základ českého živobytí, brambory a mléko, no a vajíčka eventuálně k tomu, ty nesmím taky zapomenout, no ale tak to už není taková
0: vůně. Myslím, že jsme vyčerpali hodně vůní a hodně chutí, tak aby ještě i ti ostatní měli o čem mluvit, si říkám, paní Noro.
1: Ale ty vůně, to cítím do dneška, ta letní zahrada, i když popršelo, jak tohle to vonělo a slunkem, jak to bylo všechno proteplené, provzdušněné, takové lahodné, krásné. A ty měsíční jahody, jak nádherně voněly. Mám takový pocit, že i trošku i ty vůně se vytratily, ale něco jsme si z toho zachovali a já jsem šťastná, když dostanu tady koupit něco, co ti soukromí zemědělci pěstují a těším se už taky na ty rajčata, které budou z trhu a okurky. Teď okurkový salát tak nádherně voní. Já vím, vy jste ještě teďka sytý všeho z Řecka, když jste se vrátil a proto vzpomínám některé ty saláty, na které oni jsou zvyklí. Ale mě stačí ty prahobyčejné, které jsem jedla od dětství a já bych s nimi vystačila i teďka. Takže vše přeji dobrou chuť a hlavně, ať máme ještě takové počasí, ať dýcháme i ty letní vůně a ať nám to prospěje.
0: Děkuji.
1: Všem to přeji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, paní Noro, a naslyšenou. Chutě a vůně prázdnin, téma noční linky, kterou právě posloucháte, téma, ke kterému můžete říct ten svůj příběh, třeba na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o chutích a vůních prázdnin. A můj druhý pozdrav směřuje do okresu Děčín k panu Láďovi. Dobrý večer, pane Láďo.
1: Dobrý večer.
0: Čím vám vonily prázdniny jako malému nebo jako většímu a čím vám voní dodnes a čím vám chutnají?
1: No, tak kdybych jsem začal, jako když bych byl malej, tak mamča pracovala v zemědělství, brášku hlídala sousedka, mě mamča vzala de facto do kravína. Někam mě tam postavila a řekla, aby jsem se jenom koukal. Mm-hmm. Šla si po své práci, de facto se svou kolegyní, byly tam jenom dvě. Já jsem po chvilce šahal do toho koryta k té krávě a bral jsem seno. Mm-hmm. Mamča se na mě koukala z té dálky. Akorát říkala prej té svý kolegyni. No a jsem mu říkal, aby někde stál. A jenom se stál a koukal. No, ale mamča mě za to vůbec nic mě o tom neřekla. Já jsem akorát povídal, že jsem krmil kravičku senem. A potom, když jsem byl starší, ano, tak jsme de facto

0: stojí, protože už ji před forokama si pokázali. Ale vždycky jsme tam s rukama lezli a česali jsme třešně.
1: Dávali jste si je za košily, jo?
0: No taky.
1: No tak
0: taky
1: nejdřív samozřejmě do pusy, ano, ano.
0: Za košily, nebo jsme nosili de facto domů, aby se z toho něco udělalo, anebo s nějakou kamarádkou někde v Mutířově a dojdeme si, něco se tam jakoby pěstovalo, tak jsme si tam došli na pole a totálně jsme si to načesali. Takže plný krásný dětství, dědeček měl zahrádku v Mutířově, měl tam i hospodářská zvířata, takže se pomáhalo se vším, se senem. Jak říkala ta paní přede mnou, taky jsme chodili otáčet se, no, nebo jsme tu kupu jakoby rozhodili, sušilo se. Úplně krásný dětství to, co, anebo i de facto tábory jakoby na tři týdny, teďka jsou jenom na dva, že jo. Tenkrát byly na tři týdny, když jsem třeba jezdil na tábory před několika rokama, když jsem tam říkal dětem, že se jezdilo na tábory jakoby na tři týdny, že tam v tom oddíle bylo 25 dětí, že tam bylo nějakých jakoby 9 oddílů a každý zvlášť, vždycky holky, kluci. A kde jsou ty tábory a kde se jezdí? Takže dětství úplně krásný, jak co jsem jakoby vyrůstal, nebo co jsem byl menší, nebo co jsem byl starší, tak prostě krásný. A de facto, co jsem byl třeba ještě jako kluk, nevím, jestli mě bylo 4-5, tak nás mamča vzala jakoby ke svýmu dědovi, k mýmu pradědečkovi a ten mě, a mýmu bráškovi a mamči dělal míchaná vajíčka. A jestli mu bylo 85 nebo 86 let.
1: Tak to byly Láďovi chutě a vůně prázdnin, ale vy jste mě přivedl k dalším vzpomínkám, které mám spojeny s vůněmi a s chutěmi. Když jste mluvil o táborech, za mé doby to byly pionýrské tábory, tak já si vlastně z táboru vybavuju tedy několik vůní, několik chutí, to ano, ale já si vybavuju hlavně to, jak jsem poprvé cítil tu vůni spáleného petrole z petrolejových lamp.
0: No, petrolejové lampy jsme taky měli, ale mamča nás, jakoby, i co jsme jezdili na tábory, tam jsme taky měli petrolejové lampy, ale těch už tam moc jakoby nebejvalo, protože my jsme měli buď jakoby táborák a těch petrolejových lamp tam bylo jakoby míň. Mm-hmm. Ale i co jsme jezdili třeba na tábory, i co jsme byli jakoby menší, tak nás jakoby mamča bara jakoby brala ještě s naším jakoby tátou jakoby na nějaký ty strazy těch jakoby těch čundráků, takže to bylo strašně hezký. A když mamče šla jakoby umýt nádobí jakoby do řeky, protože nic jiného tam nebylo, tak mě jenom postavila na kámen a řekla, aby jsem počkal a byl ticha. Mamče šla jakoby pro něco dostanu a než přišla, tak já jsem zval jako svině, když to řeknu takhle. A bylo to slyšet úplně všude, ale úplně v pohodě. A mamče přišla, já jsem ti řekl, aby si jenom stál, já za chvilku přijdu.
1: Bylo vám smutno, nevěděl jste, co máte dělat. Ale to, jak vás maminka odložila třeba i v tom kravíně, to mě napadla ještě jedna věc, jak jste krmil kravičku. Nenapadlo vás, nevím tedy, kolik vám bylo roku přesně, ale nenapadlo vás, když už jste jí dával...
0: Tři
1: roky. Nenapadlo vás zkusit, jak to vypadá, když vám třeba olízne ruku? Když měla ten krásný mokrý čumáček přímo před vámi?
0: To nevím. Já jsem ty prsty měl jakoby roztažený, tak jako nevím. A de facto ty prsty mě nikdo jakoby neříkal, aby jsem ty prsty roztáhnul. Já už jsem to věděl ve třech letech, ale mě to nikdo neříkal.
1: Instinkt. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné prázdniny, které vám budou vonět a chutnat.
0: Já taky všem. Děkuju moc.
1: Mějte se hezky. Naslyšenou. Mimochodem, o borůvkách napsal tedy velmi krátkým vzkazem, jak jeho zvykem, i posluchač Bedřich. Cituju, o velkých prázdninách jsem chodil na brigádu na borůvky. To byly časy. Bedřichu to byly. Pořád ještě jsou. Tedy borůvky. A časy taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce je v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, znovu čas na další příběh na téma chutě a vůně prázdnin. Každý z nás je omylný, ale já myslím, že se nebudu tak úplně mýlit, když řeknu, že Martin, který čeká na telefonu 731 800 900, je spíše mladšího věku. Typoval bych vás tak do třicítky. Martine, typuju správně? Dobrý večer.
1: Jasně, typujete správně.
0: Výborně. Krásných 22. To znamená, že vaše chutě a vůně prázdnin, na které se vás teď ptám, čím vám voní prázdniny, jsou poměrně čerstvé oproti, řekněme nám, dříve narozeným. Čím vám voní a chutnají prázdniny?
1: Vlastně těma vyšněma, to vždycky, když si vzpomenu na ty prázdniny, tak si vzpomenu na vyšně. Já jsem s klukama chvíli zprat. To bylo vždycky skvělé.
0: Chodili jste na pajtl takzvaně, jo, jak se říká v Brně, to znamená do cizích zahrad. Já jsem to dělával, to klidně přiznám.
1: To jsme na tom stejně, my jsme vždycky chodili s holkama, ty byly vždycky krásný.
0: Ty višně nebo ty holky? Nebo obojí?
1: Oboje.
0: Vůně a chuť višní. Pro Martina chuť prázdnin. A je něco, co naopak nemáte moc rád? Na vůních a chutích prázdnin. Já totiž jednu věc mám, ale nechám nejdřív říct vás.
1: No hlavně to, že musím čekat, vždycky jsem čekal na to, než zase budu muset dělat ty školy za těma skurvěnýma učitelma.
0: Tak některá slova bych možná nepoužíval, jako vy, ale máme to trošku podobné. Vždycky na konci prázdnin mi vůbec nevoněla papírnictví, protože se musel jít koupit nové sešity, nové obaly a už zase do školy. Ale i to je vzpomínka. Martine, moc krát děkuju a až uvidíte višně, vzpomeňte si na všechny krásné holky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. A krásně si vyhunděj kára.
0: Naslyšenou. Za malou chvilku bude 11:30. Posloucháte noční linku a povídáme si v ní o chutích a vůních, které máte spojeny s prázdninami. Tahle vůně, o které napsal Michal, tady ještě zmíněna nebyla. Cituju. Vůně Melty z dávných dní, zpívá Hana Zagorová v písničce Bourá se dům. A vůni Melty si připomínám dodnes, nejenom v létě. Piju ji totiž častěji než kávu. Moje čichové vzpomínky na prázdniny mě ve vzpomínkách vedou k máminu stolku s parfémy, do nichž se oblékala, takzvaně, když jsme někam o prázdninách společně vyšli. Například do pizzerie v Jevanech, která dnes už neexistuje. A vůně italské kuchyně je vlastně také vůní mého dětství. A rovněž vzpomínám na svoje eau de toilette, které jsem rád používal já a používám je dodnes. Ač jsem si od máminy smrti žádnou lahvičku nekoupil. A čím to u mě voní letos? No, třeba květákovou nebo brokolicovou polévkou, jako právě nyní. Ale přiznejme si, to je poněkud jiná kategorie čichových věmů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Tradičně v té poslední hodině starého a první hodině nového dne máme čas na noční linku. Právě ji posloucháte a jejím dnešním tématem jsou chutě a vůně prázdnin. A já při tom prvním rozhovoru, když telefonovala paní Nora, měl trochu obavu, zda jsme nevyčerpali skoro všechny možné vůně a chutě prázdnin. Nikoliv, ještě plno jich zbývá. Konec konců před chvílí to byl Michal s Meltou a různými vůněmi. Před malou chviličkou telefonoval na 731 800 900 Martin, který zmínil hlavně ty višně a taky holky, se kterýma chodívali na višně. Paní Marie napsala na rozhlas.cz lomítko linka, že má ráda vůni růží v zahradách, o prázdninách. Těch vůní se dá najít samozřejmě moc a moc. Petra Skladna, cituju, vůně léta je pro mě jahody, borůvky, kopřivy, nebo když je po dešti. Přeji hezký večer, Petra Skladna. A co má k tomuto tématu říct, co může k tomuto tématu říct Pavel? Dobrý večer, Pavle.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače a i vás.
0: Děkuju.
1: A ještě bych plně narychlo k tomu, jak jste mluvili o těch krabičkách, když, jak jste říkal, že olíznout, tak já jsem jednou, to jsme byli u tačky na prázdninách, on tam dělal na statku, tak jsem nabídl prst té letí a to jsem měl strach, že se z toho nedostanu. Jako jo, to bylo,
0: no ono dokáže se vřít, to je pravda. Já jsem byl na brigádě v teletníku, takže vím, ale když už tedy vy jste začal s těmi kravičkami, tedy vrátil se k ním, tak víte, když potom ta brigáda skončila, nebo když skončila ta směna, a já mohl jít na pastvu, kde přes den kravičky byly, tak tam po nich samozřejmě byly, víte co, pozůstatky. A na nich nejlépe rostly žampiony. Takže to byla taková zvláštní směs jednak kravinců, ale potom taky těch čerstvých žampionů. No Pavle, já vás přerušil a nechci vám brát slovo. Čím vám třeba dodnes voní nebo chutnají prázdniny?
1: Ano, ano. Tak my jsme hodně vyjížděli, nás rodiče brali 3 roky po sobě na Orlickou přehradu a tam si pamatuju, že byly ty, tam bylo to sociální zázemí, jakože toalety a sprchy. Tam si pamatuju, že když jsem šel kolem, nebo když jsem se tam šel sprchovat, tak tam to strašně krásně vonělo, protože tam byli hodně zahraniční turisté, třeba z Německa a různě. Oni měli prostě takový ty úplně jiný šampony, mít takový ty klasický ten březový, jo.
0: No tak ten náhodou voněl krásně, jo, ale tak fakt, že solvina je solvina, no. To.
1: Ale tohle byla fakt jako exotika taková trošku, jo, to byly takový ty vůně takových těch fakt jako těch šampony, že to bylo cítit, že to není prostě naše provenience, tak to, když šel člověk kolem, nebo když byl tam přímo, tak to byla taková směsice takových jako docela nádherných vůní, to jsme vždycky až záviděli, jak oni mají, jaký oni mají ty šamponky a to hezky vonělo.
0: No já si vzpomínám na konci 80. let, že se dokonce šampony s jablečnou vůní dovážely z Maďarska tehdy, že to byla velká móda.
1: No ano. No a tak taky tam dováželi melouny a vždycky u toho stánku byly stolky, kde se prodávala i limonáda a prodávali se ty melouny. Tak to vím, si pamatuju, že jsme u toho seděli, vždycky hezky to tam vonělo. Právě těma melounama, čerstvýma, to když to nařezávali a prodávali ty půlky nebo čtvrtky nebo něco takového. No a my jsme tam vždycky seděli s bráchem jako malí děcka a tam hodně lítali kolem vosy a my jsme to zabíjeli rukama.
0: Jej.
1: A to si pamatuju, že mamka, jako, že jsme se zbláznili, jako úplně ne, co tam vyvádíme. Ale taky ta vůně těch melounů, taky hezky mě voněla restaurace, kam jsme vyjížděli, to byla taková obec u té přehrady Solenice, se to jmenovalo, a tak tam to vždycky krásně vonělo, tam jsem se těšil, protože zaprvé to tam hezky vonělo dobrým papáním.
0: Okurkovým salátem taky, už jsme tady o něm mluvili, že?
1: Okurkovým salátem taky.
0: No jo. No počkejte, ale to je salát, co jste si dával na jídlo, když tady jsme u těch chutí a vůní?
1: No já právě se chtěl říct, že brácha se sestrou si dávali takový spíš ty obyčejný, jako smažený sýr, jo, a brambory a to, a já jsem si dával Já jsem si dával, to bylo přes celý talíř obrovský kolo dušené šumky s bramborem. A byl to nejdražší oběd tam vůbec, co jsem si tam vlastně mohl vybrat. To mě vždycky říkali naši Ježíš, ty si s tím musíš vybrat úplně, a stál 12 korun. Jo, to byla.
0: Tak to byl tehdy drahý oběd. Ano.
1: To byl hodně drahý oběd. A jo, fakt nejdražší a 12 korun, tak to si pamatuju do dneška. No a pak jsem chtěl říct ještě, že u babičky, když připravovala jídlo pro zvířátka, tak strouhala dýni, dávala tam sušený mlíko a dávala se tam a řezala se kopřiva. Mm-hmm. A na té řezačce těch kopřiv, tak to strašně krásně voní. Jo, to je prostě, když se sekají kopřivy, to je strašně skavuje. Nebo když se seká dřevo, mám pocit, že asi to bude takový smrkový, nebo tak, tak to je čerstvě nasekaný dřevo, nařezaný, tak to je taky hezká vůně. A taky vím, že mě nevadí vůně, nebo nevím, jestli je to přímo vůně, ale nevadilo mi, to bylo takové zajímavý odér, když jsem procházel kolem koněrny. Jo? Prostě,
0: koňský pot, krav, ano. No,
1: no. Kolem krav je to takový trošku horší, ale kolem té koněrny je takový trošku jiný, takový speciálnější, a vůbec mi to nevadilo. Vždycky taková zajímavá vůně, prostě taky si pamatuju, že jsme chodili kolem těch koníren.
0: No, občas si tady v Brně zajdu do Líšně a tam čichám u té ohrady s koňmi. Pavle, moc krát vám děkuju, to čerstvě nasekané dřevo, to se mi taky vlastně vybavilo, jakmile jste to řekl. No a ty drcené, respektive sekané kopřivy, vlastně taky. Pro slepičky a vůbec. No, mějte se hezky a ať vám voní a chutnají prázdniny. Jsme na jejich začátku.
1: Tak já děkuju moc krát, ještě bych teďka, když jsou ty prázdniny a dovolený, tak strašně hezká vůně je na grilu třeba takovej steak, jako masíčko, když se griluje pěkně.
0: No jo, to jo.
1: To je taky moc hezká vůně. Tak jo, dobrou noc, vše upřejem.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dát.
1: Pro účely dnešní noční linky musím bohužel konstatovat, že rozhlasové vlny neumožňují přenos vůní a už vůbec ne chutí, ale na druhou stranu stále platí, že vlastně ono rozhlasové vysílání si každý v té své fantazii může dotvořit. Takže pokud jste třeba jen jednou, jedenkrát cítili čerstvě rozkrojený, opravdu sladký, vonavý meloun a někdo to řekne, že tohle je pro něj vůně a vlastně i chuť prázdnin, tak si to snadno doplníte. Tak jsem zvědavý, jak si budete doplňovat to všechno, o čem teď chce v naší noční lince na téma chutě a vůně prázdnin popovídat Vicky. Já vás vítám, Vicky.
2: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte dnešní senzační téma.
1: Děkuji.
2: Protože opravdu prázdniny to bylo pro mě něco. Škola, tak ano, samozřejmě, to bylo každodenní, ale potom prázdniny to byl prostě pokoj, klid. A my jsme s tatínkem a s maminkou chodívali hodně do lesa na houby. Tady jsme přijeli do Pisárek a naproti Antroposu už jsme šli tam doprava nahoru směrem k Myslivně. No a tam už prostě rostly, to nebylo jak dnes nikde nic, to je blízko Brna. To tenkrát tak moc asi lidé nechodili do lesu, takže opravdu to bylo, jak se říká, u každého patníku, když to tak řeknu, zkresleně. No a tak jsme sbírali houby, košíky jsme měli každý, já pochopitelně nejmenší, tatínek největší, maminka. No a tatínek na zádech měl bagr jako baťoch a pak jsme si sedli a posnídali jsme nebo jsme obědvali podle toho, když jsme vyšli jako ven. A teď se stalo to, že tatínek jako onemocněl a těžko na srdce, asi infarkt to byl. No a maminka už se potom bála jako chodit s náma, ale mě pouštěla teda s ním, ale vždycky byla ráda, když jsme se v pořádku vrátili. No a tak vám řeknu ještě to, že když jsme potom přišli domů, tak celá rodina zasedla kraje lahouby a teď jsme rozprostřeli balící papír, jsme měli jako velký pokol 6x6 metrů a tak jsme tam jako sušili ty houby a to vám kolikrát byla tak strašná vůně, tak těžká, že já jsem se kolikrát vzbudila v noci a prostě jsem se převalovala, nemohla jsem spát. Protože jako sušičky tenkrát tak nebyly, nebo aspoň nevím o tom, že by byly. No a takže prostě jsme to sušili takhle, pak se to jako různě rozdrtilo, měli jsme takový moždíř velký, no a sušený houby jsme měli potom celý rok, jako jsme přidávali maminka, omáčky dělala do polévky a tak. Yeah. Ale co vám řeknu, co mě upoutalo z té vůně, huby, ano, všechno, křemenáče, janci, neboli řečeno brněnský, nebo potom třeba i praváci a tak, holubinky, ale co mě strašně upoutalo, kuřátka.
1: Yeah.
2: To byla tak strašně krásná, taková zvláštní, taková až trošku jako aromatická, taková jak kořeněná vůně, že to cítím ještě dnes. Když si na to vzpomenu, tak to cítím ještě dnes.
1: Já pro jistotu řeknu, kuřátka rovná se lišky. Ano?
2: Ano, dobře, dobře, já to říkám ano.
1: No, ono je to, myslím si, nářečový výraz, tak aby rozuměli všichni, kteří jsou naladěni na noční linku. Ano. Děkuju, Vicky. No, úplně ano. Jsem dostal chuť na omáčky vaší maminky.
2: No, prostě nádhera, úplně balada.
1: Děkuju moc krát za tuhle vaši chuť a vůni prázdnin. Ano. Ať vám voní ano. I ty letošní, i když už asi do lesa tolik nechodíme.
2: No já už, mě dělá problém už chůze, takže já každou nerovnost, já hypnotizuju očima zem, takže radši to nepokouším ani s hůlkou. A ještě musím říct jenom jedno. Tatínek vždycky, jako když našel někde nějakou hůl, tak ji tak jako ořezal a tak. A poznačil a pak jsme si ji schovávali do křovy tam v těch pisárkách a zase příště, když jsme přišli, tak ona tam byla, tak jsme se opírali o ní, tak to ještě takový poznatek.
1: Krásná vzpomínka. Vicky, děkuji vám. Přeji vám krásné léto.
2: A taky vám všem. Senzační program máte vždycky. Děkuji moc krát.
1: Není zač. A naslyšenou. Na zážitky o prázdninách a žních, to už cituju vzkaz Františka, který tradičně napsal na rozhlas.cz Lomit Kolinka. Tedy na zážitky o prázdninách a žních si dobře pamatuju. Dřív, než se začalo sect obilí samovazačem, tak se to obilí obseklo kosou. Při této práci jsme pomáhali pokládat provázky na zem, no a na ně se potom kladlo posečené obilí a vázaly se snopy. Potom se pole sekalo samovazačem. A nezapomenu na momenty, když mamka donesla na pole baštu, to nám to chutnalo. Mamka taky dělávala tvarohový sýr s kmínem. Ten nám moc chutnal. No a u nás v dědině jsem věděl o každé rané třešni. Na některé jsem se bál chodit, protože majitel byl zlý. Jen část z toho, co se vlastně týká dnešního tématu a z toho, co napsal František Švaříček, jsem vám právě ocitoval. A my se můžeme pomaličku, ale jistě podívat směrem k novému dni. Za 10 minut budeme už psát 4. červenec.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Pokud jste právě naladili noční linku Českého rozhlasu, tak vězte, že si v ní dnes povídáme o tom, jaké chutě a jaké vůně máte spojeny s prázdninami. Ať už z dětství, z mládí, nebo třeba i z nedávné minulosti. Chutě a vůně prázdnin s našimi posluchači a posluchačkami buď na webu rozhlas.cz/linka, tam písemné příběhy, glosy a poznámky, anebo na telefonu 731 800 900. A řekl bych, že Tomášovi, který teď využívá služby téhle telefonní linky, už prázdniny začaly. Říkal, že je na chatě. Já původně slyšel na sloupě, ne, na chalupě, jo? A já slyšel na sloupě, ale to jsou ta sluchátka už skoro 40 roků na hlavě. Takže Tomáši, omlouvám se, jste na chalupě a co vám tam voní?
1: Dobrý večer, přeju.
0: Dobrý večer. Pozdě.
1: Já bych chtěl jenom to zmínit, že ty lišky nejsou kuřátka, jsou jiná houba.
0: A jak to tedy je?
1: Slyšíme se?
0: Ano, slyším vás. Vy mě máte se spožděním, to asi bude internetový poslech. Jo. No, poslouchám.
1: No, jo, přesně tak. Počkejte. Chtěl bych k té vůni a chuti těch prázdnin připomenout to, že nevím, jestli to někdo už zmínil. Počkejte, vypadá to rádio, já musím trošku bokem.
0: Rádio vypněte úplně, to je základní poučka. Voláme-li do rozhlasu, vypínáme rozhlasový přijímač.
1: Je to tak, máte pravdu. Tak, počkejte. Tak, nevím, jestli to, já to neposlouchám od začátku, nevím, jestli někdo zmínil už třeba, že chuť a vůně je táborák, bursty, operkání pěkně, bandu kamarádů, vyrazit do lesa. Slyšíme se?
0: Já vás slyším, poslouchám, nechci vás přerušovat. Dobře, nejlepší dřevo na táborák, aby byl vonavý, je podle vás které?
1: Tak většinou je to ovocný strom. Třeba třešeň. A nebo takhle, co vy považujete za nejlepší jako vůně a chuť prázdnin?
0: Já jich mám moc a moc. To bychom tady byli hodně dlouho a důležité jsou vaše příběhy, ale já už to částečně naznačil, ať už se jedná o ten někdo by řekl dokonce nevůni, já se vyhýbám slovu smrad, ale dobře, já prostě mám spojený s prázdninami pachy kravína, jo? Protože jsem tam byl vlastně každé prázdniny u babičky, když jsem byl na východním Slovensku, tak jsme tam pomáhali tetce a mám to spojeno. No potom jsem mluvil taky o těch žampionech a kravincích na pastvině, protože tam žampiony nejlépe rostou. A samozřejmě, že jsou to třešně, samozřejmě, že jsou to, že to je vůně tvarohových vdolků mé babičky, té druhé. No, je toho víc, ale okurkový salát, když tady zaznělo, tak jsem řekl, ano, to taky.
1: Jo. No, mě to připomíná většinou táborák, jakoby to pekání těch bustů. A vlastně jako...
0: No, ale tak to stačí, stačí. Děkuju. Děkuju, Tomáši. Zdravím vás. A naslyšenou.
1: Já mám hrozou trébu, já se opomluvám.
0: To je v pořádku. I když já vás neukousnu, tak si to pamatujte pro příště. Naslyšenou. Nemám jak. Mám implantát. Naslyšenou. Já jsem si mezi tím našel to, o čem Tomáš mluvil na začátku našeho hovoru a už jsme to dále nerozváděli. Na webu to precepty tady čtu. Houby, které nazýváme kuřátka. Je to liška obecná nebo jedlý druh kuřátek žlutých podobající se korálům? No tak ano. Měl pravdu, Tomáš, já si to jdu nastudovat a už vás nebudu mystifikovat. Ale co je opravdu faktem, je, že za 2 minuty máme nový den a že bude pokračovat noční linka dalšími příběhy na téma chutě a vůně prázdnin.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: její druhá část, tentokrát už s datem 4. července 2026. Svátek mají Prokopové a už je v plném běhu ten prodloužený víkend. Možná jste se na něj vydali, podobně jako Tomáš, který před malou chvílí byl slyšet v našem vysílání někam na chalupu. Možná už balíte na hodně dalekou dovolenou, možná jste se z ní už vrátili, ale pokud posloucháte a klíčovým slovem jsou prázdniny, ovšem nejenom ony, možná se přidáte k našemu povídání na téma chutě a vůně prázdnin. Já už to jednou řekl, ale pro jistotu to řeknu ještě jednou. Nevím jak u vás, ale obecně se říká, u mě to platí, řekl bych, skoro až dvojnásob a je pár takových, kteří jsou na tom podobně. Za chvilku se dostanu k Silvininu zkazu. Tedy pokud máte vzpomínky spojené s chutěmi a s vůněmi, tak v paměti vydrží hodně dlouho. Prostě chutě a vůně jsou ty nejlepší smysly pro vzpomínky. I v téhle hodině si můžeme povídat o tom, čím vám voněly a čím vám dodnes třeba voní prázdniny. Ty dva letní měsíce, které jsme dřív prožívali, zároveň s oddechem od školních povinností. Silva napsala na tohle téma na rozhlas.cz/Linka. Protože jsem o prázdninách jezdívala s maminkou do různých lázní, vzpomínám si, jak jsem se z procházky blížila k restauraci, odkud do dálky voněly řízky a okurkový salát. Ale než jsme do lázní přijeli vlakem, nesnášela jsem v něm pach zelených sedadel, ze kterého se mi dělalo špatně. Nejkrásnější vůně mého dětství ovšem vydávaly květiny z babičiny zahrádky, třeba pivoňky, turecké hřebíčky. U vchodu rozkvétal bílý šeřík s plnými květy. Dodnes mám nejraději vůni všech bílých květů. Ono se říká, že vůně bílých růží je vůní andělů. A co mi vadí, když se ráno probudím a otevřeným oknem se do bytu line pach kouře z cigaret od sousedů? To vezmu dvě voné tyčinky a zapálím je na balkoně. Kuřákům to nevoní a jdou smradit jinam. Pokud jde o voné tyčinky, oblíbila jsem si ty skořicové. Mají trochu orientální nádech. Vůni koření a zvláště skořice mám ráda a je zdravá. Tou si ochucuji kávu. Abych nezapomněla na to nejdůležitější, vyrobila jsem si přírodní repelent, který nevoní klíšťatům, ale nám lidem ano. Do skleničky Alpy jsem nasypala koření, hřebíček, na 2 deci je jich potřeba 30, po 2 dnech je hotovo, naliji trochu do malého rozprašovače, nastříkám a můžu vyrazit do přírody. Konec Silvina psaní. Vidím, vlastně slyším, vy slyšíte a já vidím, že Silva je v oblasti olfaktorických věmů opravdu doma. Máme to podobné. Jak jste na tom vy s chutěmi a vůněmi prázdnin? Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkné léto, vážení přátelé, to je to, co vám přeju především. A samozřejmě úspěch při telefonování na číslo 731 800 900, ale ani zdaleka se nedostane na všechny, takže už teď se musím omluvit mnoha těm, kteří to zkoušeli a zatím to nejde. Ale komu to vyšlo, je Radomil a já ho zdravím na Prostějovsko. Dobrý večer, hezké ráno, Radomile.
1: Krásné dobré ráno i vám, Božku, a taky všem ponocníkům.
0: Děkuji za pozdravy pro všechny. Čím vám voní a chutnají prázdniny dodnes?
1: No, vzpomínám si a mám to stále v živé paměti, takovou tu typickou vůni vody v zatopeném lomu. U nás na Prostějovsku máme, dejme tomu, XY těch lomů zatopených, ale jeden je pro mě taková srdeční záležitost, je to zatopený lom v obci Hradčany, katastr Hradčany Kobeřice. Je to taková malá půlhektarová voda, nemá žádný přítok, respektive přitíká ze spod, protože to je prostě lom, kde narazili na spodní vodu a jakmile skončili těžbu, tak ho nechali zatopit. Možná už je ta díra v zemi zatopená skoro 80 roků. Takže je to voda plná překvapení na dně. Někdy pro potapeče nemilé, ale někdy třeba pro rybáře jako zajímavé, co se v té vodě pohybuje a co tam žije. Každopádně ta voda má takovou specifickou vůni a musí si to člověk asi zkusit načichat. Každopádně já si vybavuju, když mi bylo možná 12 let, 10, tak jsme tam jezdili k babičce do Kobeřic na prázdniny, proto prázdninová vůně. Podívali jsme tam s klukama chytat ryby a když se tam koupal člověk, tak prostě to jako čichal tu vodu. Není to ani tak jako vůně třeba rybiny, nebo že by to jako bylo někomu nepříjemný. Má to prostě ta spodní voda, ta lomová voda má specifickou vůni, je bezesporu i chuť, ale nedoporučuju hltat.
0: To se stane, to každý ochutnal. Já si vzpomínám na tu příchuť chloru na koupališti v Brně na Dobráku, jo? Takže vy máte o něco lepší vzpomínky v tomhle ohledu.
1: No. Věřím, že jo, protože ta voda jako je nijak neupravovaná a ta příroda tam prostě je hezká. Když jsme byli kluci, tak ten lom byl aktivně využíván rekreanty nebo respektive lidma, kteří prostě potřebovali se někde schladit domácíma nebo přespolníma. Řeknu, když ve 2 hodiny jste přišel o prázdninách k vodě, tak nebylo kam dát ručník, jo? Takže to bylo dost navštěvované místo na takové to osvěžení letní, prázdninové. I nějaký ohně tam plály a stanaři tam občasněcí byli. A tenkrát nebyly akvaparky, nebyly domácí bazény, málo kdo měl doma bazén. Takže se tam jako hodně lidí koncentrovalo a pak to nějak utichlo, ten lom, jakoby na něho lidi zapomněli a dneska už to zase vrací, takže je to dneska voda pod mým dozorem, jako rybářská stráž se tam realizuju a naháním různý vidry.
0: Já jsem si mezi tím našel obrázek toho zatopeného lomu v Hradčanech, o kterém mluvíte. Ten už je krásně na všech stranách obrostlý dřevinami, stromy. Tady vidím takový krásný kamenný sráz přímo, ano, takže to je pozůstatek toho lomu. A ten je, říkáte, půl hektaru to má?
1: 0,5, no.
0: No to je pěkně velký, jo, pěkně velký, pěkně velký.
1: No, nepatří mezi největší, ale taky není úplně nejmenší vodou. Dneska jsem byl v Třebíči. A nedaleko Třebíče je zatopený lom Vápenka a to je opravdu malá voda, to je tak pětinově, jedna pětina toho našeho hradčanského lomu. Ale u nás je ten lom takový zajímavý, jednak teda dnem reliefem, že to je od 9 metrů hloubky, největší hloubka až po nějakých o půl metra. Není tam teda moc jako OK pro neplavce, protože tam je strašně málo míst, kde je mělko. Ale chodí tam maminky s dětma, jako takový nějaký brouzdání se těsně při krajíčku. A je to tam fajn, dokonce tam už máme, myslím, 3. rokem nějaké občerstvení, který je sem tam otevřený, takže si tam člověk může dát i točený pivko, nebo si dát cigáro z dírny. Takže doporučuju, kdo by chtěl objevit. A je to zajímavý místo, Božku, protože je to asi 2 minutky z dálnice, když si jedete na Brodek u Prostějova, tak za 2 minutky tam jste. A máme tam takový odstavný parkoviště u toho kiosku a je to dokonce zaneseno někde v mapách těch, jakoby, jak to mám pomenovat. To jsou takový ti, co vozí ty obytné vozy a spíjou v těch obytných autech a že to je jakoby bez kempu, jo, jako nocování bez kempu.
0: Já se právě dívám na City View a vidím, že při příjezdu, respektive od silnice, dělí ten lom jakýsi pozůstatek něčeho zděného, jestli se dívám správně.
1: To je pozůstatek těžební technologie, která kdysi tahala vozíčky na úzkokolejné železnici s vytěženým kamenem nahoru z hloubení toho lomu. Takže to je pozůstatek těžební technologie a to už jsou jenom ty kamenné zdi a nějaký pilíř je tam, ale je tam nuda pláž. To je
0: no tak to jste měl říct na začátku.
1: Jedna z mála míst, sice teda z té pláže do vody je to jako rychlá, když skočíte, tak to z těch 7 metrů máte do vody během vteřinky, ale nelze tam slíst nuda pláže jakoby pomáličku, musí člověk skočit. No.
0: Jo, no tak při takovém skoku stejně člověk většinou přijde o plavky, tak je to v pořádku. Radomile, moc krát vám děkuju za tuhle vaši vůni prázdnin a přeju vám nádherné léto.
1: Děkuju nápodobně a hlavně se neupečeme a třeba se zase někdy brzo uslyšíme.
0: Děkuju a doufám v to taky. Naslyšenou. Teď se chvilku péct nebudeme, ale ještě se má vrátit minimálně jedna horká vlna. No, to mělo být spíše varování než výhruška. Zpět k tématu noční linky. Chutě a vůně prázdnin. Monika napsala na tohle téma. Letní vůně v sobě nesou atmosféru teplých, sluncem zalitých dnů. K nejpůvabnějším patří pro mě vůně růžových růží, mých nejoblíbenějších květin. Je vzdušná, elegantní, sladká a hřejivá. Mnohem jemnější než vůně klasických rudých růží. Aroma růžové růže je komplexní a snoubí v sobě několik různých tónů. Květinový základ, bohatá, sametová a velmi jemná ženská vůně. Ovocné a svěží podtóny často připomíná liči, hrušku, maliny nebo zelená jablka. Sladké a hřejivé akcenty. Lze v ní cítit lehký nádech medu. Na tomto místě je třeba pozdravit Olina z Kopřivnice. A příjemné jsou i svěží citrusy, pokračuje Monika. Vůně pomeranče, mandarinek, sladká vůně broskví, ananasu a slaná vůně moře. K mému dětství patřila vůně babičina pečiva, krému na opalování kontraviol a také vůně myči, ne kočky, ale tradiční rumunské grilované válečky z mletého masa, které připomínají malé klobásky bez střívka. Jde o nejpopulárnější rumunské pouliční jídlo, které se tradičně připravuje na grilu a podává s hořčicí, chlebem a pivem. Zkrátka zeči myči, 10 myči. To bylo léto mého dětství, napsala Monika. Všem přeje krásné letní zážitky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

0: Ta musela vonět. O vůních a o chutích prázdnin si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. Ať už to byla pokosená tráva, nebo lesní jahody, višně, sprchové gely na Orlické přehradě, nebo třeba vůně táboráku, opékání buřtů či voda v zatopeném lomu v Hradčanech na Prostějovsku, tak to všechno byly příběhy našich posluchačů a vzpomínky spojené s těmito vůněmi a taky někdy chutěmi. Já jsem zapomněl třeba na koláče s drobenkou a jsem zvědavý, co nám k tomuhle přidá náš další volající. Halo, dobrý večer, nebo
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer.
0: Je to Jindra z Rakovníka. Ano, mám to napsáno, jenom jsem hledal, jestli je to opravdu Rakovník. Jindro, tak ano. Čím vám chutnají a voní prázdniny?
1: Ano, tak tady bylo řečeno už mnoho slov o těch krásných věcech, jako jsou jahody a všechno. Mluvila tam ta paní, já jsem slyšel pozdě k rádiu ze začátku, myslím, že je ze Frenštátu.
0: Paní Nora.
1: Myslím, že to je lékařka dokonce. A tu velice rád poslouchám. A mě zaujala na těch prázdninách jedna věc, a to je mikroklima, anebo možná i pikoklima. Já hlavně to je cítit v noci. Já jsem hodně jako kluk, když jsme jezdili na putovní tábory, anebo potom na čundry jsem jezdil, jsem byl větší. Hodně jsem chodil v noci. A je to strašně zajímavé, když jdete letí přírodou a teďko je teplo, teplá noc a najednou se ocnete na louce na nějakém místečku, malinkatým, kde je absolutně zima. A je to malinkatý místečko a přejdete ho a jdete dál. A jdete třeba po polní cestě, tak se koukáte na ty hvězdy. Těchy je a meteority a máte radost. A najednou cítíte zatuchlý obilí. Na jednom místečku zase, jo, tam prostě nějaký obilí prostě spadlo, padlo teda, zatuchlo, začalo plesnívat a taky je to vůně, není to žádný smrad. A je to chvilička a zase z toho vylezete a jdete dál a už dál vidíte vesnici a teďko cítíte najednou les. A to, jak je les, tak to se vždycky musím zastavit a zhluboka dýchám. To je tak něco pořádního, ta vůně z lesa. To je tak něco poctivého, že to člověka úplně omámí. A teď, když jdete dál a to, a teď jste úplně nadšenej, najednou nedaleko už je vesnice, cítíte kravín. Kravín to není smrad. Je to taková zvláštní vůně, pokud je to cítíte z dálky.
0: No, pokud přijdete blíž k té sečce a když je ještě zapařená, tak už to není zase taková ideálka. Ale já vám rozumím a já jsem to zažíval každé prázdniny.
1: Jasně. A jdete zase dál a cítíte konírnu. Konírna to je vysloveně vůně. Já teda nevím, ale to je to fakticky voní, jo. To je úžas. A jdete zase dál a dál a jste nadšenej a ty hvězdy a člověk by v nejlepším vyletěl a najednou drc. Prasečák. Ale to je teda výživa, to vám teda řeknu.
0: To jo.
1: Prasečák, to je nejhorší, co může být. Není to nejhorší. Nejhorší je v září, když jdete po vsi a cítíte kozla. Tak to je jako vůbec nejhorší teda. To jsem zažil jako veterinární technik. Jsem byl dokonce nutný takovýho kozla vykastrovat, ale smrděl jsem týden.

0: jo. Tak to, ale takže začal jsem dobře, končím špatně, ale není to pravda. A tohle to mě strašně vždycky zajímalo, když jsem šel tou přírodou a někde bylo trošičku zima, někde zase víc teplo, někde to v obilí a prostě takovýhle zvláštní, no. A nebo koncem, když už byl třeba srpen, tak už zase byla trochu zima a zase se přišel do nějakého místečka, kde bylo to trošičku teploučko a bylo to fakticky hrozně zajímavé. Tak to mě jako napadlo, takovýhle vůně, do dneška to cítím a umím si je představit.
1: Já vám moc krát děkuju, Jindro, a jsem moc rád, že posluchači a posluchačky Noční linky jsou na tom v mnoha případech podobně jako já, že právě ty nejzarytější vzpomínky mají spojeny s chutěmi a ještě více s vůněmi. Já bych k tomu vlastně teď mohl přidat ještě jednu. Teď mě zrovna napadla, já si dopřávám toho komfortu, že to, o čem jsem mluvil, že si mnohdy při poslechu rozhlasového vysílání dotváříme ve své vlastní hlavě a fantazii to, co vlastně slyšíme, třeba i obrázkem moderátorky či moderátora, tak já si teď dopřávám něčeho podobného. Vy jste o tom mluvil a já jsem si to všechno představoval a znovu jsem byl na prázdninách na východním Slovensku, kde jsme každé ráno dostali ty nejčerstvější rohlíky, které byly a ty byly. A to se všechno, tahle vůně, jejich vůně míchala s tím pachem toho umělohmotného nebo prostě pogumovaného brusu a my jsme si namáčeli ty rohlíky jenom do takového velice, jak se říká na Slovensku východním, lekváru, do takové řídké marmelády, to nám stačilo a celý den jsme mohli být venku jenom tady s tímhle.
0: Jo, jo.
1: Já vám děkuju, Jindro, mějte se hezky. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: O chutích a vůních prázdnin si povídáme a ještě zhruba půl hodinky si povídat můžeme v Noční lince. A taky můžete psát, podobně jako Michaela, která k tomu, o čem jsme si tady už povídali, dodává. Pro mě je vůně prázdnin spojena s vůní kvetoucích lip. Když cítím tuto sladkobolnou vůni, i hned si vybavím, jak sedím pozdě večer na parapetu okna v mém rodném domě a hltám vůni těchto kvetoucích lip na náměstí městyse v Doubravníku. Bohužel tyto doby jsou již dávno pryč. Dobrou noc přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 4. červencový den, tedy jeho počátek, zatím tedy ještě za tmy, ale platí datum 4.7.2026 a my si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, povídáme o tom, čím vám chutnají a voní prázdniny. A v drtivé většině případů jsou to vůně, které jste načerpali v dávných dobách, ve svém mládí, ve svém dětství. Já se k tomu hned znovu vrátím, ale musím říct, že zhruba ve chvíli, kdy ke svému pěveckému partu nastupoval Andrea Bocelli, a to je drobné odbočení od dnešního tématu pro všechny milovníky fotbalu, kteří třeba nemají možnost sledovat utkání Argentiny a Kapverd, tak zhruba ve chvíli, kdy začal zpívat Andrea Bocelli, Messi vstřelil první argentinskou branku. Byla to 29. minuta. Ale teď naspět k chutím a vůním prázdnin je připravena paní Lída, která nám o tom chce povědět. Přeju vám krásný, voňavý večer.
1: Já vám též, pane redaktore, krásný večer.
0: Děkuji.
1: Já vzpomínám, jak jste řekl o těch rohlíčích na Slovensku. Tak já, když mi bylo taky tak těch 10 roků, pocházím z vesnice, ze Senice, tak paní, která pomáhala do malého obchůdku vozit z pekárny přímo chleba a rohlíky, tak když jsme s ní přijeli do té pekárny, tak to byla tak nádherná vůně. Těch pečínků, těch rohlíků. Vždycky, než jsem přišla domů, tak jsem si okousala.
0: To se ještě opravdu vynuli, respektive zamotávali ty rohlíky, takže tam opravdu byly ty, no řekněme, bylo co okousávat,
1: ano.
0: Že?
1: No, to byla nádhera. Ano. Vždycky maminka říkala, no, to jste nemohli nechat celé a tak dále.
0: Nemohli.
1: A tak jsme s tím chlebíčkem se dávali před barákem. Vždycky jsme, maminka nám nakrájala krajíčky a my jsme si to pocukrovali kryštalovým cukrem tehda. A tak my jsme seděli před barákem a jenom jsme si okusovali chlebík. No, to je vedlejší už. A dále vzpomínám na tu lípu. My jsme potom, jak jsme trochu odrostli se sestrou, chodili také trhat lípový květ, který jsme si doma sušili a vařili jsme si čaj výborný proti nachlazení. Nebo když jsme chodili do lesa, tak to jsme si sedávali na břeh kolem cesty tři holky a maminka a tam jsme měli třeba chleba se sádlem a seděli jsme v trávě a v mateří doušce. No to byla nádherná vůně. Nebo na vůni modřínu z květnu. To je taky nádherná vůně. A chodili jsme na houby, na kuřátka. My jsme taky říkávali kuřátka.
0: No oni jsou to, pardon, že vám do toho vstupuji, oni jsou to opravdu dva různé druhy. Já jsem to možná trošku zamotal, což jsem samozřejmě nechtěl. Ale ano, někde je to prostě jenom nářeční výraz a někdo prostě, když se řekne kuřátka a lišky, prostě vidí něco jiného, každý houbař. No,
1: jo.
0: Omlouvám se dodatečně.
1: Ne. Tak my ty kuřátka to vždycky v takovým údolíčku a maminka vlezla do toho údolíčka trochu níž a už volala pí a my, mami, na koho voláš?
0: A kuřátka. A potom...
1: A tam bylo plno hrutých kuřátek kolem dokola.
0: No když náhodou nebyla kuřátka, tak potom jakékoliv další houby a ta čerstvá smaženice.
1: No, jej.
0: To je vůně prázdnin.
1: Teď je cítím. A nebo holubinky, syrovinky, víte, co to bylo? Syrovinky, takové oranžové, teklo z nich mléko.
0: Ryšce.
1: Ne, ryšce. Ještě jiné. Toto bylo jak holubinka velká.
0: Nejsem zdatný houbař, se mnou byste se otrávila brzo. No,
1: to. Jo, a tak stopka pryč a... Na pánvičku a tak na sucho z toho teklo mléko, tak takovou zvláštní vůni to mělo. Ale s kmínem pokminované, tak to bylo výborný. Tak jak růžovky, když se dělají třeba.
0: A nebo bedle.
1: A bedle tak též. No. A jahody lesní, no to je taková vůně, že to se už jako nečichala dlouho, tak abych se vyjádřila. Protože teď jsem už taky mám 1,80, tak do toho lesa málo mám problém s nohou.
0: Ono taky těch hub je čím dál tím míň, že všeho je čím dál tím míň, akorát daní je čím dál tím víc. No tak to nechme být.
1: To je Ano, to je pravda.
0: Paní Lído, moc krát vám děkuju. Myslím si, že nejen ve mně jste probudila další zasuté vzpomínky pomocí vůní a chutí. A o to mi vlastně šlo v dnešní noční lince. Mějte se
1: hezky. I ta melta, na kterou jste vzpomněl, dělám dodnes. Dobře, já vám moc krát děkuji, že jsem vás slyšela. Jste moc příjemný moderátor. I všechny poslouchám ráda. Děkuji vám moc a nashledanou.
0: Díky za celý náš vysílací tým. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Vy také. Dobře.
0: Chutě a vůně prázdnin. Čím vám třeba dodnes chutnají a voní prázdniny? Telefonujete o tom na číslo 731 800 900. Za chvilku ho uslyšíte ještě jednou. A taky píšete. A já bych si neodpustil, kdybych neocitoval to, co napsala Daniela z Prahy. Vzpomínkám na prázdniny mého dětství dominují dvě vůně. Především vůně sena, kterému se věnovalo v hospodářství hodně času a děda nás posílal na louku seno obracet, což znamenalo, že jsme se v něm nejdřív pořádně vyváleli a pak teprve obraceli nebo hrabali do kupek. Ta nejintenzivnější vůně byla na půdičce, kam se seno ukládalo a kde jsme moc toužili spát. Byla to nezapomenutelná vůně. Jen nevím, co by tomu dnes říkali požární předpisy. Druhá vůně a chuť je rozkrojený meloun. Jakmile babina položila na stůl meloun, bylo jasné, že budeme balit a prázdniny končí. Tenkrát nebyl meloun pomalu celý rok, ale přišel na trh až s koncem srpna ze Slovenska. Jistě bych mohla připomenout chuť švestkových knedlíků, kterých se ke stolu vařilo 50, nebo foukanců a jiných dobrot z babičiny kuchyně. Taky bych neměla zapomenout na smrad z Pragovky, který se rozlehl slepou uličkou, když přijeli na prázdniny děti z Prahy. Jejich táta byl drogista a měl jedno z prvních aut v okolí. Budiž popravdě řečeno, že nás v něm občas vzal i na houby a jiné výlety, což na konci 40. a začátku 50. let mělo docela jiné kouzlo než dnes. Mládí bylo vonavé, bezstarostné a roztoužené. Tak na něj dodnes vzpomínám. Napsala Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná, že jste někdy o prázdninách byli v Paříži. Tohle bylo Bonsoir Mademoiselle Paris, proto to říkám. A tím pádem možná máte společně s prázdninami uloženou vůni francouzských sýrů. Kdo ví? Já to říkám taky proto, že Jana, která čeká na telefonu 731 800 900 se svým příběhem na téma chutě a vůně prázdnin, slíbila, že se budu lekat. Až nám řekne, jaké chutě a vůně má spojeny s prázdninami. Tak jsem zvědavý, začněte, paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím. Já tedy jsem si to měla ziskovat, to jsem ani neměla říkat. Já vám něco řeknu. Vůně je krásná věc. Dcera si pořídila kocourka. Je mu rok a snad bych ani neměla říkat dál. Máme plný balkon, hadru vypraný, všechno možný. Jestli jste to někdy zažili, to je něco strašného.
0: Myslíte kočičí pozůstatky, řekněme, ano?
1: Ne, vůbec to nejsou. Jo, čuránky, něco strašného.
0: No, tak to jsem zažil na vojně, ještě. Jo.
1: Fakt, jo. No je to hrůza, tak já od toho odskočím už, no.
0: Dobře.
1: Je to taky tvoreček a je bunda, to nemůže. Já začnu tady s těma prázdninama, ty vůně. Já jsem se narodila v Radotíně, na idylickém místě. Tenkrát to byl městys a byla to slepá ulice, vrátka do lesa. Chodili tam k těm vrátkům srnky. Babička vylezla do lesa, za chvíli přinesla tu zástěru plnou hub. Rostly tam všechno možné, co se dalo. No i byla úplně nádherná. No uplynulo pár let a Radotín se změnil, je součást Prahy. Takže tam tohle ta idea už není. Byly tam dvě hájovny tenkrát a palouk u nás. Tam je teď zastavený všechen kout. Dokonce v centru tam stavějí 10 podlaží dva baráky. 10 podlaží, jo. No, ale tak já to pominu, ale tak já mám vzpomínky na ten Radotín. A vůbec na to nádhera. My jsme měli houpačku v lese. Chodili jsme do lesa, my jsme byli v lese, vlastně jsme žili.
0: Takže i jehličí tam určitě hraje nějakou roli, když mluvíme o vůních.
1: No určitě, to bylo cítit, to bylo, prostě my jsme byli jako lesní lidi, no.
0: Ano, je pravda, že v dobách, kdy mi bylo o nějakých 50 méně, tak i ty brněnské žabovřesky vypadaly trošku jinak.
1: No, přesně tak, všude to tak bylo. Já jsem taky byla jednou v Blansku, tam nahoře někde a tam to bylo taky, teď je to tam prej taky všechno zastavené. Ale ještě bych tedy nebudu vzpomínat na minulost, ale já jsem se teď na Ladislava 27. června vrátila, byla jsem v Polsku. A sice na té straně Krkonoš na Sněžky, koukali jsme na Sněžku, Karpač se to tam jmenuje. Nádherné místo, překrásný les, kde jsme tam byli, to je úplně úžasný. Takže to mám čerstvé vzpomínky. A tedy 27. jsme jeli a v tom největším morku a ještě teď mě pálej ruce a už uplynul skoro týden. A já jsem tedy blondýna, no od přírody, to vůbec něco, to byly můka.
0: Takže fototyp a... číslo 1 nebo 2, tak to se vám musím obdivovat, že jste to vydržela.
1: No, tak vydržela,
0: Ano,
1: to jsem měla dělat.
0: Děkuju za vaše vzpomínky na Radotín v dobách vašeho mládí a dětství a za vůně a chutě, které jste mnohým připomněla. Mějte se pěkně a přeji vám krásné
1: Mějte
0: léto.
1: Mějte se také hezky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu, ale už dlouho nepotrvá. Je tu poslední posluchačka, která dnes může říct, čím jí chutnají a čím jí voní prázdniny. Paní Mileno, jestli mě slyšíte, měla jste drobné problémy s telefonem, tak můžeme začít. Přeju vám dobré ráno, hezký večer, dobrou noc.
1: Také přeji všem dobré ráno a všem poslouchajícím a vám také, pane moderátore.
0: Děkuji.
1: Já jsem měla překrásné dětství a překrásné prázdniny. Narodila jsem se v Rohací u Hodonína a tam jsem měla babičku, té se říkalo Stařenka a Stařeček, a k té jsem s kamarádkou jezdila od útlého dětství, asi od první třídy, na prázdniny. Měli takový domek a prostě, když jsme přijížděli, tak jsem cítila tu strašně krásnou vůni, nejenom chleba, ale ona dělala takové zvláštní, jako dnes jsou dalamánky a něco podobného, které mělo kmínky, se to jmenovalo, a to mělo strašně krásnou vůni. Pak dělávala takové placky přímo na plocně a to se jmenovalo Béleše, to jsme vůbec nevěděli, co to je. Tak to k té vůni. A oni měli velké zahradnictví, které ústilo až do Borovicového lesa. A do toho Borovicového lesa jsme také chodili, měli jsme takové pytle od babičky a tam jsme sbírali šišky. A to byla tak strašně borovicová, krásná, omámná vůně, že to úplně cítím ještě dneska a s dětí tam chodili s námi. Prostě jsme si z toho pak, i když jsme ty šišky nazbírali, tak jsme si dělali různé zahrádky a různé prostě pokojičky pro panenky s dětskama ostatníma a tak. No a chci říct ještě to, že Stařeček měl obrovské zahradnictví, které vonělo úžasnými květy. On to prodával, buď to pro produkt jako pro hřbitov, jako pro to hřbitovní kvítí na hrobí, anebo na ty svatby, no to byly nádherné vůně. Měl taky takové malé zemědělství, nádherné stromy tam byly a všechno to pěstoval. A co mě taky zaujalo, velkou vůni, tak tam bylo agátí. Stařenka říkala, že ty květy, když si za války svým dětem prostě, když nebylo ničeho za války, tak jim dělala z toho řízky. To jsme se strašně udivovali, jak je to možné.
0: Mšice,
1: no a
0: že?
1: Pak nám dělala skutečně řízky, ale vídeňské z telecího masa, které taky voněly úžasně a k tomu takový zvláštní salát. Ona tomu říkala, dnešní je to vídeňské. No tak to byly nádherné prázdniny, to si nedovedete vůbec představit. A pak jsme někdy zase jezdili i do Brna, do Králova pole, kde zase měla nejmladší sestru a ta nás brala na prázdniny a tam zase ukazovala prostě celé Brno a do Bystrce koupání a tak. A já, že jsem uměla zpívat, tak jsem chodila prostě na Veveří k Antonínu. Teď si nemůžu vzpomenout, se mě úplně vypadl z hlavy prostě zpěv a tak oni prostě pracovali v divadle, tak nás někdy brala, ona byla vlásenkářkou, i do toho divadla, i to mělo takovou zvláštní, prostě opravdu neopakovatelnou vůni. No a tak to jsem chtěla k tomu prostě povědět.
0: Paní
1: no.
0: Mileno, takže vy máte vlastně prázdniny z jedné části spojeny i s vůní divadelních šminek. No to je krásný, já jsem to něco takového vůbec nečekal. Děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky přeju, pane Borku, krásné dny příští a všechno dobré.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za všechny, kteří se podíleli a stále ještě podílí, včetně třeba našich techniků v Karlíně, na vysílání noční linky vám přeju nádherné prázdniny, i když jsme ve věku, kdy už se nás prázdniny jako takové příliš netýkají. Ať vám voní, ať vám chutnají a v tuhle chvilku už budu muset jen předat pomyslné žezlo, protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
2: Tak on to taky zadarmo nedělá.
1: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
2: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojí.
1: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
2: No, to je celý on.
1: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Je jich tolik...
2: Že už je neměl kam dát?
1: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
2: No, to je celý on.
1: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
2: To je celý on, jak povídám.
1: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
2: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
3: No.
1: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
2: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Hele, co mu dát takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
1: Ale potichu bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý.

písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku O Bušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příšerý. Jsem já ale čtverák. Co? Ty chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A dobré už to prvně.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
7: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
4: Proč pak?
7: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: A lidi, tak ty se zbál.
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
7: No vidí. Tak už nikam nemusíš, sadr se a hajdu zpátky do mlejna.
5: Kveruce.
7: Kde bát? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když ses naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přemáhat.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
7: Tak na co čekáš?

0: Josef Bejvel byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
1: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co? Na to se můžete, pane doktore, vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
0: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pane ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvel.
2: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
3: Kdo vám tohle říkal?
2: Tam, přece jeho šofér.
3: Ministru?
2: Ano.
3: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vjet, jede se až na Šumavu.
4: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
5: Prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co? Ne.
3: No a teď běžte, běžte.
5: Ministři na radě čekají.
4: Ale já...
3: Jak čas práci, soudruhu řediteli.
5: Čas práci.
3: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
5: Slyšíte? Tak soudruzi, lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vy tajnostkáři.
3: Já přesto připomínám.
5: Naschledanou. Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka. Chlapec.
2: Prosím.
5: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko. A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
0: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvel sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
7: V zamlklé ulici na malé straně stojí starý dům jako hram. Ten, kdo se nechová jak v chrámu páně, nesmí v něm vůbec zůstávat. Jako by zakletý dům

celé straně vždy bylo ticho, jak chrám páně. Tam, kdyby srdce víc zabušilo, jistě by dům ten z klidu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly,

0: jistě by důtec z kvítu vyrušilo.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho. Doberou na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No. No tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo, že? No jo. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
4: Tak... No tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky po...

0: Byl takovej tlustej.
1: No.
0: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
2: A byly to tyhle?
0: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
2: A co vlasy? Nebyl on takovej...
0: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
2: A vlasů měl hodně?
0: No, ani ne. Spíš...
2: Málo?
0: Jo, tak.
2: A teď pozor. Co tadyhle?
0: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu. A jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře, to jo.
2: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lum, pane Rado.
3: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habšperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdyše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejvlovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
4: Kapák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
5: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
4: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má plánu a než mají všechny okolní farmy.
5: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit? Mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
4: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulý týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
5: Ale...
4: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
5: Kde?
4: No tady v našem přijímacím prvním pavilonu.
5: A co tam dělá?
4: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat? Moje stará uši tam začala nosit obědy.
3: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá...
4: Sakryš, to je špatný.
3: A luští u toho křížovku.
4: Tak nevím, co myslíš, drahouš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
6: Obětuj dámu.
4: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
7: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.

0: Ale teď.
1: Jsem počestná žena.
0: To jo.
1: V sobotu nemohu?
0: Tak to ne.
1: Snad v pondělí odpoledne.
0: A jo, ono by to šlo.
1: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
0: Tak to jo. To jo. No vidíš, jak to jde.
2: Pardon, promiňte laskavě, nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
0: No tak co děláte, člověk?
2: Tady porazil to pindíka. Tady vedle táhne, je tady prosím pěkně volné místečko.
1: Ano, že tady máme volné.
2: Děkuji vám.
0: Jo, ale to je po partii.
2: Děkuji vám.
0: Uložte figurky.
1: Ano.
0: Tady budete mít místečko, habaděj.
2: Děkuji vám.
0: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
1: Ano.
0: Bude se balit. Pane Vrtní.
3: Prosím.
0: Platím, nebo se ztratím.
3: Jsem tady, prosím. Pane. Tak mám 4 pívečka, prosím.
0: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo. Žena měla jedno pivo. To jsou dohromady 2. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
1: Ale to si tě napadlo, že tady vůbec v žádném případě se tady chceme vůbec jít.
2: Promiň tě, laskavě, ale já vůbec
1: vám pozor na tady.
0: Vezme a ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a to je tadyhle ten tácek s těma 4 pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem.
1: Ale co si pravdě, tak co budu
0: Dejte se to jasný. Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednou. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A 2 piva. Žádný 4. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a 4 piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má 4 piva. Teď je to jasné jako paska. On miluje a má 4, já jsem blbec a mám 2. No ne? Teď mě to došlo. Co mi to dělá? Co to si to dělá?
4: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou 2 ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
5: paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí.
6: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
5: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
6: To jsem dělala skoro sama, že?
5: No, abyste ve byla taková voubelka.
0: Jen mu nandejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
5: Pane Madrindáček.
0: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného Hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde a bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vysmototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně schránka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
1: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karlíku, tak už ho mají. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Chlapa, rádi bychom koupili trošku vínka, viděl, tak 15 litrů.
3: Moment.
2: Pojď.
3: Počkej. Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
3: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
3: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
3: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
3: No.
5: Tak, na zdraví.
3: Zdravíčko.
2: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
3: No, není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
2: Není to bude stačit.
4: Pro boha, co jim to? Tomáš Fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě nový, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
2: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
3: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drobná!
5: Dobrý den!
3: Nečí to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
8: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
3: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
9: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
8: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
3: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
8: A likér jsem mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
3: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
9: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
3: Prosím.
9: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
8: Ano.
3: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
8: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
3: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
8: To jsem navěděl.
3: Co chceš dělat, droha?
8: Že tvůj slib stále ještě platí.
3: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
8: Ach, ty můj.
10: Vážně se řekla ta tigrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nesázím. Vzduch.
3: Miláčko, všem neví, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
8: Ach ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
9: Prosím.
8: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
3: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
8: Ach, ty můj.
3: Ach, ty moje.
8: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předseda. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
3: To jsou radosti.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
11: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

A na věži Novoměstské bydlení je tuže hezké. Bydlela tam Baruška, Hlásníková dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

měla svého mládenečka, který ji vklous do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce z kázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

k panence. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy chtěl vykrákat pačesy. Milenci v svém velkém bolu chtěli skočit z věže dolů, ale ta věž od oka zdála se jim vysoká.

se dolů nepustí, že jim všecko

0: poctivou dispensí. Odešel pak na penzí.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Sedíte, co pak makovec je ve vládě?
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem tě.
4: Čestný.
5: O to by se tak někdo drál.
6: Pojďo.
3: Česné. Tak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Mm-hmm. Aha, proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
3: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: No, když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorný, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako dokdy?
3: No do večera.
8: No stejno to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle tak snížit.
5: A děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
5: Počkej, co je tohle tady, no třeba?
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden vododráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
5: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
5: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
5: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz.
8: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. Pomalování? Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
5: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchový jezero, že jo?
8: No tak.
5: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimalují tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. Tak to je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: Jo, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní poslavu, víš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Manželové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas

pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.